0: slovensky. Radio Impuls.
1: Jarmila vždycky mi radila, abych pracovní dobu dodržel. Dneska mě, ale nára mě táhlo domů a tak jsem prostě šel. Jarmila má totiž dneska narozeniny, proto jsem dnes přišel dříve o 2 hodiny. Na stole sklenice, z mých slyše z ložnice, v předsíni stojí pánské střevíce. Vytahuji saktovky květiny, uvažuji, kdo asi přijel z rodiny. Typuji nejspíše na strýce, kdo jiný měl by přístup až do ložnice. Kdo jiný než strejda z dědiny, vzpomenu si na Jarmilu, nejsem jediný. V ruce mám kytici, už stojím v ložnici, vidím, že nevymřem po přeslici. Kde pak jejda, není to strejda, Františku, ty máš boty úplně jak on. Přičemž nechávám prostor úvahám, vyhledávám optimální tón, kterým bych oba dva jednak pohanil, přitom abych nikoho slovem nezranil. Takže jsem chvíli stál, pak říkám krucinál, tebe bych soudruhu tady nehledal. Dodnes mě mrzí, že jsem byl drzý a že jsem pracovní kázeň porušil. Dřív než o hodinu vypnul jsem mašinu, čímž jsem rozdělanou práci přerušil. Oba si mě postavili na kobereček, to jak zle mi vyčinili, nedal jsem si za rámeček z nevěry. Nedělám závěry, mrzí mě, že jsem u nich pozbyl důvěry.

Šel včera městem muž a šel po hlavní třídě. Šel včera městem muž a já ho z okna.

krásný dlouhý tón a já jsem náhle věděl, ano, to je on. To je on. Vyběhl jsem do ulic jen v noční

kněže a chytl za kabát. Měl kabát z hadí kůže, šel z něho divný chlad. A on se otočil a oči plné vran a jizvy u očí celý byl pobodán. A já jsem náhle věděl, kdo je onen pán. Onen pán. Celý se strachem chvěl, když se

při každém slově. Přibíráš níčka, prosím, vyslyš mojí zpověď. Už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par. Živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád. A že ti to v steku, chci ti všechno říct. A pak se někam schovat, třeba pochopíš.

sny dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem proměně s nimi, bez nich gesta i včiny, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě.

se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti s nebe, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak dárci tiše vzlétnou.

0: rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
1: Od 4 duši.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
0: A dost už, ne?
2: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. Pak máte tady to.
0: A poslat vám i nevratnou půjčku.
1: Jo!
2: Je libo 100 tisíc?
4: Máte tam 100 tisíc!
1: Jo!
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
6: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
1: Dobrý den, ano, fakt jo.
2: Nebo oba?
6: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
7: Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Startují zprávy s Honzou Vargou. Česko čeká v tomto týdnu postupné oteplování. Denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia a o víkendu mohou vystoupat až k 23 stupňům na jihu Moravy i výše. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu sice dneska hrozí přehánky a ojedinělé bouřky, v dalších dnech ale budou srážky slabší. Z dlouhodobého výhledu vyplývá, že následující 3 týdny budou teplotně průměrné, pršet ale bude málo. Kvůli očekávanému podprůměrnému množství deště do konce měsíce meteorologové varují před dalším prohlubováním deficitu vláhy a stavu sucha. Vláda schválila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by měl od 1. ledna příštího roku vzrůst o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat se částka zvedne o 100 tisíc na celkových 800 tisíc korun. Vyšší příspěvek se bude týkat dětí narozených od začátku roku 2027, což ministr práce Aleš Juchelka i premiér Andrej Babiš označili za rozpočtově únosné maximum. Státní pokladnu to v příštím roce vyjde na 230 milionů korun. Celkové náklady ovlivňuje i současná historicky nízká porodnost v Česku. Předloha teď míří do sněmovny, kde opozice i někteří vládní politici plánují otevřít debatu o možné valorizaci nebo o přidání rodinám, které už rodičovskou pobírají. Zřícenina hradu Radyně ve starém Plzenci dostane střechu. Symbol krajiny Plzeňska tak získá ochranu. Podobu zastřešení zatím ale architekti tají.
9: Architekti jen naznačují, že zastřešení nesmí změnit siluetu hradu, který pochází ze stejné doby a dílny rodiny Parléřů, jako například šumavský Kašperk. Prvotní studii dostane město na konci července, pak s ní seznámí veřejnost. Díky rekonstrukci za desítky milionů korun se zvýší bezpečnost pro návštěvníky, protože součástí bude úprava příkrého schodiště ve věži. Lidé se také dostanou k teď nepřístupným prvkům. Střecha pak umožní větší počet kulturních akcí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Starý Plzenec.
8: Běloruské a ruské armádní jednotky zahájily společné cvičení. To je zaměřené na dodávku a přípravu k použití taktických jaderných zbraní, které Moskva v Bělorusku rozmístila před 3 lety. Zatímco Minsk tvrdí, že manévry raketových vojsk a letectva nikoho neohrožují, Ukrajina cvičení ostře odsoudila jako bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost a vyzvala k uvalení přísnějších sankcí na oba státy. Moskva, která si nad jaderným arzenálem v Bělorusku udržuje plnou kontrolu, tam navíc koncem loňského roku zařadila do bojové služby nové rakety středního doletu Orešník. Královéhradecký fotbal slaví historický úspěch. Díky vítězství nad Slavií si zajistil druhé předkolo konferenční ligy. Ta by znamenala teprve třetí účast v pohárové Evropě od roku 1960, kdy otroci poprvé a naposledy ovládli domácí ligu.
10: Jak vnímají fotbalový úspěch Hradečáci, na to jsem se ptal v ulicích a kolem jdoucí o něm často sotva věděli.
11: To jsem neslyšel teda.
12: Jak postoupili do evropské ligy, nebo co to bylo teďka, netuším?
13: No, já nejsem fanoušek české ligy, jo. Fandím Liverpoolu.
10: Naštěstí jsem ale narazil na fanouška Petra a rychle bylo jasné, že jeho svědectví jen tak někdo nepřebije.
14: Já jsem se přistěhoval do Hradce Králové a Hradec získal titul. A od té doby prostě s tím fotbalem žiju, protože to byl první titul mimo Prahu. Tak jsem to prostě vnímal, sledoval, tady to tím žilo ale ono potom ty další roky už nebyly tak nadšený. Jo? Je to tak, takový dostracena. No tak snad se to teď vrací, no.
10: FC Hradec zakončí ligovou sezónu na hřišti Sparty. Čtvrté místo a kvalifikaci konferenční ligy mu už ale nikdo nesebere. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
8: Bude oblačno až polojasno.

0: diagnóza je jasná. Akutní hokejová horečka, švýcarská mutace. Předepisujeme impuls. Češi do toho! Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. Máme pro vás výsledky dřív než ostatní a k tomu hromadu zajímavostí. S námi budete v obraze každý den na Rádiu Impuls.
1: Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Vláda podpořila senátní návrh. Ten počítá s tím, aby jednodenní dálniční známka platila plných 24 hodin od okamžiku nákupu, nikoli pouze do půlnoci daného dne. Minister dopravy Ivan Bednárik i premiér Andrej Babiš označili změnu za logickou a spravedlivější pro řidiče, kteří na dálnici výjíždějí ve večerních hodinách nebo jejichž cesta pokračuje přes půlnoc. Ministerstvo dopravy se v minulosti úpravě bránilo kvůli technické náročnosti kontrolního systému e-dálnice.cz. Teď má pokrýt náklady na softwarové změny ze svého rozpočtu. Podle předkladatelů se v Česku ročně prodá přes 2 miliony jednodenních kuponů, které v současnosti stojí 230 korun. Starostové z Jesenicka bijí na poplach. Představitelům Jeseníku, Mikulovice, České Vsi vadí složité dotační, administrativní a legislativní procesy, které i více než rok a půl po záplavách brzdí obnovu obcí. Například Jeseník zatím podal 32 žádostí o dotace na více než 100 záměrů. Plánované investice se vyšplhaly na téměř 2 miliardy korun. Stát může u většiny projektů pokrýt až 90% způsobilých nákladů. Vyřizování dotací je ale podle jesenické starostky Zdeňky Blišťan nové zdlouhavé.
3: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze.
2: Podle Blišťanové by obcím také pomohlo poskytnutí kapacit projektantů nebo dopravních inženýrů, tedy všechno, co může urychlit proces administrativy. Na kroměřížskou radnici se vrhnou restaurátoři, konkrétně na věž historické budovy na Velkém náměstí. Dominanta města se bude opravovat celý rok.
4: Součástí rozsáhlé a velmi náročné rekonstrukce bude oprava omítek věže, stejně tak ochozu kamenných i dřevěných částí. Nejvyšší 5metrovou část pak řemeslníci spustí na zem a rozhodnou o rozsahu prací. Opravovat se budou i věžní hodiny a jejich mechanismus. Náklady jsou zhruba 10milionové. Zajímavé je, že objekt zakryje velká plachta s vyobrazením samotné věže. Věm z historického centra pro turisty, tedy do jisté míry zachován. Jan Čará, Rádio Impuls, Kroměříž.
2: Americký miliardář Elon Musk prohrál soudní spor se společností OpenAI. Tu žaloval za to, že se z neziskového výzkumného centra proměnila v komerční ziskový gigant, což označil za zradu původního cíle vyvíjet umělou inteligenci ku prospěchu lidstva. Porota po necelých 2 hodinách jednomyslně rozhodla, že Musk, který OpenAI v roce 2015 spoluzakládal a v roce 2018 z ní odešel, podal žalobu příliš pozdě. Vedení žalované firmy argumentovalo tím, že Musk s komerční transformací v minulosti sám souhlasil a chtěl tehdy společnost začlenit pod svou automobilku Tesla. Soudkyně verdikt přijala a naznačila, že případné odvolání má kvůli množství důkazů minimální šanci na úspěch. Čeští hokejisté na světovém šampionátu porazili Švédsko 4-3. Utkáním ve Friburgu tak napravili šokující sobotní porážku od Slovinců. Výběr trenéra Radima Rulíka na úvod šampionátu porazil 4-1 Dánsko, ale ztrátou se Slovinskem si zkomplikoval boj o postup do čtvrtfinále. Češi proti Švédsku nastoupili na mistrovství světa i před rokem, kdy s ním ve čtvrtfinále prohráli 2-5. Bude oblačno až polojasno, na západě přechodně také zataženo, na východě ale k večeru může být zase skoro jasno. Přes den se mohou místy objevit přehánky, výjimečně i bouřky. Naměříme k tomu 17 až 22 stupňů. To byly zprávy s Honzou Vargou.
1: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: s rodinou máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
1: O 4 duši.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
0: A dost už, ne?
2: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. Pak máte tady to.
0: A poslat vám i nevratnou půjčku.
1: Jo!
2: Je libo 100 tisíc?
4: Máte tam 100 tisíc!
1: Jo! To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte, ještě, že nás máte, jo?
4: Určitě.
2: Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
0: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
1: Dobrý den, ano, fakt jo.
2: Nebo oba?
0: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
5: Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Startují zprávy s Honzou Vargou. Česko čeká v tomto týdnu postupné oteplování. Denní teploty se budou pohybovat kolem 20 stupňů Celsia a o víkendu mohou vystoupat až k 23 stupňům na jihu Moravy i výše. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu sice dneska hrozí přehánky a ojedinělé bouřky, v dalších dnech ale budou srážky slabší. Z dlouhodobého výhledu vyplývá, že následující 3 týdny budou teplotně průměrné, pršet ale bude málo. Kvůli očekávanému podprůměrnému množství deště do konce měsíce meteorologové varují před dalším prohlubováním deficitu vláhy a stavu sucha. Vláda schválila návrh na zvýšení rodičovského příspěvku. Ten by měl od 1. ledna příštího roku vzrůst o 50 tisíc na 400 tisíc korun. U dvojčat a vícerčat se částka zvedne o 100 tisíc na celkových 800 tisíc korun. Vyšší příspěvek se bude týkat dětí narozených od začátku roku 2027, což ministr práce Aleš Juchelka i premiér Andrej Babiš označili za rozpočtově únosné maximum. Státní pokladnu to v příštím roce vyjde na 230 milionů korun. Celkové náklady ovlivňuje i současná historicky nízká porodnost v Česku. Předloha teď míří do sněmovny, kde opozice i někteří vládní politici plánují otevřít debatu o možné valorizaci nebo o přidání rodinám, které už rodičovskou pobírají. Zřícenina hradu Radyně ve Starém Plzeňci dostane střechu. Symbol krajiny Plzeňska tak získá ochranu. Podobu zastřešení zatím ale architekti tají.
7: Architekti jen naznačují, že zastřešení nesmí změnit siluetu hradu, který pochází ze stejné doby a dílny rodiny Parléřů, jako například šumavský Kašperk. Prvotní studii dostane město na konci července, pak s ní seznámí veřejnost. Díky rekonstrukci za desítky milionů korun se zvýší bezpečnost pro návštěvníky, protože součástí bude úprava příkrého schodiště ve věži. Lidé se také dostanou k teď nepřístupným prvkům. Střecha pak umožní větší počet kulturních akcí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Starý Plzenec.
6: Běloruské a ruské armádní jednotky zahájily společné cvičení. To je zaměřené na dodávku a přípravu k použití taktických jaderných zbraní, které Moskva v Bělorusku rozmístila před 3 lety. Zatímco Minsk tvrdí, že manévry raketových vojsk a letectva nikoho neohrožují, Ukrajina cvičení ostře odsoudila jako bezprecedentní hrozbu pro globální bezpečnost a vyzvala k uvalení přísnějších sankcí na oba státy. Moskva, která si nad jaderným arzenálem v Bělorusku udržuje plnou kontrolu, tam navíc koncem loňského roku zařadila do bojové služby nové rakety středního doletu Orešník. Královéhradecký fotbal slaví historický úspěch. Díky vítězství nad Slavií si zajistil druhé předkolo konferenční ligy. Ta by znamenala teprve třetí účast v pohárové Evropě od roku 1960, kdy Votroci poprvé a naposledy ovládli domácí ligu.
8: Jak vnímají fotbalový úspěch Hradečáci, na to jsem se ptal v ulicích a kolem jdoucí o něm často sotva věděli.
9: To jsem neslyšel teda.
10: Jak postoupili do evropské ligy, nebo co to bylo teďka, netuším?
9: No, já nejsem fanoušek české ligy, já fandím Liverpoolu.
8: Naštěstí jsem ale narazil na fanouška Petra a rychle bylo jasné, že jeho svědectví jen tak někdo nepřebije.
11: Já jsem se přestěhoval do Hradce Králové a Hradec získal titul. A od té doby prostě s tím fotbalem žiju, protože to byl první titul mimo Prahu. Tak jsem to prostě vnímal, sledoval, tady to tím žilo, ale ono potom ty další roky už nebyly tak nadšený. Jo? Je to tak, takový dostraceno. No tak snad se to teď vrací, no.
8: FC Hradec zakončí ligovou sezónu na hřišti Sparty. Čtvrté místo a kvalifikaci konferenční ligy mu už ale nikdo nesebere. Tomáš Zemánek, Radio Impuls.
6: Bude oblačno až polojasno, na západě přechodně až zataženo, na východě ale k večeru může být zase skoro jasno. Přes den se mohou místy objevit přehánky, výjimečně i bouřky. Naměříme 17 až 22 stupňů Celsia. Končí zprávy s Honzou Vargou.
12: A už jsme zase tady, jak to letí ten život, co?
2: Dobré ráno, jenom je to tak, paráda.
12: A velká rádiová rodina společně s námi. Jste připraveni na halo tady Impulzovi i 100 000 korun?
5: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
12: Taky dneska kormidlují ranní loď Klárka Šedová.
2: A Honza Daněk.
12: Připojte se k nám.

0: Raj bude zpívat Argema. Písničku jsem dlouho neslyšel, mám jí moc rád. Tady jsou Klárka s Honzou, dobré ráno.
1: Krásné ráno.
0: Dneska se ptám, jaký váš největší cestovatelský rituál a bez čeho váš kufr nebo batožinu prostě nezavřete.
1: Můj největší rituál je 47krát, co 47krát, 407krát zkontrolovat pas. Před odjezdem, na letišti, v letadle, non-stop prostě kontroluju pas. Jsi tam?
0: Je tam. Minulého Klárka kontrolovala, když letěla do Benátek a nemohla ho najít. To byla taky drama docela, jako.
1: Jo.
0: Změnila si barvu, tady si stála s tou batožinou a hledala si ho.
1: Vidíš,
0: mámou, jak si letěla.
1: No, nakonec jsem skončila ve Vídni, viď?
0: No,
1: kvůli pasu.
0: Ne, to nebylo. Co nejbizarnějšího jste si kdy z dovolené třeba přivezli nebo naopak zapomněli doma? Klidně se nám dneska můžete ozvat se svojí zkušeností. Je to 605-222-007 WhatsApp linka, anebo to nahrajte přes aplikaci Rádia Impuls. Já přemýšlím, co je můj cestovatelský rituál nebo úlet při balení, co jako vždycky musí. No nabíječku přece ne, já jsem praktický. A jo! Můj rituál je, vlastně můj úlet je, že já nikdy nevím, co si na tý dovolený vezmu. Takže já si zabalím lidi celou skříň. Prostě, můj kufr má nadváhu tak kilečko vždycky určitě, mám tam celou skříň, mám tam různý barvy, protože já fakt nevím, co si na sebe budu chtít oblíct. Já nejsem ten praktický chlap, dvojkrát asi dvě trička, ne.
1: No tak co ale zas koukat? Máš na výběr. Tak na co se mám koukat, když na mě mluvíš?
0: Jo, promiň, já si myslím, že mi chceš říct něco, jako že jsem, víš?
1: Ne, teď je to v pořádku, já taky jako často nevím a přestřelím a vezu toho víc.
0: Jo.
1: A to mám na výběr.
0: Počkej, a to je docela dobrá otázka i na lidi, jestli zbytečně nebalí věci, které zase přivezou zpátky, protože já z každé cesty přivezu věci zpátky, které jsem vůbec nepoužil a je to víc jak polovina toho kufru.
1: A já si ráda přivezu i něco nového.
0: Co? Ano, to taky samozřejmě, ale to už je na jiný téma.
1: Jo.
0: Ozvěte se, milí posluchači, i vy dneska do ranního tématu, budeme rádi. Tak vám přejeme krásné ranko a nezapomeňte na počasí. WhatsAppové číslo 605 222 007 sbírá vaše hlášení.

0: písnička, ta další pořadní má název Vodopád, už se na ní taky těším, bude rytmická a taneční. A možná to bude i vaše písnička na cestu.
1: No ale já se chci vrátit ještě k tomu ráji. Jestli taky chcete do ráje, tak nám napište právě teď na náš WhatsApp 605-222-007 jedu a my vás do toho ráje, to znamená k nám do vysílání, vezmeme taky a tu písničku na cestu vám prostě a jednoduše pošlem. 605-222-007 jedu. Napište, jestli jste na cestě kamkoliv, my vám pak zavoláme.
0: Přesně tak, prostě s náma můžete za chvilku vysílat, ale pozor, voláme ze skrytýho čísla, zvedejte to prosím. Nelekejte se toho, není to nikdo cizí ani nějaký podvodný telefonát.
2: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. Ekondomy.cz pro muže, pro ženy, pro oba. Ekondomy.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím.
6: Čau.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
8: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
4: Co ti tady přináší největší radost?
8: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
4: A co tě na této práci nejvíc baví?
8: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní. Taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
4: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
9: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Příjemné ráno, impulzáci, ať už jste kdekoliv, jedete s rádiem se 4A a vysíláme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Povedlo se na D1 u Ostravy směrem do Olomouce, je to 355. kilometr v místě omezení, je tam 5-kilometrová kolona a stojí se i v protisměru. A nepojízdná dodávka překáží na trase z Pohořelic do Znojma před Branišovicemi. Jestli s náma teďka chcete vysílat, stačí napsat jedu na 605-222-007, je to náš radio WhatsApp a budete vysílat s náma, zavoláme zpátky a zahrajeme písničku na cestu.

0: Posluchačka Irena vymyšlená není. Krásné dobré ráno vám přejeme.
1: Irenko, dobré ráno.
2: Dobré ráno přeji všem, co jsou na cestách, co poslouchají Radio Impuls a hlavně vám, kteří nám děláte radost takhle po ránu, když musíme vstávat.
1: Kam jedete?
2: Já jsem teď rozvážím noviny, takže pracovně pracuji, rozvážím noviny.
1: Je, a tak to máte aktuální informace.
2: Ano.
0: Noviny už dneska, prosím tě, vydávají staré věci, dneska člověk má všechno ví první na webu, je to tak, ne, Irenko, že jo?
2: No já to nedělám, že bych jako, to už já nemám čas, ale vždycky si přišlu ty hlavní titulky, jo. Abych věděla, jako co se ve světě děje a pak se dozvím, že je to stejně úplně jinak. Takže
0: přesně, tak to v životě většinou je, všechno je jinak. Poslechněte kde konkrétně, v jakém kraji jste?
2: Já rozvážím noviny ve Vyškově, ale ještě jsem chtěla říct, že moje hlavní zaměstnání je zoubková víla.
1: Co to znamená?
2: Rozvážím zuby po zubních laboratořích. Takže ty lidi, co nemají ty zoubky, tak jim je vozím k těm doktorům, aby měli ty svoje protézky umělý.
0: Ty vyrobený věci.
1: To je dobrý. Já myslela, že nějak jako opačně, že...
2: Ne, to ještě... ne.
1: Jo, dobrý. Já se totiž strašně bojím zubaře, proto mě to tak vyděsilo.
2: Já se jich taky bojím, ale oni jsou jinak hodní lidi, vesměs všichni, ke kterým jezdíme.
0: To je dobře, že máte takhle kolektiv kolem sebe a lidi, na které se můžete spolehnout a je vám s nima fajn. Říkala jste Vyškov na Moravě?
2: Ano.
0: To je skvělý město.
2: No, nevím.
0: Prosím?
1: Neví.
0: Nevíte, jo? Já jsem tam narodil ve Vyškově.
2: Tak to jo.
0: A pocházíte od tamtud? Vy jste mladá, ne? Kolik je vám?
2: No, asi tolik, kolik mám.
0: Jo, jsme padesátnici už, jo?
1: Tak ano. Jste stejně mladý.
0: Neskutečný, Irena.
2: To jsme stejně mladí. Ale já jsem se sem, takže já do Vyškova jsem se přistěhovala, ale právě, že jsem si říkala, že tady nejsou dobří lidi, ale poznávám čím dál tím víc úžasných lidí a teď, jo. Když vím, že se narodil, dovolením tykám, že se narodil ve Vyškově, tak i ve Vyškově se rodí úžasný.
0: Jo, teď já bych řekl prostě, ale když tak 30 kiláků od Vyškova je Brno, 30 kiláků od Vyškova je Prostějov, 47 kilometrů je to do Olomouce, to jsou fajnový města. Tam je líp, bych řekl trošku, ne? Nebo co?
2: Jo.
0: No, tak jo.
2: Ale zase já se nemůžu stěžovat, zase jako to ze začátku to tady bylo takový těžký, ale teď už
0: jo,
2: ne.
0: Jo, no, tak jsou ty lidi jako specifický, tam to je pravda. Hele, tak děkuju moc krát, nebo děkujeme moc krát i s Klárkou, že jste se s náma zavysílala.
1: A šťastnou cestu, ať to všechno děkuji. Krásně rozvezete.
0: A ještě jsem se chtěl zeptat, co se vám líbí za muziku?
2: Jo, nevím, tak jako mně se líbí skoro všechno.
0: Tak jo.
2: Nelíbí se mi techno. Tak
0: techno nebude, jiný. Následující písnička no. Jenom pro vás. Mějte
2: děkuji,
0: se, Irenko.
1: Naslyšenou.
0: Ať to jde od ruky. Ahoj.
3: Písnička na cestu.

0: Posloucháte Klárku s Honzou, krásné ráno přejeme do celého Česka.
1: Bude polojasno až oblačno ráno, dopoledne a večer místy i skoro jasno, přes den na některých místech přehánky a někde i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22. Nové Město nad Metují aktuálně 7 a jasno, hlásí Láďa. V Plzni plus 9, píše Standa, Umělníka 7, víme od Péti. Děkujeme za všechny vaše zprávy, pište nám dál, náš WhatsApp má číslo 605-222-007.
2: Vtip Vlasty Korce.
3: Muž říká ženě, co bude dnes k obědu? Nic. Počkej, ale to bylo včera. Já jsem včera vařila na dva dny.
4: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol bylo loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
5: Již 35 let potkáváte na silnicích nejenom v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
6: Užívejte si léto se všemi jeho požitky. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. E-kondomy.cz.
7: 4 minuty po půl šesté, jsou to zprávy jednou větou a Katka Palajová. Výslechem místopředsedy ODS Portíka bude pokračovat soud v kauze Dozimetr. Do Česka dnes přicestuje izraelský ministr zahraničí Gideon Saar. Stíhaný polský exministr se dostal do Spojených států amerických podle Reuters díky diplomatovi Spojených států. Střelec na jihu Turecka zabil 6 lidí a 8 dalších zranil, nyní je na útěku. A naši hokejisté na mistrovství světa odčinili fiasko se Slovenci, když porazili Švédy po bitvě 4-3.
0: Klárka Šedová,
1: Honza Daněk.
0: A taky dnešní ranní téma, co vždycky zapomenete, když se balíte na dovolenou, co nikdy nezapomenete a co vezete zbytečně. Ozvěte se právě teď přes WhatsApp 605 222 007.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Bělý květ zaspíváme Kišbírka, bez čeho se váš cestovatelský kufr nezavře. Ptáme se dneska všech posluchačů Rádia Impuls a hlásí se i Zuzka Bubílková.
1: Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi, bez korálku a minerálu. Už 10 let tvoří podstatnou část mých zavazadel a neodrazuje mě ani to, že s tím mám pokaždé problémy na letištích.
0: A co nejbizarnějšího, Zuzanko, jste si kdy v životě zabalila?
2: 5 kilo knoflíku, které jsem si vezla z Los Angeles. U nás jsou knoflíky strašně drahé a náhrdelník utkaný z nich by mě vyšel na několik stovek. Tam je kilo za $15, no nekup to. Musela jsem otevřít zavazadlo a málem volali amerického chocholouška, když se statné celnici ze všeho, co vzala do ruky od ponožek přes tenisky až po podprsenku, vysypali knoflíky. Ovšem největší senzaci způsobil při odbavování na pražském letišti Šimek, když jsme letěli na Kanáry. Dostal od kamarádu vzduchovku a přibalil si ji do zavazadla, že uspořádáme na pláži turnaj ve střílení na plechovky od koly. Zkrátím to, odletěli jsme až následujícím letem, bez vzduchovky a jako rarita jsme bodovali v policejních svodkách. No, co čeká do člověka, který putoval po Šumavě s oslem a když zvíře nechtělo jít dál, rozdělal pod ním ohýnek. Vaše Zuzana Bubílková.
1: No, já si vzpomínám na loňský příběh, kdy jsme přišli o kufr při cestě na dovolenou. No ale naštěstí jsme byli dobře pojištění a pojišťovna nám zaplatila kompletní nákup všeho, protože my jsme si opravdu museli koupit úplně všechno. A od té doby já jsem poučena, budeme mít příruční zavazadlo a velký kufr. A v tom příručním zavazadle budeme mít věci aspoň jako na 1-2 dny, plavky a já nevím, žabky, že jo. A ten velký kufr prostě jako pak uvidíme, jestli
0: se vrátí. A ty jsi to nikdy takhle neměla? Já to takhle dělám odživa.
1: Ne. Mně se totiž nikdy nestalo, že by mi ten kufr nepřiletěl. No ale představte si, my jsme si to nakoupili, že jo, pojišťovna nám to teda zaplatila a ten kufr dorazil, já nevím, za 15 hodin jako za náma a my už nákup jako blázen, se to vyplatilo, dobrý to bylo.
0: To tě těší, že dva, když se nakoupí nový věci, tak má aspoň hodinu a půl radost. Co nadměrné kufry, taky to předspěte. S nadměrným kufrem si originálně poradil na letišti náš posluchač.
3: Cesta tam byla v pohodě, ale když jsem letěl zpět, tak v Manchesteru na letišti letuška vzala můj kufr, strčila do takového boxu a říká, že je moc velký. Jsem se ptala, co s tím, ale že mi ho dají dolů a že zaplatím 50 liber. Tak to se mi nechtělo, tak říkám, tak já ho drobec zmenším. Ona se na mě dívala a s kamarádem jsme utrhli ty spodní kolečka, ona valila oči jak blázen a já říkám, teď to zkuste. To zkusila, říkám, to je v pohodě, ne?
1: No a kolik stál pak nový kufr? Jako to, jestli se vyplatilo, tak nevím.
0: Já si myslím, že kufr má dodneš, ale je to kufr bez koleček.
4: Partnerem tématu Dovolená v létě je Raiffeisen Bank. Užitečné rady a tipy pro plánování zahraniční dovolené najdete na webu rb.cz/cestování.

0: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kde na světě si viděl nejkrásnější západ slunce?
2: Tak to je úplně všude. To, i když jsem v Česku, tak vidím nádherné západy slunce. Často fotím v oblasti Moravské Toskánsko. Tam vždycky si to nesmírně užívám. A pak kdekoliv, když jsem někde na ostrovech v Pacifiku, nebo i když jsem někde na horách, nakonec západ slunce je poměrně přitažlivý moment a já ji velice rád fotím. A pak ještě zůstávám dokonce celou noc, abych druhý den ráno fotil zase rozbřesk.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po desáté. Na rádiu Impuls.
3: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Důležitým členem naší rodiny je pan profesor. Pravidelně věnuje minutku všem, kteří už třeba i nejsou školou povinní, ale procvičit své znalosti si můžete prostě jednoduše na impulzu dřív než ostatní, takže jsme připraveni dneska?
1: No já jako vždycky,
0: i na matiku.
1: Ne, na tu ne.
0: Matiku nesnášíme, přesně tak. 7 minut chybí do 6. hodiny.
2: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Hezké ráno, studenti. Já vím, že začínat vyučování matematikou není pro každého. Ale na druhou stranu se malá rozcvička na kraji týdne může hodit. Připraveni na zadání? Na statku chovají 50 krav. Každá kráva denně nadojí průměrně 16 litrů mléka. Kolik litrů mléka získají na statku za jeden den? A abyste se nenudili, tak ty litry hned převeďte na hektolitry. Tak co? Dali jste to z hlavy pěkně bez kalkulačky? A zvládli jste i převod na hektolitry? Tady je správný výsledek. 16 krát 50 je 800 litrů, tedy 8 hektolitrů. Protože i Jelimanová ví, že jeden hektolitr má 100 litrů. Pro dnešek končíme.
2: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Jelimanová, a ty jsi vzala kalkulačku, vidím.
1: Ne, já jsem si nevzala kalkulačku.
0: Proč máš mobil v ruce?
1: Protože jsem ti slíbila, že ti přesně něco ukážu.
0: Dobře,
1: každopádně já jsem byla moc líná na to jako počítat, takže jsem se zasekla, jenom jsem poslouchala ten nádherný hlas pana profesora.
0: Úterý 19. května, 5 minut před 6. hodinou. Halo, tady Impulzovi.

0: Činasky posloucháte Impuls, tady jsou Klárka s Honzou.
1: Dneska bude polojasno až oblačno, ráno a večer místy i skoro jasno, možná někde sprchne, možná někde bouřka, ale teploty krásně vysoko, 18 až 22. Prostě dneska by to šlo?
2: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Brinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.
3: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
2: Hokejisté odčinili fiasko se Slovenci, Češi vzali státní dluhopisy útokem. Herečka Iva Jančurová slaví narozeniny. Je 6 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Naši hokejisté si vyšlápli na Švédsko. Ve třetím utkání základní skupiny mistrovství světa porazili obhájce bronzu 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovenskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rulíka zítra proti Itálii se začátkem od 16 hodin 20 minut. Italové zatím nebodovali. Zájem o nové dluhopisy překonal očekávání. Podle ministryně financí Aleny Schillerové k pondělnímu dopoledni si lidé zarezervovali dluhopisy za 13 miliard 400 milionů korun a emise se rychle blíží limitu 20 miliard. Schillerová v rozhovoru na iDnes.cz připustila jeho navýšení i další emise. Úřad vydal v pátek 3 druhy dluhopisů. Největší zájem je o fixní pětileté. Kromě nich jsou v nabídce pětileté protiinflační a tříleté reinvestiční. Žádat o ně lidé mohou do 31. května, splatnost je 1. července. Iva Jančurová mění plány na své půlku latiny. Původně totiž chtěla své dnešní 85. narozeniny oslavit v Pražském národním divadle v inscenaci Erbenovy balady Štědrý den ze sbírky Kytice. Nad jejím zapojením představení teď ale visí otazník. Herečku totiž trápí viróza. Své profesi ale Iva Jančurová obětovala celý život. O tom nás na Impulzu přesvědčila i přímo v našem vysílání.
4: Jsem ráda, že natáčím životy, které nejsou mými vlastními, i když do těch postav vždycky lec, ať chce nebo nechce, ze sebe promítne spoustu věcí.
2: Hana ve Štědrém dnu není jediná Jančurová role, kterou můžou diváci na pódiu vidět. Stále hraje také třeba ve Stavovském divadle v audienci u Královny. V létě ji také fanoušci uvidí na letní scéně pod Žižkovskou televizní věží. Letecká linka mezi Bratislavou a Košicemi láme rekordy. Zkrátila dobu cestování mezi východem a západem na 35 minut namísto 5 hodin autem či vlakem. Od jejího spuštění v listopadu loňského roku ji využilo více než 100 000 lidí.
5: Nová linka má ohromný potenciál na znižování regionálních rozdílů na Slovensku, umožňuje rast vnútroštátneho turizmu a stimuluje ekonomický rozvoj východu krajiny. Na základě výkonu vo verejnom záujme ju prevádzkuje súkromná spoločnosť ako víťaz európskeho tendra. V súčasnosti s frekvenciou až 13 letov týždenne. Pre veľký záujem sa uvažuje o ďalšom navýšení letov, ale aj zavedení podobnej leteckej linky Bratislava-Praha. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
2: Ruský prezident Vladimir Putin dnes přicestuje do Pekingu. Během dvoudenní návštěvy Číny bude jednat se svým čínským protějškem Xi Jinpingem o nejdůležitějších a nejcitlivějších oblastech čínsko-ruských vztahů, včetně navrhovaného nového plynovodu. Putinova cesta následuje krátce po návštěvě amerického prezidenta Donalda Trumpa v Číně, ale podle Putinova poradce Ušakova obě cesty spolu nesouvisejí a načasování je náhodné.
3: Sport.
2: Tenista Jakub Minčík zvládl vstup do soutěže v Hamburku. V generálce na Roland Garros porazil ve dvou setech domácího Šturfa. 20-letý český reprezentant zvládl první vzájemný zápas proti o 16 let staršímu Němci, který v hlavní soutěži startoval na divokou kartu. Jeho dalším soupeřem bude vítěz duelu mezi Italem Kobolim a Busem z Peru.
0: Tady jsou Klárka Šedová
1: a Honza Daněk,
0: vaši ranní společníci, a dneska s ranním tématem, kdy se ptáme, jaký je váš největší cestovatelský rituál nebo úlet při balení a jak se vypořádáte s nadměrným zavazadlem.
3: Jsme vaše rádiová rodina.
1: Halo, tady Impulzovi. Já jsem se zasukoval. Nadrozměrným. A to je těžký slovo. Nadrozměrným.
6: Nadrozměrným. Já jsem se normálně zasukoval.

0: Rok se ti zaspívají, to musela být láska už za malou chviličku. Léto klepe na dveře, u Impulzových se dneska. Koukáme, jak vypadá vaše příprava na letní dobrodružství, protože cesta je někdy cíl, ale balení je test nervů. Já nesnáším balení, ptáme se, bez čeho se váš kufr neobejde, co vždycky zapomínáte a jak se vypořádáte s nadrozměrným zavazadlem. Nebo jaký je váš největší cestovatelský rituál či úlet při balení?
1: Hele, balení vlastně ještě cajk, jo? Protože se těšíme na tu cestu a že budeme mít dovču. Za mě horší vybalování, protože všechno už je za náma a před náma ta hora prádla, kterou musíme vyprat. A to myslím, všechny holky moc dobře znají.
0: Tak vypadá to pračka, pak to z ní je potřeba vyndat a jenom pověsit, takže zas tak dramatický to není. To byl mužský pohled.
1: Dělal jsi někdy prádlo?
0: Mhm.
1: Mockrát?
0: Mockrát.
1: Tak až přijdu z dovolený, tak se stavíš.
0: Není žádný problém. Ty uvaříš, já vyperu.
1: Helenka napsala a strašně mě pobavila. Když jsem odlétala z Egypta, kufru jsem měla vodní dýmku a elektrické natáčky. Málem mě zatkli, mysleli si, že je to kulomet.
0: Ozvěte se taky se svojí zkušeností nebo příhodou z dovolené, budeme rádi.
2: Partnerem tématu Dovolená v létě je Raiffeisen Bank. Užitečné rady a tipy pro plánování zahraniční dovolené najdete na webu rb.cz/cestování.
0: Tady jsou Impulzovy, vaše rádiová rodina.

0: Zvládneme to i dneska, viď?
1: No, samozřejmě, že my to zvládneme. Ještě, abyste to zvládli i vy a vzali to a řekli halo tady Impulzovi.
0: Hlavně, aby nepadl Smolik.
1: No, tak to nesmím točit já.
0: Můžeš, proč ne? Dneska může padnout
1: často.
0: Mě, ale prosím tě.
1: Dva.
0: Nebuď posmutněhlá.
1: Smolíková. Tři.
2: Halo, tady Impulzovi.
0: Dobrý den, vítejte v našem vysílání. Hádejte, kdo vám volá.
2: Halo, tady Impulzovi.
0: No, jsou to oni.
1: Tak.
0: A je tam paní Dana?
2: Ano.
0: No super.
2: Děkuju.
0: My děkujeme. Ahoj Dani, jak se máte?
2: Dobře.
0: Teď už dobře, máte 10 tisíc.
2: Ano, jo, děkuju moc.
0: Je to bomba. Tak a uděláme z toho víc?
2: Můžete, můžete.
0: A co když tam padne Smolík jako včera?
2: No, tak to nevadí.
0: Nevadí
2: Nedá
0: to?
2: Nedá se ani dělá, je to hra.
0: Co? A zas na druhou stranu, když se nad tím člověk zamyslí, paní Dano, co to je dneska 10 tisíc, co?
2: Je, no, jo, to utratíte hned.
0: Přesně, to je, jak, to je jako prdnutí do moře, ježiš. No. Posloucháte Impulzovi, paní Dana se právě rozhodla, že bude více násobit pomocí našeho výherního kola. Takže kdo tam půjde, Klárka nebo Honza?
2: A Honza může.
0: Tak zkusím
1: já
0: to.
1: Já jsem to tušila, protože mě se poslední dobou nevěří, že tam padá často ty Smolíky. No a Honzík se teda blíží k tomu kolu, já ti to odpočítám. 3, 2, 1, teď. A už to roztáčí, já vám to budu hlásit, kolem čeho se to
2: míhá. Ano,
1: ono to jede hrozně rychle, tak teďka tam jede úplně jako všechno. Kolem Smolíka to projelo, základ, Smolík, trojnásobek, je to dobrý.
2: Je, děkuju.
1: Dani 30 tisíc.
0: Dani, šťastnej Daněk za 30 tisíc, to by šlo, ne. To už jsou,
2: ano,
0: dobrý, to už
2: ano.
0: Jsou dobrý prachy, tam už by šlo odletět i do Egypta.
2: No to jo.
0: Že jo. A lítáte někdy ještě na dovolený, nebo jezdíte?
2: No, lítáme.
0: Kam nejradši?
2: Poletíme na Džerbu.
0: Na Džerbu, výborně, to je super. Září, to je za chvilku. A řekněte mi, co do kufru, balíte vždycky mnohem víc věcí, než je použijete na tý dovolený?
2: Asi jo. Že jo? A vždycky říkám, že tolik nebudu brát.
0: Přesně, a vždycky to vemu. To snad dělá úplně každý člověk. Paní Dano, blahopřejme vám k výhře. Zvládla jste to. A já taky. Mějte se moc hezky,
1: naslyšenou.
0: Paní Dana vyhrává 30 tisíc korun v Haloterii Impulzovi.
1: Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Stavebniny Dech přináší mega akci. Smrková palubka Klasik tloušťky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Klasik za super cenu. Více na Dech.cz.
5: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
6: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
5: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
6: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
5: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
7: Toto je.
8: Dobravárt, vezeme vám pračku.
7: A co teď?
8: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
7: No tak to si rozumíme.
9: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Halo, tady Impulzovi a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka a rovnou začneme na D5, kde je Tomáš.
2: Na dálnici v Berouně na 20. kilometru směr Praha leží v levém pruhu sražená srna.
1: Díky za nahlášení, Tomáši. Nehoda osobního auta s nákladním překáží na D1 na 196. kilometru na příjezdu do Brna směrem od Vyškova. Doprava tam zpomaluje. Pomalu to jede taky na příjezdu do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru. Tradičně vázne provoz na trase ze Svitav do Brna na příjezdu do Lipůvky a na Břeclavsku za Hustopečemi směrem do Rakvic havarovalo nákladní auto a jezdí se tam kyvadlově. Tolik z dopravy, tu další můžete nahlásit i vy přes aplikaci Impulzu.
3: Jak už jste od nás slyšeli, legendární herečka Iva Janžurová slaví narozeniny a Zuřivec se vydává po jejich stopách. Už za chvíli.

0: Plus.
1: V našem tématu dneska cestujeme a cestuje i Zuřivec. Vyslali jsme ho po stopách legendární herečky Ivy Janžurové, která dnes slaví krásné narozeniny. Aleši, dobré ráno, tak kde tě máme?
2: Ano, krásné dobré ráno Impulzovi z Žirovnice na Pelhřimovsku a tady vlastně, jak řeknu to úplně přesně, 19. května 1941, tedy ale jako oni to všude píšou a všude říkají, já nejsem zvyklý u žen říkat věk, jo, ale před 85 lety se tady právě narodila, jak jste říkali, Iva Janžurová. Rodina Janžurových tady bydlela ve Vilce v Smetanově ulici, jo, tak ten dům už dávno není právě téhleté rodiny, ale já ho tady zkusím jako najít a mířím do té ulice Smetanově, takže uvidíme, jestli tam někoho potkáme, co o Ivě nebo nějaký pamětníky se najdeme a co zjistíme, ale aby v tom měli všichni jasno, tak Žirovnice je město na Vysočině, má asi 3200 obyvatel a ze všech významných a známých osobností, co jsem tak jako hledal a projížděl, tak v Žirovnici jasně nejznámější a tak jako nejvýraznější tváří je právě Iva Janžurová. No a jinak musím říct, že tady má, že si vybrala jako pro narození dobře, jo, paní Iva Janžurová Impulzy, protože tady je nádherně, jak se už jako přijíždíte a v tomto krásném ránu dneska, ráno právě, tak já mám takový pocit, jako kdyby byl třeba v Toskánsku v Itálii. Je tady všechno jako zelené, krásné, takové jako louky, pole, do toho trošku nějaký ten les, jako až jako idylické, promiňte, idylické místo.
3: Takže to není Vysočina, ale Toskačina?
2: No, jako trošku klidně, o to jaký pomezí, protože paní Iva říká, že hlásí se k tomu, že je jeho Češka, jako hrdá jeho Češka, ano. A o to jaký pomezí, jako jeho českého budějovického kraje a tady té Vysočiny a je to tady krásné.
3: Já se strašně líbí, když občas děláš ty živé vstupy a hlásí se někde ráno a je krásné počasí, jak ty se rozpíváš východem slunce a nádhernou přírodou. Ty jsi dobrý člověk, prostě já miluješ přírodu, to se mi moc líbí, měj se moc hezky.
2: Mějte se krásně, Impulzy za hodinu naslyšenou. Ahoj.
3: Slyšíme se. Ahoj. No a jak je u vás dneska? Taky hezky. Přihlaste se k ranní rodince a napište Klárce počasí. Na 605 222 007 náš radio WhatsApp to můžete teď hned nahlásit. Úterý 19. za 5 minut půl sedmé. Dobré ráno.

0: Dneska padlo v oblíbené ranní hře Halo tady impulzovi 30 000 korun. Ardovala se paní Dana Pošumová, které jsem vytočil nádhernou třicítku, tedy trojnásobek. Blahopřejeme.
1: Nejvyšší teploty dneska 18 až 22. A kdyby si vytočil třicítku možná jako věkově, tak by byla ještě radši jakože za třicítku
0: to nejde,
1: takovou
0: než... To neumíme.
1: Ale to by bylo fajn, to já bych si taky nechala točit.
0: Tobě bych vytočil dvacítku.
1: Patnáctku.
0: Čtrnáctku.
1: No,
0: hele, už s občankou, patnáctku.
1: Tak počkej, zpátky k počasí. Dan píše, že v Slavkově je 7 stupňů a přeje krásný den. Karlštejn hlásí 12 stupňů, píše Kačka. A my za to moc krát děkujeme. Pište dál na náš WhatsApp 605 222 007.
0: Hoskosladký valčík Teresky Maškové uslyšíte za chvilku v hudebním programu Impulzu. Je 6:30.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
9: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
10: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Festival Ultraslev Allegro Smart Weeks je v plném proudu. Užívej si slevy až 50%. Vstup do světa smart a objevuj každý den tisíce značkových produktů za výhodné ceny. I v e-shopech MOL a CZC. Když něco, tak Allegro.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
18: 6:30 začínají zprávy jednou větou s Katkou Palajovou. Žáci se mohou hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy, čas mají do pondělí. Protidrogový koordinátor Vobořil kritizuje chystaný přesun protidrogové politiky z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Maďarsko zahájilo další kolo jednání s Evropskou komisí o uvolnění pozastavených fondů Evropské unie. Ruský prezident Vladimir Putin dnes přicestuje do Pekingu na dvoudenní návštěvu Číny a naši hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny na mistrovství světa ve Friburgu Švédy 4-3.
0: Představte si tu situaci, potkáte někoho třeba při nějaký akci a nemáte ho rád. A pak se do sebe zamilujete a zůstanete spolu 33 let. Přesně tento příběh pro vás máme už za chvilku v pořadu Úsměv, prosím.
19: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina. Halo.

0: Radio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Ano?
2: Moc vás zdravíme, dostali jsme na vás kontakt od vaší manželky Hanky, tady jsou Klára a Honza z Halo tady Impulzovi, dobrý den.
3: Dobrý den.
2: My vám máme říct, že jste skvělý, že jste nejlepší manžel na světě a udělat vám radost.
1: Opravdu se mě překvapili.
2: Říkala vám o tom, naznačila, nebo?
1: Ne, neříkala vůbec nic.
3: Tak to je komplet velký překvápko. Vy máte výročí, 33 let od svatby.
1: Ano, no.
3: No a ona píše, že je strašně šťastná, že to právě prožila s váma, že je to něco neuvěřitelného.
1: To mě hodně těší.
2: Jste dojatej.
1: Ano, nevím, co říct. To.
2: Jste dojatej, prostě teď jste dojatej chlaba, mě by to dojelo asi takhle. Tak jakých bylo těch 33 let s paní? Vzpomeňte si na něco hezkýho, klidně, ať je to veselý.
1: Toho bylo tolik, že si to člověk ani nějak moc nevybavuje, jo. To je... Prostě ten život nám plyne prostě s radostma i se starostma. Dokážeme to snášet společně a to je asi to nejlepší, co může být.
2: To jste řekl moc hezky a vzpomenete si na ten první moment, kdy jste se potkali?
1: No tak to byla taková spíš parodie. No.
2: Pojďte, řekněte nám to, prosím.
1: Přijel jsem vlastně za jejím bratrem na oslavu narozenin a prostě tam jsme se nějak seznámili, jsme si nějak trošku padli do oka, i když to nebylo úplně na poprvé, ale prostě je to takový zvláštní. No. Nejdřív jsme se spíš nemuseli a pak to nakonec prasklo a jsme spolu tak dlouho. No.
2: Takže proto parodie, jo? Takže od nenávisti k lásce.
1: Ano, tak nějak.
2: Neskutečně.
3: A co plány na dalších 33 let?
1: Hlavně, aby jsme byli ve zdraví a došli se důchodu a společným prostě ve zdraví, to je nejdůležitější.
2: Řekl jste to moc hezky a pojďte teďka říct Hance, jako kdyby stála před váma něco pěkného, jednu krásnou větu.
1: Že jí miluju furt a stále.
2: To je nádherný.
1: Díky.
3: Děkujeme za to, mějte se nádherně.
2: Učete si sozičku, chlape. Máme vás rádi, pozdravujte.
3: Naslyšenou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.
3: My jsme taky zamáčkli slzu, nás to vždycky dojme, to je tak hezký.
2: Je, když se lidi mají rádi.
3: Tak, a jestli máte někoho rádi a chcete mu to říct, tak nám napište a my mu to řekneme. Úsměvu, prosím. Pište na náš WhatsApp 605-222-007 nebo klidně na e-mail impuls@impuls.cz.
2: Teď řečnická otázka, my dva se taky máme rádi.
3: Samozřejmě, a budeme si volat? Jako vy... přes úsměv, prosím, víš, že bychom si, jo, že jako sami sobě.
2: Že bych chtěl nahlásit Kláru Šedovou.
3: No, a já Honzu Daňka.
2: Úterý 19. května, nezapomeňte všechny skvělé lidi nahlásit do oblíbeného pořadu Úsměv, prosím. Zpívá Ricky Martin, Halo, tady Impulzovi.

0: Ryba.
1: Ryba.
0: Ještě, že jsi dneska při síle.
1: Někdo musí být,
0: Miláčko. Někdo musí být. Já jsem vycucená. Jak no, hašlerka.
1: No, protože Klarinka se probudila v jednu ráno, může to říct?
0: No, probudila jsem se v jednu ráno, no, a od té doby jsem nespala, takže já mám dneska opravdu deficit a jsem ráda, že jsem, takže kdybych mlela nesmysly, prosím vás, nedejte na mě dneska, jo?
1: Pošlete pozitivní energii, stačí WhatsAppem napsat energie pro Kláru, energie pro Kláru, můžete i ve zkratce EPK, jo?
0: A nebo...
1: A srdíčko.
0: No to mi stačí klidně jenom to srdíčko.
1: Tak jí pošlete srdíčko.
0: Ale co teďka vám jsem chtěla říct důležitého? Jestli jste někde na cestě, dokonce napište i jedu, protože my vám tu cestu zpříjemníme, máme pro vás připravenou písničku na cestu.
1: Prostě si s náma můžete zavysílat a vstoupíme do vysílání. Stačí napsat jedu na 605 222 007 a vaši ranní společníci, vaše ranní rádiová rodina, Klára Šedová.
0: A Honza Daněk.
1: Krásné ranko.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi?

0: Pořád poslouchám, jak si každý si slí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Pracovnici 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Jiřina Součková. Co přesně děláš?
3: Já dělám zprávařku, takže připravuju a čtu zprávy.
1: Co ti tady přináší největší radost?
3: Mě to obzvlášť baví, když nám to v redakci jede jako dobře promazaný stroj, kdy na sebe slyšíme a máme společný tah na branku.
1: A co tě na této práci nejvíc baví?
3: Všechno. Baví mě v agenturách hledat podnětné informace, pak z nich vytáhnout to nejdůležitější, zpracovat tak, aby byly pro posluchače srozumitelné a přínosné, případně aby pobavili. No a nakonec je poslat do éteru, to mám fakt ráda.
1: Rádio Impuls a Jiřina Součková. Děláme zprávy. Důležité pro život.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 007, krásný den, pomalu to je 1D1 z Vyškova do Brna mezi 211 a 206 kilometrem. Posloucháte nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. V obou směrech se stojí u Brna před 196. Plný je i příjezd do jihomoravské metropole po bratislavské D2 od 3. kilometru. V Praze se stojí na jižní spojce ve směru na Černák, ve východní části okruhu mezi Černým mostem a Štěrboholy a Plná je liberecká. Víc než kilometrová kolona je na trase z Liberce do Turnova a na trase z Opavy do Moravského Berouna v Litultovicích zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. Z dopravy by to bylo asi vše. Kdybyste měli doplňující info, jsem s ním. Zavolejte ho na 605 222 007 nebo nahlaste přes aplikaci Rádia Impuls. Z Kabáty míříme na sever. Teď už stačí jenom napsat jedu na 605 222 007 a zavysíláme si spolu. Pustíme vám písničku Na cestu a můžete si klidně zamoderovat z ranní rodinkou. Úterý 19. května, 3 minuty po 3 čtvrtě.

0: Paní posluchačka Naďa je s náma ve vysílání. Přejeme vám s Klárkou dobré ráno.
1: Dobré ráno.
2: Krásné ráno, Naďo, kam jedete?
1: Jedu do práce. No, už jsem skoro dojela.
2: To znamená, odkud kam a do jaké práce?
1: Tak jedu z Peček, z Dobřichova do Choťánek, to je u Poděbrad, kousek u Poděbrad.
0: Je Poděbrad, já tam jezdím na kolonádu, vystoupím jenom z vláčku, jedu, projdu si kolonádu, zastavím se v nějaký ty roztožce, koupím si něco na zoubek, jdu až k řece, tam si dám třeba jídlo, nebo když jsou nějaký festiáky tam v parku,
1: je
0: tak je úžasně, já miluju to tam, prostě miluju to tam.
2: No. A Naděnko, co je to za práci, do které jste právě už skoro dojela?
1: Tak já nevím, jestli jmenovat asi nebudu, ale v podstatě se snažím předcházet stížnostem.
2: Předcházet stížnostem? To je takový rebus, to je dobrý, to je hádanka, to miluju.
0: Tak jako paní Nadě určitě nechce úplně konkrétně prozrazovat. Takže jako jste antikonfliktní.
1: Řeším kvalitu a snažím se, aby nedocházelo k nějakým nepříjemnostem, nebo když by se nějaký zákazník třeba stěžoval, tak snažím, aby to proběhlo v pořádku a aby to vždycky bylo tak, jak má. No.
0: Jo. A vy máte...
1: jsme něco nezanedbali.
0: Vy to máte i v hlase taková, že jste taková, že mě byste uklidnila okamžitě. Po pár větách, po pár slovech. Takhle telefonicky určitě. Kdybych vás jako zákazník chytl na zákaznické lince, tak mě okamžitě uklidníte.
1: No, já s těma zákazníkama úplně nepřijdu do kontaktu,
0: chápu.
1: Snažím hodně jako korigovat,
0: chápu.
1: Jo, to znamená, že tam, kde vznikne třeba nějaký problém nebo nedostatek, tak já se snažím ty lidi nasměrovat tak, aby k tomu už příště nedocházelo a aby jsme vyřešili tenhle ten stávající, který tam je, předcházet tomu opravdu, no.
0: Baví vás ta práce?
1: Baví, ale je to náročný.
0: To
1: jako rozumím. Nosíte si sebou domů hodně starostí v hlavě.
0: No a co nějaká dovolená?
1: Tak to se těším. Já miluju Moravu. Úplně šíleně. Já kdybych mohla, tak já budu na Moravě.
0: Já jsem z Moravy teda odešel a já kdybych mohl a jsem, tak jsem v Čechách. Takže já zase miluju Čechy, takže já s tím nemám problém. Tak klidně se tam odstěhujte, hele, máte moje svolení.
1: No, Naděnko. Mně přijde, že tam je krásně, že tam
2: jo, je tam nádherně, mají tam víno hlavně, že jo, tak to je nejzásadnější. Ať vám to dneska utíká, ať vás potká v práci jenom to dobré, ať potkáte jenom samé milé lidi a šťastnou cestu do práce a naslyšenou.
1: Děkuju moc, naslyšenou.
0: Mějte se, další písnička je pro paní Naďu, která poslouchá Halo, tady Impulzovi.
3: Písnička na cestu.

0: Dobré ráno, jaký je váš největší cestovatelský rituál a taky vždycky zabalíte do kufru mnohem víc věcí, než na dovolené použijete. I o tom můžete společně diskutovat s impulzovými v ranním tématu už za malou chvilku. Vysílají Honza s Klárou.
1: A já vám prozradím, co nás dneska čeká ohledně počasí. Vlastně bude skoro všechno. Polojasno až oblačno ráno a dopoledne a večer místy i skoro jasno. V některých místech přehánky a možná i bouřky. Nejvyšší teploty 18 až 22.
2: Jarní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
3: Vlasta Korec. To je náš expert na dobrou náladu. Už v 9 vám pustí 7 pecek bez reklam pro vaše milionové kolegy. Naservíruje zážitky cestovatele Jirky Kolbaby a doručí radost ze života. Dopoledne s dobrým Korcem, Vlastou Korcem. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
4: Žáci se hlásí k druhému kolu přijímaček na střední školy. Jesenicko brzdí po povodních administrativa. Naši hokejisté si vyšlápli na Švédsko. Je 7 hodin, u zpráv a svítá Kateřina Palajová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Startuje druhé kolo přijímaček na střední školy. Žáci se mohou hlásit ode dneška do pondělí 25. května. Přehled škol s volnou kapacitou najdou na webu státní organizace Cermat. Stejně jako v prvním kole si mohou uchazeči podat až 5 přihlášek, z toho až 2 do oboru s talentovou zkouškou a až 3 do oboru bez ní. Využít mohou opět elektronický systém DIPSY. Jednotnou přijímací zkoušku uchazeči ve druhém kole už nedělají, počítá se jim výsledek z prvního kola. Zda a kam byly přijatí, se dozví 23. června. Výsledky najdou v DIPSY a zveřejní je i školy. I dnes bude soud rozplétat kauzu Dozimetr. Líčení v případu rozsáhlé korupce při zadávání zakázek pražského dopravního podniku bude pokračovat výslechem místopředsedy ODS Tomáše Portíka. Ten nejdříve řekl, že na podezřelé okolnosti ve firmě upozorňoval už před lety. U soudu se nyní zpovídá 6 lidí v čele se zlínským podnikatelem Michalem Rédlem. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora Petr Hlubuček. Oba vinu odmítají. Lovej navrhl žalobce uložit 10letý a Hlubučkovi 8letý trest vězení. Starostové z Jesenicka bijí na poplach. Představitelům Jeseníku, Mikulovic a České Vsi vadí po povodních ze září roku 2024 složité dotační, administrativní a legislativní procesy. Ty i více než rok a půl po záplavách brzdí obnovu obcí. Například Jeseník zatím podal 32 žádostí o dotace na více než 100 záměrů. Plánované investice se vyšplhaly na téměř 2 miliardy korun. Stát může u většiny projektů pokrýt až 90% způsobilých nákladů. Vyřizování dotací je ale podle jesenické starostky Zdeňky Blišťanové zdlouhavé.
6: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze.
4: Podle Blišťanové by obcím také pomohlo poskytnutí kapacit projektantů nebo dopravních inženýrů, tedy všechno, co může urychlit proces administrativy.
3: S impulzem na hokej.
4: Naši hokejisté na mistrovství světa úspěšně složili reparát. Národní tým po fiasku se Slovenskem porazil ve třetím skupinovém utkání Švédsko 4-3. Zápas sledoval reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
7: Pěkné ráno, byla to pořádně napínavá podívaná. Naši hokejisté se dostali do nečekaného trháku 3-0. Ještě během první třetiny ale dokázali Švédové během pětiminutové přesilovky snížit na 3-2. Několikrát bylo ve hře video, ať už u branek nebo faulů. Ve druhém dějství jsme silnému soupeři znovu odskočili. Švédi ale zase využili přesilovku a dostali se na rozdíl jedné branky. Závěrečný tlak národní tým ustál a odčinil tak sobotní porážku se Slovinci. Reprezentační trenér Radim Rulík tentokrát válil.
8: Všichni tam nechali všechno a opravdu ono to potom, když se vede, tak jako samozřejmě tak to tomu jako mi nahrává, protože všichni cítí, že ta šance je, ale prostě opravdu to mužstvo jako by za to vzalo.
7: Nezvá národní tým na šampionátu ve Švýcarsku den volna, další utkání čeká naše hokej. hokejisty zítra od 16:20 se utkají s Itálií a v případě výhry si v podstatě zajistí čtvrtfinálovou účast. Já jsem Vítek Zábranský a teď už pokračuje naše první útočná lajna Klára Zonzon.
9: Dobře ty! Úplně mě odzbrojil ten náš Vítek.
1: Vzal ti hokejku z ruky, ne?
7: Přesně, to bylo nedovolené bránění.
9: No,
7: možná.
9: V pořádku, my to máme rádi, milujeme překvapení, bylo to moc milé, přátelské a kolegiální.
10: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: oblíbená píseň všech žen. Prší chlapy za malou chvilku od Jerry Halliwell. Posloucháte Hello tady Impulzovi, léto už klepe na dveře.
1: Dále!
0: Jaký je váš největší cestovatelský rituál nebo úlet při balení? Taky naplníte vždycky kufr a víc než polovinu přivezete zpátky, protože jste se těch věcí netkli, ale co kdyby? Ozvat se můžete i dneska, nahrát to přes apku.
2: Já jsem několik let měla pocit, že nemůžu odjet na dovolenou, aniž bych do kufru nedala cestovní žehličku. Všichni, kdo mě znali a kdo to věděli, tak se tomu smáli a měli pravdu. Já jsem ji za celé dovolené ani jednou z toho kufru nevytáhla. Takže jsem to asi po 5 letech vzdala.
0: Dáši, dobře jste udělala a aspoň máte místo v kufru a o kilečko míň.
1: Ale měla jste ji zase, nikdy nevíte,
0: ten pocit,
1: že jo?
0: Pocit.
1: Jo, už pro ten pocit. Peťa píše, vždycky zapomenu sluneční brýle, ale naštěstí nezapomenu kontaktní čočky a rodinný talismán mini plyšáka Garfielda. A zbytečně vozím většinou část oblečení a všem nám Peťa přeje hezký den. Ještě taky napsala Míla, že jezdila v mládí na vandry a tak umí balit úsporně a účelně. Její dcera ale tvrdí, že její kufr by měl tak akorát na kosmetiku, takže dcera Míly bude podobná jako já. Já mám taky vždycky jako toho malinko víc, než bych potřebovala. No a teďka jsme jeli na 3 dny a měla jsem toho maličko, fakt, neké.
3: Partnerem tématu Dovolená v létě je Raiffeisen Bank. Užitečné rady a tipy pro plánování zahraniční dovolené najdete na webu rb.cz/cestování.

0: co váš kufr snese a co ne, nebo co vaše zavazadlo snese a co ne. I vy, co jezdíte na čundry, co vždycky nezapomenete přibalit a co vždycky zapomenete. Prostě dneska o tom můžeme debatovat společně. Přiznám se, že já patřím k těm, kteří si nabalí kufr, je zbytečně těžký, mají tam spoustu věcí, protože primárně já nesnáším balení, tak radši zbalím úplně všechno, co je čistý.
1: No a já, to mám já zase nesnáším to vybalování, protože je zase všechno špinavý.
0: No právě, že já přivezu asi 3/4 toho kufru zase čistýho zpátky a uložím to do té skříně.
1: A teďka jste se mě ptali, když jsem tvrdila, že jsem měla malinko věcí, a tak já vám to řeknu, jo, jste se ptali teda, co to bylo. Opravdu jsem měla mini batůžek, ne klasický batoh, jako si představíte, ale ten mini, a v tom jsem měla kosmetiku, noční košilku, náhradní kalhoty, 2 náhradní trička, na straně deštník a svetr. A tam jsem si ještě v Benátkách koupila sukni a tričko a přibalila jsem do toho batůšku mini, mně se to tam vešlo a nikdo mi nevěřil, že jsem toho schopná a já jsem toho schopná.
0: Ani já ti nevěřím, ani teď, podle toho, co jsi řekla, to muselo být.
1: Ne, byl to mini batůžek.
0: No.
1: Mini, úplně fakt jako mini, takovej ten jakože dětský.
0: Existuje důkaz, existuje fotka.
1: No já něco vyrobím, ale oni říkali i kolegové, kteří se mnou jeli, kamarádi, že jsem jako Hermiona.
0: Posloucháte Halo tady Impulzovi, jak se na dovolenou balíte vy, taky to máte rádi, neradi, nebo máte někoho, třeba máte balící službu, která to udělá, já bych si to přál.
1: Já ti to přijdu strašně zabalit, no, když mi to přijdeš vybalit.
0: A je to, máme dohodu. Posloucháte Impulzovi, ozvat se do ranního vysílání můžete i vy. Za chvilku Miraj a Drahokami a taky dopravní servis.
2: Stavebniny DEK přináší mega akci. Nejprodávanější kary síť KH20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro kary síť za super cenu. Více na DEK.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady, ať už tak kdekoliv, vždycky pomáháme na silnicích. Téměř dvoukilometrová kolona je na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicema, uspaný je pražský okruh směrem k letišti a v Praze se stojí taky ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy, na jižní spojce na Černý most mezi Spořilovem a Záběhlicemi a v Liberecké do centra. Pomalu to jede také na příjezdech do Prahy po D1 a po D5, silný provoz je na D1 před Brnem, cestou od Prahy i od Vyškova a nepojízdné auto to teď překáží na 318. kilometru ve směru z Ostravy do Olomouce. Kolona tam má asi 2 kilometry. Nic příjemného to není, ale s Impulzem si zaspíváte a vydržíte to.
2: My dneska cestujeme a Zuřivce jsme taky nechali cestovat po stopách legendární herečky Ivy Janžurové, protože ta právě dnes slaví své narozeniny.

0: Plus.
1: Aleš jde ve stopách herečky Ivy Janžurové a vyrazil do jejího rodného města. Aleš, jak to tam vypadá?
2: Hezké krásné ráno.
3: Tak Impulzovi, Žirovnice na Pelhřimovsku, Vysočina a ulice Smetanova, kde se Iva Janžurová před 85 lety narodila, a tady vidím dvě dámy, tak k ním rychle kráčím. Dobrý den, dámy, můžu vás jenom krátce vyrušit, prosím pěkně. Já jsem reporter z Rádia Impuls Aleš Růžička. A jsem tady dneska, protože ne náhodou úplně, protože tady se narodila jedna slavná rodačka. Věděli byste, kdo je slavná rodačka z tohoto města a z této ulice přímo?
4: Ano, Iva Janžurová.
3: Vy taky jste věděla, ano. Jo. Dobře, co byste jí popřáli k jejím narozeninám?
4: Zdraví, ať jí to chodí.
5: Taky určitě, ať ještě má nějaký léta před sebou.
3: Co to pro vás jako znamená, že takováhle jako slavná osobnost herečka patří sem do tohoto města?
4: Chodila do školy s mým otcem.
3: Jo? Co říkal?
4: To, že byla skvělá, její táta maloval, takže obrázky, tak mám doma jeden obrázek od ní, takže vzpomínáme rádi.
3: Takže jste přímo propojené takhle,
4: ano,
3: jako
4: ano.
3: Ničím. Co vy?
4: Ano.
5: Já furt vzpomínám, ona bydlela tady kousek od nás v ulici, když jdu okolo, takže že tam určitě byla, že jsme pyšní na to, no, že tady žila.
3: Co byste jí popřála?
5: No, hlavně to zdravíčko, protože to ona potřebuje, protože špatně chodila, když jsme ji viděli naposled, abyste se ještě podívala.
3: Nic nebudu vás slyšet, dámy, dál si povídejte, i vám hodně zdraví. Mějte se krásně, děkuji vám, shledanou. Naschle. Tak Impulzovi, to jsou první takové ozvěny tady odtud z Žirovnice na Pelhřimovsku a přímo z ulice Smetanovy, kde se narodila právě Iva Janžurová před 85 lety. Zatím dobré ráno.
6: Krásné dobré ráno nejen do Žirovnice, ale do celého Česka. Klára Sanzou. 8 minut chybí do půl osmé.

0: Kameny lásky, posloucháte Impuls.
1: Jak to s tebou vypadá?
0: Máro, jak to s tebou vypadá?
2: Všechno mě bolí.
0: Zase jsem se zasukovala.
2: To není možný. Zase jsem začala cvičit. Já mám vždycky takové období jako cvičící a pak necvičící, tak teď jsem zase začala cvičit a bolí mě i dýchat. Strašný. A cvičím podle Jillian Michaels, ona má cvičení na 30 dnů v kuse, tak teďka jsem na začátku, naposledy jsem to dala v únoru, teďka to odcvičím a po těch 30 dnech ze mě bude Rambo.
0: Z paní Šedové se stává znovu elastička, znovu 20, je to neskutečný a já ten vývoj sleduju a dělám si zápisky. Uvidíme za 30 dnů, doufám, že to přežije holka.
2: Já taky.
0: Víte, že dneska bude hezký den, ale je tady všeho chuť. Polojasno, oblačno, dopoledne a večer místy skoro jasno, přes den na některých místech taky přeháňka. Jsem tam i bouřka, teploty dneska 18 až 22 stupňů Celsia.
2: Polička 7, píše Honza. Taky máme hlášení od Kristýnky z Olomouce, tam je 8, 10 v Bratislavě, píše Marek. A Jarka hlásí z Rumburku krásných 9,5 stupně. Děkujem za to, pište dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
0: Dnešní debata v ranním tématu, co se vám do kufru vejde a co nevejde a co vždycky přivezete a nebo nepřivezete zpátky, co vždycky zapomenete, cestovatelské zážitky posluchačů Tomáše nebo Martina. Uslyšíte v ranním tématu už za chvilku.
3: Vtip Vlasty Korce. Muž říká ženě,
4: co bude dnes k obědu?
3: Nic.
4: Počkej, ale to bylo včera.
3: Já jsem včera vařila na 2 dny.
5: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
7: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
9: Podnikáte? Tak něco podnikněte. S penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko. Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 km. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
14: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
7: Máme minutu po půl osmé, jsou tu zprávy jednou větou a Katka Palajová. Naši hokejisté na mistrovství světa učinili fiasko se Slovenci, když porazili Švédy po bitvě 4-3. Klíšťata ve městech jsou až dvakrát infikovanější než ta z lesních lokalit po celém Česku. Výslechem místo před

0: stávku dohody, která ukončí stávku na železnici.
1: Co se ti vždycky vejde a co nevejde do kufru, když někam cestuješ?
0: Vždycky se mi vejdou sluneční brýle a je pravda, že když byly děti menší, hodně mě trápilo, že chtěli prostě množství nafukovadel a to byl problém. Takže vždycky jsme řekli, ne, necháme to doma, přikoupíme a táhli jsme zase na další nafukovadla domů.
1: To chápu jako rodiče. Co boty, holky? Já třeba mám problém, že mě troje boty zaberou půlku kufru.
0: Tak mě stačí žabky.
2: Když máš lodě.
1: Děkuji. A jak to máte vy, příběhy našich posluchačů a také zkušenosti z dovolených, uslyšíte za malou chvilku v ranním tématu. I vy to můžete nahrát přes aplikaci nebo poslat WhatsAppem 605 222 0017, náš rádio WhatsApp.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: Karel Gott, posloucháte Impuls a Klára s Honzou vysílají už od pěti. Halo, tady Impulsovi do celého Česka posíláme radost ze života. Dneska se ptáme, jaký je váš největší cestovatelský rituál, jestli taky vozíte půlku čistých věcí s kufrem zpátky, protože to narvete zbytečnostma, který prostě na dovolení nepoužijete.
1: Ještě když jsem žil ve Španělsku, tak jednou takhle, když jsem byl zase na návštěvě v Čechách, říkám, tyjo, ty tvarůšky, že jo, to je paráda, to si musím vzít sebou nějaký. Tak jsem si koupil asi 10 balíčků, sice jsem to zavřel do těch sklenic, ale prostě přes ten kufr to stejně je cítit, takže každý se za mnou na tom letišti otáčel.
0: Tomáš si vezl do Španělska olomoucké tvarušky. Je pravda, že tam je nekoupíte, ale taky mají svoje smradlavý sejry. Martin.
2: Tak já to mám úplně jednoduchý. Já si prostě vezmu batůžek, do toho dám spodňáry, trička, ponožky a protože lítám s dronama, tak samozřejmě dron. No, vyrážím naprosto na pohodu 5 i 10 dní bez problémů.
0: Jako i v zimě, jo, to bych vás chtěl teda vidět. Opravdu, chlapi dělají ramena vždycky. Ne, já dám 3 boty do kufru a mám to plný a nevím, co si mám počít potom.
3: No, já jsem si vzpomněla na Kevina. Mamka říká, zabal si kufřík. A pak mu ten brácha jeho říká, Kevine, zabal si kufřík. Já to neumím. No, máma ti to zabalí. Takhle to většinou dopadá. Že pak to není máma, ale je to třeba partnerka, manželka.
0: Jo.
3: Že prostě jako balíme těm svým partnerům. A já jsem minule vyhlásila stávku, říkala jsem tomu svýmu, já ti to nebudu balit.
0: Jo.
3: Já nikam nepojedu, říkám, tak nikam nejezdi. No samozřejmě jsem to zabalila, že jo.
0: V mnoha rodinách to tak je, jak říká Klárka. Ozvat se můžete i se svojí zkušeností, ještě jedna reakce.
4: Dobré ránko, tak jasně, že se sebou vozím víc věcí, než ve finále potřebuju. Čím jsem starší, tím je i můj kufr větší a těžší.
0: Ano.
4: Naposledy 5 dní v Miláně s 23-kilovým kufrem, jako je to exotiky v zimě na 14 dní. Hezký den a užijte si cestování.
0: Ano, děkujeme, milá posluchačko.
3: Hustý, 23 kilo v Miláně na 5 dní.
0: Já měl 23,4 kilo.

0: Co si sebou vždycky berete na dovolenou, na co nikdy nezapomenete, na co vždycky zapomenete a co nejčastěji na dovolené ztrácíte. Dovol, abych otevřel i tohle téma, sluneční brýle.
1: Vždycky ztratíš na dovolený. A minule jsi tam nechal dokonce dioptrické.
0: Jo, to mě strašně mrzí a bude mě to mrzet do konce života, tyhle, ty jsem měl strašně rád.
1: No ale to už taky měsíc a půl říkáš, že si musíš pořídit nové.
0: A to taky jsem ještě neudělal.
1: Já ti tam naženu.
0: Ty mě máš, Merko, holka zlatá.
1: No.
0: Jak jste na tom, milí posluchači, vy ozvěte se taky k nám do ranního tématu.
2: Partnerem tématu Dovolená v létě je Raiffeisen Bank. Užitečné rady a tipy pro plánování zahraniční dovolené najdete na webu rb.cz/cestování.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ve směru z Půříně se na Dolní Měcholupy dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
6: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu. Jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
7: Je nebojácný.
6: Já se začal taky bát trošku.
1: Ježiš, Aleši.
6: Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
0: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
6: Teď to duplo, i plusový.
0: Vidím to, pozor tleskej.
6: Aha, tak to je počkej, to je tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
3: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
8: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho, když se opýtáte kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli už zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu.
3: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
8: Gulaš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky a hranice může začít.
3: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jirka Kolbaba, cestovatel Rádia Impuls. Jirko, kdy ses na cestách opravdu bál?
9: Já se bojím většinou na českých silnicích, ale pak ještě, když si vzpomenu, tak se bojím, když pluji do Antarktidy. Teď zase před pár týdny jsem plul do Antarktidy a z Antarktidy zpátky a to jsou nejdivočejší vody na světě a tam se skutečně vážně bojím, když se loď naklání 50-60 stupňů, jde o život.
3: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno, 007, uzavřená jede sedmička na 75. kilometru ve směru z Prahy do Chomutova kvůli vyprošování kamionu po nehodě. Jezdí se odklonem na stejném kilometru přes Chomutov a Spořice. 6 osobních aut se srazilo na sjezdu z D11 na Pražský okruh směrem na Černý most. Pomalu to jede od sjezdu na Nehvizdy. Profici z Global Assistance hlásí po pojíždění na Pražském okruhu směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem. Proti směru se zdržíte mezi Zvičínem a Jinočany. Hodně plný je příjezd do Prahy po D1 od Průhonic a přímo v Praze je ranní špička v plné síle. Z Metropole se přihlásil agent tramvaják. Ahoj.
10: Dobré ráno, Impulzovi. Chtěl bych nahlásit dopravní nehodu na Plzeňské ulici. Je to směrem do centra, je to u krematoria Motol. Tak si na to dejte pozor, budou se tady za chvilku tvořit kolony.
0: Tramvaják nehodu nahlásil na aplikaci Rádia Impuls. Udělejte to taky, kdykoliv se dostanete do dopravních komplikací. Dvoukilometrová kolona je na 35 z Liberce do Turnova před Hodkovicema a silný provoz je na D1 před Brnem cestou od Prahy. Prahy i od Vyškova. Dávejte na sebe pozor, doplňte dopravu 007 i vy.
11: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.
1: Doufám, že ses včera učil.
0: Ano.
1: No, to je dobře, přijde za chvilku pan profesor a bude procvičovat matiku.
0: Pojky.
1: No jo, je
0: matika
1: to
0: ne.
1: Matiku.
0: Matika ne.
1: Matiku.
0: Matika ne.
1: No matiku.
0: 2 minuty po 3:15. Dobré ráno.

0: zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
1: Hezké ráno, studenti. Já vím, že začínat vyučování matematikou není pro každého. Ale na druhou stranu se malá rozcvička na kraji týdne může hodit. Připraveni na zadání? Na statku chovají 50 krav. Každá kráva denně nadojí průměrně 16 litrů mléka. Kolik litrů mléka získají na statku za jeden den? A abyste se nenudili, tak ty litry hned převeďte na hektolitry. Tak co? Dali jste to z hlavy pěkně bez kalkulačky? A zvládli jste i převod na hektolitry? Tady je správný výsledek. 16 krát 50 je 800 litrů, tedy 8 hektolitrů. Protože i Jelimanová ví, že jeden hektolitr má 100 litrů. Pro dnešek končíme.
0: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
2: Tak co si, Klára Jelimanová?
3: No to zera. Já jak slyším matika, fyzika nebo chemie, automaticky mi do uší nalézají slimáci a já neslyším. Já jsem z obliga.
2: Haló, tady Jelimanovi. Posloucháte Haló, tady Impulzovi. 8 minut chybí do 8 hodiny. A Klára s Honzou přejí
3: dobré

0: sníme stejné sny. Myslíme na stejné věci, zpívá Belinda v téhleté svižné písničce, která vás provází životem už takových let. Tak jako Impulzovi, vaše rádiová rodina. Klárka s Honzou za mikrofonem, je čas na předpověď.
1: Dneska to bude pěkný cirkus, bude polojasno až oblačno, ráno a dopoledne a večer místy i skoro jasno. Přes den na některých místech přehánky a taky bouřky, nejvyšší teploty 18 až 20 stupňů.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.

0: v prodeji.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
2: Česko se ženou první třicítky. Fotbalové mistrovství světa mohou ovlivnit vedra. Hokejoví fanoušci řeší výslovnost švédských hráčů. Je 8 hodin, zprávy má Kateřina Palajová.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Do Česka se brzy přižene letní počasí. Evropu už brzy zahřeje teplý vzduch z Afriky. Oteplovat se ale bude postupně. Na tropy si ještě pár dní počkáme. Zatímco v první polovině tohoto týdne nepřekročí teploty 22 stupňů, o víkendu vystřelí na 28, v pondělí i 32 stupně Celsia. A v podobném duchu se teploty ukážou i v dalších dnech. S letním počasím se ale pojí také bouřky. Ty meteorologové zatím předpovídají hlavně pro východní část naší republiky. Vedra se mohou stát nepříjemným soupeřem utkání fotbalového mistrovství světa. To startuje za necelý měsíc ve Spojených státech amerických, Kanadě a Mexiku. Turnaj podle odborníků extrémní počasí výrazně ovlivní. Podle nové analýzy se může čtvrtina zápasů odehrát ve vedrech ohrožujících hráče i fanoušky. Především na jihu Spojených států a na severu Mexika. Teploty běžně přes den stoupají nad 30, někdy až ke 40 stupňům. Obavy vyvolávají také potenciální bouřky a kouř z lesních požárů. Mezinárodní fotbalová federace připustila, že vedra mohou představovat problém. Na letošním turnaji proto zavede povinné 3-minutové přestávky na ochlazení v každém poločase. Organizátoři zároveň přesunuli čas utkání v rizikových lokalitách do pozdějších večerních hodin. Trump odložil útok na Írán. Americký prezident na síti True Social oznámil, že tento krok vychází ze žádosti Kataru, Saudské Arábie a Spojených arabských emirátů. Útoky byly plánované na dnešek. Dále bez podrobností napsal, že se nyní konají vážná jednání. Poznamenal, že pokud nebude s výslednou dohodou spokojený, podniknou Spojené státy rozsáhlý útok proti Islámské republice. Iva Jančorová je vášnivá řidička. Herečka dnes slaví 85. narozeniny. Svůj život by si přitom nedokázala představit bez auta. Před lety se o tom podělila v našem vysílání.
4: Já se strašně bojím doby, kdy budu muset odevzdat řidičák. Já moc ráda jezdím autem.
2: Jančorová chce donutit svou rodinu, aby jí nechystala žádnou oslavu. Maximálně je chce pozvat na večeři, vadí totiž upřená pozornost ostatních na ní během oslav.
3: S Impulzem na hokej.
2: Naši hokejisté si vyšlápli na Švédy. Reprezentace ve třetím utkání na mistrovství světa po výhře 4-3 odčinila sobotní prohru se Slovinci. Kromě výkonu národního týmu zaujala fanoušky i výslovnost některých švédských hráčů ze strany komentátorů. Tématu si všímá reportér Vítek Zábranský. Vítko, hezké ráno.
5: Pěkné ráno. Fanoušky zarazila výslovnost jmen některých hráčů, třeba švédského kapitána. Komentátoři České televize jeho jméno vyslovovali jako Ekman Larsson, nikoliv jako Ekman Larsson, jak jsme mohli být zvyklí z minulosti. Jak ale zjistili kolegové ze zpravodajského serveru iDnes.cz, výslovnost s eš je přesnější. Komentátor Robert Záruba portálu řekl, že to řešil přímo s kolegy ze Švédska. A právě pokud je v příjmení kombinace písmen RS, má to znít právě spíš jako eš. I dnesu to potvrdila i jazykovědkyně Lucie Erazímová, dlouhodobě působící ve Švédsku. Podle ní by se jméno donedávna u nás známé jako Larsson mělo dokonce číst jako Larsson.
6: Oliver Ekman Larsson.
5: To bylo jazykové okénko, důležité ale je, že naši hokejisté Švédsko porazili a přiblížili se postupu do čtvrtfinále. Další zápas je čeká zítra proti Itálii. Já jsem Vítek Zábranský a teď už pokračuje Honza Son a Klášon.
7: Jasně, ty dobře jedeš. Jak by ses asi vyslovoval ve Švédsku, ty Vítku?
5: No, to by tam asi neuměli vyslovit. Zábranský šon, zábrančkon, nevím.
7: Žabžačkon?
5: No, něco takového.
7: Divný.
3: Impulzovi. Jsme vaše rádiová

0: Impuls. Úsměv, prosím.
1: Halo? Moc vás zdravíme, dostali jsme na vás kontakt od vaší manželky Hanky, tady jsou Klára a Honza z Halo tady Impulzovi, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: My vám máme říct, že jste skvělý, že jste nejlepší manžel na světě a udělat vám radost.
3: Opravdu se nepřeklopili.
1: Říkala vám o tom, naznačila, nebo?
3: Ne, neříkala vůbec nic.
2: Tak to je komplet velký překvápko. Vy máte výročí, 33 let od svatby. No a ona píše, že je strašně šťastná, že to právě prožila s váma, že je to něco neuvěřitelného.
3: To mě hodně těší.
1: Jste dojatej.
3: Ano, nevím, co říct.
1: Jste dojatej, prostě teď jste dojatej chlaba, mě by to dojelo asi takhle. Tak jakých bylo těch 33 let s paní? Vzpomeňte si na něco hezkýho, klidně, ať je to veselý.
3: Toho bylo tolik, že si to člověk ani nějak moc nevybavuje, jo. Prostě ten život nám plyne prostě s radostma i se starostma. Dokážeme to snášet společně a to je asi to nejlepší, co může být.
1: To jste řekl moc hezky a vzpomenete si na ten první moment, kdy jste se potkali?
3: No tak to byla taková spíš parodie. No.
1: Pojďte, řekněte nám to, prosím.
3: Přijel jsem vlastně za jejím bratrem na oslavu narozenin a prostě tam jsme se nějak seznámili, jsme si nějak trošku padli do oka, i když to nebylo úplně na poprvé, ale prostě je to takový zvláštní. No. Nejdřív jsme se spíš nemuseli a pak to nakonec prasklo a jsme spolu tak dlouho.
1: Takže proto parodie, jo? Takže od nenávisti k lásce.
3: Ano, tak nějak.
1: Neskutečný.
2: A co plány na dalších 33 let?
3: Tak hlavně, aby jsme byli ve zdraví a došli se důchodu a společným prostě ve zdraví, to je nejdůležitější.
1: Řekl jste to moc hezky a pojďte teďka říct Hance, jako kdyby vstála před váma něco pěkného, jednu krásnou větu.
3: Takže jí miluju furt a stále.
1: To je nádherný.
3: Díky.
2: Děkujeme za to, mějte se nádherně.
1: Učete si sozičku, chlape. Máme vás rádi, pozdravujte.
2: Naslyšenou.
3: Naschle.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.
1: Bylo spíš dojetí ze života. Posloucháte Impuls, máte kolem skvělé lidi, nahlaste je už teď. Na 605-222-007 pošlete kontakt na vašeho skvělého člověka. A nebo přes e-mail Radia Impuls.

0: Zajímavá osobnost Robbie Williams, posloucháte Impuls, tahle jedna vteřina zaspívá za chvilku Richard Miller s Emou Smetanou. Ranní vysílání Impulzových doplňuje také ranní téma o tom, co balíte na dovolenou, co vždycky zapomenete, nezapomenete a proč s sebou vozíte tolik zbytečných věcí. Můžete se ozvat se svojí zkušeností třeba přes aplikaci Impulzu, to nehrajte.
1: Kristýna píše, když jedeme na dovolenou, kufry balím já. Partner se vždy směje, že potřebujeme oba tři věci. On kartáček, plavky a ručníky a já toaletní stolek, půl skříně a koupelnu. Takže asi tak. A ano, opravdu všichni mají stále tři věci. Monča píše, Klárko, buď v klidu, já si zabalím vždy celou půlku kufru typu loďák, kosmetiky, fén, dvě žehličky, co kdyby se jedna rozbila, a přinesu to manželovi ke kufru, aby to zabalil, a říkám, a to jsem se hodně uskromnila.
0: Neskutečný. Do tématu se vrátíme zase po půl. Do té doby se můžete ozvat i vy. WhatsApp 605-222-007.
2: Impulzovi. Vaše rádiová rodina.
3: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
4: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datárt, opravdový elektrospecialista.
7: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
8: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
7: Fakt?
8: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
7: Tak jedeme.
8: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
7: Kdo na to jde?
8: Od Lesa, koupí auto od Esa.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Krásné ráno, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Zdraví vás Honza Daněk. Kvůli vyprašťování kamionu po nehodě zůstává uzavřená D7 na 75. kilometru ve směru z Prahy do Chomutova. Objízdná trasa vede přímo přes Chomutova Spořice. Hodně plný obchvat Slaného ve směru z Chomutova do Prahy. 6 osobáků se srazilo na sjezdu z D11 na Pražský okruh. Dokážete si představit, jak to teďka na Černáku vypadá, takže doprava tam zpomaluje. Hromadná nehoda brzdí provoz na příjezdu do Prahy po karlovarské D6. V Praze se bouralo na jižní spojce ve směru na Černák, do Kolonie se vyjíždí u Spořilova. Ucpaná je D1 před Prahou mezi Modleticemi a Chodovem. Před Brnem směrem z Vyškova je přerušovaná kolona mezi 216. a 196. a stojí se i na Bratislavské před Brnem. Je to už od 4. kilometru. Z dopravy je to ode mě všechno. Kdybyste chtěli doplnit informace, máte hlášení, nahrajte ho hned teď přes aplikaci Impulzu.
2: A za chvilku už se vypravíme za Ivou Janžurovou, tedy lépe řečeno do jejího rodného města.
3: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá.

0: Rádia Impuls.
1: Celé ráno na Impulsu cestujeme a na cestu se vydal i Zuřivec za cestou za Ivou Janžurovou, tedy lépe řečeno do jejího rodiště. Aleši, dobré ráno.
2: Příjemné ráno, Aleši.
3: Tak Impulzovi, krásné dobré ráno, tady z Žirovnice na Pelhřimovskou, jsem přímo ve Smetanově ulici a tady jsem potkal sympatiáka, jenom křestní jméno můžu, já jsem Aleš Vlčka, dobrý den.
4: Mirek.
3: Mirku, tak úplně první otázka, věděl byste, kdo tady v Žirovnici a vlastně přímo tady v té ulici se narodil jako slavná osobnost?
4: No, teď jsi mě zaskočil. Janžurová, Iva
3: Janžurová, přesně tak. A vy osobně, viděl jsi tady nikdy?
4: Já jo, byla tady, je to 2 roky, 3.
3: Tady bylo to promítání jejího dokumentárního filmu, která točila její dcera vlastně, že jo? Aha. Taky máte pocit, že s vámi je celý život?
4: No, tak koukal jsem na její filmy, protože jsem vyrůstal vlastně s ní, no.
3: Ano. Co byste jí popřál? 85 nám.
4: Hlavně dneska jenom to zdraví, no a ještě ať hraje.
3: A co vám daří, mějte se krásně.
4: Taky.
3: Hezký den, nashle. Díky. A ještě Impulze, mám tady jednu mladou dívku, jenom můžu vaše křestní jméno a kolik vám je let, prosím?
5: Budeme 13. Terezo.
3: Terezo, já jsem Aleš Těšimě. Tak vy jako 13letá dívka, věděla byste, jaká slavná osobnost se narodila v této ulici, v tomto městě? Nevěděla? Když řeknu jméno Iva Janžurová, herečka.
5: No.
3: Nic vám to neřekne. No to mi úplně stačí, mějte se hezké, co vám daří ve škole, mějte se. Tak Impulzově vidíte to, no. Děti, můžu jenom krátce, prosím pěkně, já tady vidím, že tady vycházíte v ulici. Impulzově, ještě jsem tady chytil jednu sympatickou dámu, tady 13letá holka nevěděla, kdo se tady narodil v této ulici.
6: Iva Janžurová.
3: Vy to víte?
6: Ano.
3: Víte, který barák to je?
6: Ten tady za tím bílým, to je velká, co je.
3: Trošku nalevo, jako v tom zeleném, jak tam je vidět,
6: ano.
3: Jo.
6: Ano.
3: Co byste jí popřála dneska, 85?
6: Hlavně hodně zdraví.
3: No, to je jasný. Co to pro vás jako znamená, že vlastně jste ze stejné ulice jako takováhle dáma herečka česká?
6: Mám hroznou radost, že takovej člověk se tady narodil.
3: A se vám daří, mějte se hezky.
6: Děkuji. Nasle.
3: Takže Impulzově tady odtud z Žirovnice přejeme paní Ivě Janžurové, ať má moc krásný den, krásné narozeniny, hodně zdraví, no a ať se jí daří prostě. Mějte se hezky, Impulzově. Ahoj.

0: krásná písnička. Nestárnoucí Chris Norman, Suzy Quattro. Co dál na Impulzu? No budem si hrát ještě, nebojte, než sem pustíme Korce.
1: Ale taky vám řekneme, jak bude. Polojasno až oblačno, ráno a dopoledne a večer místy skoro jasno. Přes den se vyskytnou přehánky a někde i bouřky, teploty 18 až 22 stupňů. Každopádně teď je v Ostravě chladno, nějaké 4 stupinky, píše Vladimír. No a jak je u vás, můžete psát na náš WhatsApp 605 222 007.
0: Naše posluchačka si dneska v Holotary Impulzevi odnesla 30 tisíc, točil Honzik a padl tam trojnásobek. Juhu! Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení a kukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebním DEK platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte a kukladiva Hilti Nuron se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
12: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Dvě minuty po půl deváté začínají zprávy jednou větou. Žáci se mohou hlásit do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Čas mají do pondělí. Při havárii osobního auta na Příbramsku zemřel v noci řidič, když jeho vůz spadl z mostu na dálnici D4. Ceny ropy dnes klesají poté, co americký prezident Trump oznámil odklad dalších útoků na Irán. Ruský prezident Vladimir Putin dnes přicestuje do Pekingu na dvoudenní návštěvu Číny. A naši hokejisté porazili ve třetím utkání základní skupiny na mistrovství světa ve Friburgu. Švédy 4-3.
0: Dneska se ptáme, jaký je váš největší cestovatelský úlet při balení. To znamená, že zbalíte půl domácnosti a nic z toho nepoužijete a vezete to zpátky? Vždycky ztratíte sluneční brejle nebo oblíbený polštář, řízky v alobalu?
14: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
0: To se řekceš.
15: Já jsem jednou vezla asi 8 knížek.
0: A já jsem čekal, že řekneš 8 řízků.
15: Ne, 8 knížek.

0: Jak se balíte na dovolenou? Máte jednoduchý balíček, nebo je to složitější, berete celou skříň? Prostě jednoduše, chlapi hodně často psali, říkala před chvilkou Klárka, že jim stačí jenom pár triček a spodárky a ponožky a jdou.
1: No, jedny plavky a je to. Vy jste se zbláznili. To vy si myslíte, že vám to stačí? My moc dobře víme, co potřebujete a co všechno tam musí být. Kde si myslíte, že se vezme kartáček na zuby? Kde si myslíte, že se vezme ten opalovací krém a nebo ten Pantenol, až se spálíte? Kde se to asi bere? No, v tom kufru, co my zabalíme, že jo? Logicky.
0: V tom kufru, co má ta paní potom, jo?
1: No, co se pak říká, co si toho bereš, ale my to bereme i pro vás.
0: Tak teď je to jasný, Klára to rozsekla a jsme moc rádi, že vás ženy samozřejmě máme. To je jasná věc, jo? Stačí za chlapy?
1: My jste nebyli.
0: Stačí to za chlapy, jo? Takhle, není problém.
1: Já nevím, možná ještě malinko?
0: Večeře? Kytka?
1: A, dobře, jasná věc. Jsme domluvený.
0: Bez čeho se neobejde cestovatelský kufr Zuzany Bubílkové. Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi, bez korálku a minerálu. Už 10 let tvoří podstatnou část mých zavazadel a neodrazuje mě ani to, že s tím mám pokaždé problémy na letištích. Když se na skenerech objeví milion čehosi malého, pokaždé otvírám kufrik prohlídce. V Praze si jednou pro mě přišli až na gate. V Tunisu mi dokonce rozřezali bágl, který jsem měla zabalený do folie. Když jsem řekla, že z toho dělám náhrdelníky a náramky, jeden celník prohlásil, ale vy tam nesmíte podnikat. A nevěřil, že to je pouze hobby.
0: Co nejbizarnějšího jste zbalila?
2: 5 kilo knoflíku, které jsem si vezla z Los Angeles. U nás jsou knoflíky strašně drahé a náhrdelník utkaný z nich by mě vyšel na několik stovek. Tam je kilo za $15, no nekup to. Musela jsem otevřít zavazadlo a málem volali amerického chocholouška, když se statné celníci ze všeho, co vzala do ruky od ponožek přes tenisky až po podprsenku, vysypali knoflíky. Ovšem největší senzaci způsobil při odbavování na pražském letišti Šimek, když jsme letěli na Kanáry. Dostal od kamarádu vzduchovku a přibalil si ji do zavazadla, že uspořádáme na pláži turnaj ve střílení na plechovky od koli. Zkrátím to, odletěli jsme až následujícím letem, bez vzduchovky a jako rarita jsme bodovali v policejních svodkách. No, co čeká do člověka, který putoval po Šumavě s oslem a když zvíře nechtělo jít dál, rozdělal pod ním ohýnek. Vaše Zuzana Bubílková.

0: napadlo mě, že máme dovolenkový dotazník taky Vlastíkovi Korcovi, který chystá vtip. Dobré ráno, vítej.
1: Ahoj Vlastíku.
2: Dobré ráno.
0: Takže, co vždycky zapomeneš, když jedeš na dovolenou?
2: Mně se zdá, že všechno, ale protože mám platební kartu, já si vždycky všechno kupím.
0: No, takže si to tam dokoupuješ, jo?
2: Vždycky. Ale zase
0: mně se hodně často stávalo, že jsem zapněl plavky a opalovací krém na letní dovolenou, když jedu.
2: Opalovací krém pravidelně kupuji, ale vymlouvám se na to, říkám, že ten krém má místní specifikum, že je na místní slunce.
0: Ano,
2: funguje.
0: Co vždycky zabalíš do kufru? Je toho víc, je toho dvojnásobek, než použiješ?
2: Je to těžká otázka, protože já jedu buď na motorky, nebo na potápění, nebo na závody, nebo s dětma na dovolenou.
0: Bereš toho vždycky víc?
2: Radši ano, ale já miluji malý zavazadla. Takže se snažím vždycky udělat nějakou redukci a ono to dopadne, ale stejně, jak jste říkali v průběhu dnešního dopoledne, že stejně půlku věcí čistých dovezu zpátky.
0: Jo, co pravidelně zapomínáš na hotelových pokojích?
2: Tam snad nic, ale jak říkám, cestou tam zapomínám opalovací krém.
0: Vlastík Korec a jeho dovolenkové zkušenosti. Děkujeme všem posluchačům, kteří se dneska dostali taky do ranního tématu. Zase to otevřeme zítra, tentokrát nějaké jiné. Je úterý 19. května, před náma nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
6: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
3: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
6: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
3: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Uzavřená je D7 na 75. kilometru ve směru z Prahy do Chomutova. Hasiči vyprošťují kamion po nehodě. Jezdí se odklonem přes Chomutova z Pořice. Profici z Global Assistance hlásí nehodu osobáku s dodávkou na D1 na 27. ve směru do Prahy. Přerušovaná kolona měří 3 kiláky. Dále směrem do Prahy se zdržíte mezi Modleticemi a Chodovem. Srážka 6 osobáků pořád překáží na sjezdu z D11, a to ve východní části Pražského okruhu ve směru na Černák. Další hromadná nehoda komplikuje provoz na příjezdu do Prahy po D6 před nájezdem na okruh. Kolona má 2 kilometry. Ucpaný je Pražský okruh směrem na letiště mezi Jesenicí a Ořechem a na zdržení se přepravte na příjezdech do Brna po D1 a také po Bratislavské. Z dopravy vše, tak už basta.
2: Co už teď? Jako...
3: Vlastíku, pojď, pojď honem.
2: Pepičku, proč jsi nebyl včera ve škole? Ptá se učitel na vesnici.
4: No, já jsem musel odvést krávu k Bíkovi.
2: Prosím tě, a to nemohl udělat tvůj otec?
4: Ne. To musel udělat ten Bík.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Když to dneska shrneme, tak chlapům stačí pár triček a jedny plavky a jsou spokojení, když se jde nebo jede na dovolenou. A platilo to v osmdesátkách, platilo to v devadesátkách, platí to i v dnešní době, alespoň to potvrzují názory, které jsme dneska zmonitorovali s Klárkou v ranním tématu. No, bylo toho víc? Protože jsme velká rádiová rodina a sdílíme svoje a vy svoje životy. Víme o vás moc dobře, že milujete ranní adrenalin a taky blbůstky. No a když jde o halo tady Impulzovi, tak takovou jako naší malou ranní blbůstkou je zatočit se výherním kolem, jenže ono jde o hodně. Může tam padnout až 100 000 korun, ale taky smolí. Klarinka na sebe seslala nějakou kladbu.
1: Kletbu, no, já přesně. Nemám šťastnou ruku poslední dny. Týdny.
0: Ale Honzikovi se daří.
1: Super! Děkuju!
0: My děkujem! Ahoj, Dani, jak se máte?
2: Dobře.
0: Teď už dobře, máte 10 000.
2: Ano, jo, děkuju moc.
0: Je to bomba. Tak a uděláme z toho víc?
2: Můžete.
0: A co, když tam padne smolík jako včera?
2: No, tak to nevadí.
0: Nevadí
2: dělá
0: to?
2: Dělá se ani vzdělá, je to hra.
0: Co? A zas na druhou stranu, když se nad tím člověk zamyslí, paní Dano, co to je dneska 10 000, co?
2: Je, no, jo. To utratíte to, hned.
0: Přesně, je. To je jak, jako prdnutí do moře, ježiš. No. Posloucháte? Posloucháte Impulzovi, paní Dana se právě rozhodla, že bude více násobit.
1: Trojnásobek, je to dobrý.
2: Je, děkuju.
1: Dani 30 000.
0: Dani, šťastnej Daněk za 30 tisíc, to by šlo, ne. To už jsou, ano, dobrý, to už jsou dobrý prachy, tam už by šlo odletět i do Egypta.
1: Jo, do Egypta bys letěl s Danou.
0: To mě zrovna napadlo, Tunis.
1: Já bych taky letěla. A když jsme zabalený hned, vezmeš jenom ty plavky, jedny boty.
3: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: edge of your night, staying drunk on your vibe. Úterý 19. květen na startu dopolední vysílání Rádia Impuls. Hezký dobrý den! S Impulzovými jste lehce cestovali, no a kam se podíváme my? No tak my budeme cestovat s Jirkou Kolbavou a také budeme za chvilku hrát pro milionové kolegy. Co dnešní počasí bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů. Počasí by celý den mělo být naprosto skvostné, tak si ten dešek užijte.
1: Jarní slunce ve vlasech přináší Kapilán. Kapilán originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz
2: Diagnoza je jasná. Akutní hokejová horečka, švýcarská mutace. Předepisujeme Impuls. Češi na toho! Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. Máme pro vás výsledky dřív než ostatní a k tomu hromadu zajímavostí. S námi budete v obraze každý den na rádiu Impuls.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: O dluhopisy republiky je podle Šilerové obrovský zájem. Auto spadlo z dálničního mostu D4. Rumunský chlapec přežil v lese plném medvědů. Je 9 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Češi berou dluhopisy republiky útokem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je o tento typ investice obrovský zájem. Šéfka státní kasy to řekla v pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDnes.cz. Rozhovor poslouchal reportér Vítek Zábranský. Vítku, hezké dopoledne.
6: Pěkné dopoledne. Dluhopisy republiky jsou v podstatě půjčka státu s předem stanoveným úrokem. Schillerová na iDnesu řekla, že ke včerejšku si lidé zarezervovali dluhopisy za více než 13 miliard korun. Emise se tak rychle blíží 20 miliardovému limitu. Podle ministryně je správně, že lidé drží část státního dluhu už kvůli pocitu sounáležitosti. Schillerová také řekla, že nejvíc na dračku jdou fixní pětileté dluhopisy s průměrným úrokem 4,5% ročně.
7: Tak jestli to bude touhle rychlostí, tak my samozřejmě chystáme další emise, to není první a poslední, ale toto přečilo moje očekávání a pokud to takhle bude pokračovat, tak já se kloním k tomuto navýšit, protože já jsem moje nadšená.
6: Dluhopisy ale nebyly jediným tématem rozhovoru v pořadu Rozstřel. Schillerová se vyjádřila také k výdajům na obranu. Podle ní vláda udělá všechno proto, aby splnila 2% HDP, jak stanovuje NATO. Řeč přišla také na přezdívku dlužena, kterou opozice a kritici ministryni financí označují kvůli zadlužování. Podle Schillerové jde o projev zoufalství. Osobně ji ale tato přezdívka netrápí. Víc uslyšíte v Rozstřelu na portálu iDnes. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
4: Tragicky skončila noční nehoda na dálnici D4. Zatím z neznámých příčin spadlo na Příbramsku auto z dálničního mostu. Řidič na místě zemřel. Podle policejního mluvčího Truxy dopadl vůz poblíž železniční trati, po které zrovna projížděl vlak. Ke střetu ale nedošlo. Řidič byl v autě sám. Příčiny a okolnosti nehody policie vyšetřuje. Klíšťata jsou v českých městech větší hrozbou než v lese. Prokazatelně jsou až dvakrát infikovanější než ta ze 150 lesních lokalit, kde pracovníci státního zdravotního ústavu sbírají a testují vzorky. Věci je hledají pozemním sběrem. Informace získávají i přímo od lidí prostřednictvím aplikace nebo webu. Za 3 roky nazbírali více než 12 000 klíšťat. Některou z bakterií bylo infikované 44% z nich, čtvrtina pak boreliózou. Loni se jí podle statistik státního zdravotního ústavu v Česku nakazilo více než 11 000 lidí a přes 700 klíšťovou encefalitidou. Na to odborníci doporučují očkování. Horké chvilky si prožil 5letý rumunský chlapec. Minulý týden se ztratil svému otci, přežil 3 dny v lese plném medvědů a divočáků. Policie spustila rozsáhlou pátrací akci na ploše o rozloze 1500 hektarů. Podle záchranářů hoch ušel velkou vzdálenost. Nakonec si našel místo, které měl jako postel s přístřežkem. Chlapce se podařilo najít v relativně dobrém zdravotním stavu. Zotavuje se v nemocnici, kde se stal hrdinou místního oddělení. Všichni se s ním podle jeho otce chodí fotit. Pod Krušnohorským mostem koluje petice za rychlovlaky. Části místních se totiž nelíbí, že stát oficiálně zastavil přípravy severozápadní větve vysokorychlostní železnice od Kralup nad Vltavou do Podkrušnohoří.
8: Je to šance, jak z Mostecka udělat normální prosperující oblast. Do Prahy to může rychlovlakem trvat lehce přes půl hodiny. To jsou hlavní argumenty těch, co petici podepisují. Snaží se tak přesvědčit stát, aby rozhodnutí nestavět vysokorychlostní železnici a v Krušnohoří dát přednost dlouhému tunelu a spojení na Ústí a Německo, ještě přehodnotil. Na odbočku do mostu ale teď podle vlády nejsou peníze. Dušan Valenta, Radio Impuls.
9: Na startu dopolední vysílání 7 pecek v kuse a bez reklam hrajeme pro milionové kolegy. Tady Vlasta Korec, přeji vám skvělé úterý.
10: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

0: milionoví kolegové.
1: Posloucháte dopoledne s dobrým Korcem a za chvilku budeme hrát pro milionové kolegy. Volám pana Oldu. Haló, dobrý den.
2: Ahoj, dobrý den.
1: Ahoj, ahoj. Oldo, kam volám, co děláte?
2: Voláte od Čáclavy a jezdíme s kamionem a čekám na papíry a pak pojedu na Moravu.
1: Takže se bude nakládat. Vy chcete zahrát pro svoje milionové kolegy. Kteří to jsou a proč jim chcete zahrát?
2: Tím zahrát, protože rád, jakoby poslouchám rádio a jste nejlepší.
1: Jo, takže vyhrajete pro nás.
2: Jakoby pro vás a pro všechny, kdo poslouchá rádio.
1: No děkujeme, děkujeme. To je skvělá zpráva. Co vás dnes čeká?
2: No, čekám jenom jakoby Strážnice a Morava a pak pojedu zpátky domů.
1: A tak to bude brnkačka. Děkuju moc za zavolání, ať se daří, hodně šťastných kilometrů za volantem a díky, že jste si vzpomenul v rámci milionových kolegů právě na nás. Mějte se hezky.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou. Pro vás, pro všechny ostatní, kteří chcete hrát pro milionové kolegy, stačí vyplnit formulář na www.impuls.cz. Mějte se.

0: Impossible, naopak u nás je všechno možné. Hráli jsme 7 pecek pro nás, protože řidič Olda nám tyhle písničky poslal a my za to moc, moc děkujeme. Vy můžete zítra hrát pro své milionové kolegy, protože kolegové jsou důležití. Jestliže chcete zahrát písničku a ne jednu konkrétně hned 7, tak se registrujte na www.impuls.cz, zanechte tam základní údaje, no a já se ozvu zítra a budeme hrát právě pro vás a pro vaše skvělé kolegy. A díky, že voláte. A teď ještě jedna rychlá zpráva z dopravy a je to dobrá zpráva. Dálnice D7 na 75. kilometru ve směru do Chomutova je po vyproštění kamionu plně průjezdná. Průjezdné je také naše vysílání, za chvilku Elání a pak kalendář.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Pasty Korce.
1: Pojďme na dnešní datum, máme 19. května. 80. slaví italský herec a režisér Michel Placido, který se proslavil hlavně rolí skvělého komisaře Catániho. Před 90 lety se narodil bývalý spartanský fotbalista Andrej Kvašňák. Zemřel v roce 2007 a 70. dnes slaví legenda fotbalové Dukly Praha Jan Fiala. A teď jedna legenda české kinematografie. Půlkulaté 85. narozeniny má dnes herečka Iva Janžurová. Jedním z gratulantů je také náš reportér Vítek Zábranský, který právě teď sedí naproti mě ve studiu. Vítku, hezké dobré dopoledne. Prosím tě, ty budeš vědět, co k Ivě Janžurové říci.
2: Hezké dopoledne, ten výčet je opravdu dlouhý. Samozřejmě známá přezdívka Janžurka, desítky, možná stovky televizních, filmových a divadelních rolí, český lev, tálie, medaile za zásluhy, neutuchající energie, široký rejstřík výrazů, soukromí, ale spíše tichá a introvertní osoba, jak podotýká ČTK. Když se ale řekne Iva Janžurová, tak si zřejmě většina z nás vybaví její komediální role.
3: Prosím vás, by si každá taková doktorka, jako jsem já, mohla volit znovu, že by moc dostala, mohla prožít večer s takovým člověkem, jako jste vy.
4: Bože, takový vlahý večer, to by stálo skoro za procházku.
5: No jo, to běžte. Já půjdu domů, odevřu si okno a pivo.
2: To byly ukázky z legendárních filmů Světáci a Marečku podejte mi pero. Rodačka z Žerovnice je i v 85 herecky aktivní. V Pražském národním divadle má role v představení Nebezpečné známosti nebo ve stále vyprodané Audienci u královny. Mimo to se letos vrátí na televizní obrazovky v premiéře 8dílného seriálu Na tělo režiséra Jana Hřebejka. Těšíme se a za Radio Impuls přejeme Ivě Janžurové všechno nejlepší.
1: Se vší skromností se přidávám také k téhle velké partě gratulantů. Dnešní kalendář končí a reportér Vítek Zábranský se loučí. Vítku, díky ty kluku, šikovná, naslyšenou.
2: Hezký den.
1: Je, prosím tě, ještě jedna otázka a to bude taková výzva k našim posluchačům. Jestli pak ty víš, kdo dorazí už za 19 minut k nám do studia, bude tady živě hrát.
2: Vím a můžu to otajnit.
1: Jasně, pošli to ven.
2: Jeleni.
1: Jo.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

Nádherná skladba Václava Neckáře Dovchází do tvých snů, má lásko. Taková romantická, nádherná melodie. Za chvilku doprava, vážná nehoda komplikuje provoz na hradecké D11 na 8. kilometru směrem do Prahy. A já si tu písničku nevychutnal, víte proč? Tady se zvučí, staví, chystá, svítí, protože za chvilku přijdou jeleni. Ladíte impuls, máte se na co těšit. Hned po 10.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď už nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilčar, Global Assistant, haló.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na dálnici D11 na cestě z Jaroměře do Prahy na 8. kilometru u Jiren boural osobák a dodávka. Na místě jsou záchranné složky a kolona má téměř 4 kilometry. Dále pozor na nájezdu na Pražský okruh směr Černý most, kde se došetřuje hromadná nehoda z rána. Pomalý provoz je od Horních Počernic. V Praze došetřují policisté dopravní nehodu na jižní spojce směr Štěrbohly u Záběhlic a kolona je od Spořilova a také téměř od 10. kilometru D1. Pražský okruh je ucpaný v úseku od Jesenice po Barrandov směr letiště a v protisměru čekejte zdržení kolem 10 minut mezi Rozvadovskou spojkou a Ořechem. A kvůli zúžení je pomalejší provoz v obou směrech na silnici 13 před Stráží nad Ohří na trase Chomutov Karlovy Vary. Z Global Assistant Skup.
1: Děkuji, a kde je potřeba zpomalit, nám právě teď prozradí náš agent. Ahoj.
3: Zdravím všechny impulzáky, dejte si pozor, trasa Teplice Bylina, řádí tady šedá škodovečka, SUVčko.
1: Tak si na to dejte pozor, ale jak říkám vždy, nejlepším receptem na tohle všechno je dodržovat rychlost. Prostě a jednoduše, je tam 90, jedu 90. Chcete-li volat naši dopravu, ozvěte se na číslo 605 222 007. Díky moc předem.
4: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moža last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Kdybyste viděli, co se děje tady ve studiu. Vždycky jsem tady sám, mám tady takovej klid buddhistický a teď tady asi 58 lidí. Někdo točí, někdo zvučí, někdo tahá šavlema. Hlavně tady máme tři exkluzivní hosty a na ty se můžete jednoznačně těšit, protože když už jsou tady jeleni, tak to vždycky stojí za to. Ladíte Radio Impuls, pojďme se podívat, jaké bude dnešní počasí. Bude polojasno až oblačno, dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy skoro jasno. Nejvyšší teploty 18 až 22 stupňů Celsia. Ladíte Impuls a za chvilku živě u nás jeleni.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno Jackpot.
3: Je to Betáno Jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
7: Lidé se připlácí na plyn i tisíce navíc. Čechům ničí sport hlavně kolena. Naši hokejisté odčinili fiasko se Slovinci. Je 10 hodin, za redakci zpravodajství vám hezký den přeje Kateřina Palajová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Nové smlouvy u plynu už někde zdražují o tisíce. Ceny energií pro domácnosti se po začátku konfliktu na Blízkém východě stále zvyšují. U plynu v porovnání s únorovými nabídkami u některých dodavatelů vyjdou při vysoké spotřebě i o 8 tisíc korun ročně dráž. Ceníky elektřiny rostou zatím mírněji. Řešením v boji proti nárůstu cen za energie je vybrat nejvhodnějšího dodavatele a cenu zafixovat. Odborníci doporučují dvouletý závazek. Oproti smlouvám na dobu neurčitou dokáže fixace ušetřit i několik tisíc korun ročně. V Dlouhé Vsi na Klatovsku vyroste nový most. Přes řeku Otavu ho příští týden začne stavět Plzeňský kraj. Stavba nahradí současné tři mosty. Jeden z nich je v havarijním a zbylé dva ve velmi špatném stavu. Doprava v Dlouhé Vsi bude převedena do jednoho jízdního pruhu. Náměstek plzeňského hejtmana Pavel Čížek říká, že stav mostů kontrolují v regionu pravidelně.
8: Přeřazují se do kategorií podle toho stavu. Dokonce Suska má vlastní četu oprav mostů. To znamená, že provádí průběžný opravy, hlavně třeba izolace mostu nebo svodidel, zábradlí, případně všech trhlin, takže snažíme se udržet ty mosty co nejdéle v nějaké přijatelném stavu.
7: Nový most bude v Dlouhé Vsi nedaleko proti proudu řeky. Na místě začaly přípravné práce, stavět se začne 29. května. V Česku dramaticky rostou úrazy kolen, zejména jde o přední skřížený vaz. Ve většině případů přitom není hlavní příčinou krkolomný pád, ale špatný pohyb nebo došlápnutí. Ortopedi mluví o epidemii úrazu, speciálně u mladých sportovců. Od roku 2000 dochází podle Mladé fronty Dnes k nárůstu úrazu i operací. Není ale jen doménou Česka. Ve Spojených státech počet operací předního skříženého vazu u dětí a dospívajících vzrostl za posledních 10 let téměř šestinásobně. A například ve Finsku se počet těchto úrazů za poslední dekádu téměř zdvojnásobil. Letecká linka mezi Bratislavou a Košicemi láme rekordy. Zkrátila dobu cestování mezi východem a západem na 35 minut namísto 5 hodin autem či vlakem. Od jejího spuštění v listopadu loňského roku ji využilo více než 100 000 lidí.
9: Nová linka má ohromný potenciál na znižování regionálních rozdílů na Slovensku, umožňuje rast vnútroštátneho turizmu a stimuluje ekonomický rozvoj východu krajiny. Na základě výkonu vo verejnom záujme ju prevádzkuje súkromná spoločnosť ako víťaz európskeho tendra. V súčasnosti s frekvenciou až 13 letov týždenne. Pre veľký záujem sa uvažuje o ďalšom navýšení letov, ale aj zavedení podobnej leteckej linky Bratislava-Praha. Jozef Balko, Rádio Impuls, Slovensko.
7: Naši hokejisté si vyšlápli na Švédsko. Ve třetím utkání základní skupiny mistrovství světa porazili obhájce bronzu 4-3. Národní tým si díky tomu připsal druhou výhru a odčinil minulé zaváhání se Slovinskem. Čtvrtý zápas čeká výběr kouče Radima Rolíka zítra proti Itálii se začátkem od 16 hodin 20 minut. Italové zatím nebodovali. Zprávy končí. U mikrofonu je zase Vlastí Korec.
0: No, když jsem u těch Italů, tak nevím, jestli ještě vůbec budou bodovat, ale třeba se jim něco vydaří, ale nám tady ve studiu Rádia Impuls se za chvilku určitě něco vydaří. Kačko, díky za zprávy, ahoj.
7: Ahoj.
0: Posloucháte dopolední vysílání Rádia Impuls, protože milujeme živáky, tak právě teď startuje jeden miniživák s kapelou Jelen.
1: Dopoledne s Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.
0: Ve studiu vše připraveno, je zde Adéla Orlová, Pepa Málek a Jindra Polák, torzo kapely Jelen. Dámy a pánové, právě teď Jeleni na Impulzu živě! Jdete na to!

0: tak hlavně na Impulzu
1: je jo! Jele, tak potlesk, prosím vás, máme tady takovou partu. Děkujeme moc, tomu se říká...
2: Děkujeme.
1: My děkujeme. Pojďte si hačnout přede mě, prosím vás. Tomu se říká naprosto exkluzivní start do vysílací hodiny. Jendra Polák, Pepa Málek, Adéla Orlová, Torzo kapely Jelen, pojďte prosím všichni vedle mě, naproti mě, vemte si židličky, sedněte si. Tak ahoj, jak se máte, Jindro?
2: Ahoj, no dobře, když jsme tady, děkujeme moc za pozvání.
1: Já jsem rád, že jste dorazili a omlouvám se za ten šrumec, který tady byl, protože než se to nachystá, protože my musíme ladit kamery, musíme ladit zvuk, všechno, tak jsme, Pepo, pojď si taky sednout.
2: Ale to my jsme zvyklí, protože pořád je vás tady méně než nás v kapele, takže to úplně v pohodě.
1: To je pravda, vy jste stejně jako Bilové, vás je taky jak psů, to je strašně. Ale zase je to radost, je velká parta, velká skupina. Jeleni se mají dobře, to jsem rád. Adélka, to je nová posila, alespoň poprvé prezentovaná tady u nás na vlnách Rádia Impuls. Jak je v tomhle skupenství velkých, zkušených, úspěšných jelenů?

0: Závěk našich Jelen Festů. A začínat budeme vlastně 5. června tady v Praze přímo. A bude to rodinný odpoledne, uvidíme se tam se všima, bude to začínat už od nějak.
1: K tomu bych se dostal. Lekce soukromničíte, takže jenom 20 vlastních koncertů ve vlastní produkci, ale o tom si řekneme víc ve druhé části. Jindro, nová písnička. A já se přiznám, toulaví zpěváci, když jsem já se učil zpěv na Janáčkově akademii, tak jsem to kdysi dávno zpíval. To je skvělá pec. Jak jste na to přišli, že budete hrát zrovna tohle?
2: No, my jsme právě přemýšleli, protože ty Jelen Festy jsou hodně rodině zaměřený a na děti, tak jsme chtěli udělat nějakou písničku, kterou bychom si tam s dětma mohli zaspívat. A já jsem si vzpomněl na tuhle tu pecku, protože když jsem byl malej, tak jsme ji často zpívali s mojí babičkou a pro mě to byla ohromná srdcovka. A tak jsem si říkal, že by bylo fajný trošku připomenout i lidem, kteří třeba ještě neslyšeli. Zahrál jsem jí klukům, těm se strašně líbila, protože i ten text je vlastně o nás celý. Takže si to hezky sedlo a nahráli jsme ji, dokonce jsme i psali panu Suchýmu, jestli mu nevadilo, kdyby
1: autorem
2: jsme jí...
1: Autorem té skladby je pan tak, Suchý, to jsme neřekli.
2: Tak, takže jsme mu psali, jestli mu nevadilo, kdyby jsme mu ji hráli, a on nám k tomu dal svoje svolení, popřál nám hodně štěstí, tak to nám udalo velkou radost.
1: Jak probíhalo to nahrávání samotné? Jak jste to chystali? Do jaké míry jste změnili a překopali tuhle písničku?
2: My jsme se jí snažili moc nepřekopávat, protože já si myslím, že když je takhle skvělá až dokonalá písnička, tak by byl hřích do ní moc šahat. Ale spíš jsme jí dali ten náš jelení zvuk, šli jsme do toho s našima nástrojima, s naším nasazením a snažili jsme se jí dát jako naší energii, ale nedělat z ní něco jiného, než je.
1: Já jsem kousek slyšel a zapadlo to naprosto přesně do toho vašeho jelen soundu. Pepo, jaká byla tvá první reakce, když jsi slyšel zpěváky, když s tím Jindra přišel, protože to byl jeho nápad?
0: No, bavila mě, já jsem si říkal, já tu písničku od někud znám a až potom mi došlo, že je vlastně od pana Suchýho, takže super, vlastně k tomu i videoklip, takže si ho můžou posluchači na něj podívat a i to natáčení videoklipu bylo docela zábavné.
1: Adelko, co ty a zpěváci?
3: Já mám z toho hroznou radost, protože já jsem tu písničku jako neznala a mám radost, že můžeme právě přiblížit tady tyhle ty i starší, ale skvělý věci třeba té mladší generaci.
1: My tady na Impulzu máme rádi světové premiéry a teď se jedna světová blíží. Jindro, pojď si to uvést ty. Ty jsi přece frontman, ty jsi kápo, ty jsi šéf. Je to na tobě, kápo, ty tuty.
2: Děkuji, dámy a pánové. Poprvé v historii na Impulzu právě teď uslyšíte toulaví zpěváci v podání skupiny Jelen.
1: Jelen a Adéla Orlová.

0: Tak Jeleny jsem nikdy neslyšel hrát falešně, prosím pěkně, vždycky, když je v divadle premiéra, nebo když je v kině premiéra, tak se potom co? Tleská. Děkujem! Je to tam! Tak, premiéra za námi, vaše první pocity, začnu u Adélky.
1: No, krásný. Já mám z té písničky radost, mně se to hrozně líbí a líbí se mi, že se podařilo do toho dát tu jelení energii a přitom to zůstalo vlastně, ta podstata té písničky zůstala podle mě stejná.
0: Pepo, co tobě se děje v hlavě, když jelen jako zkušená parta, která funguje, posílá hudební projektil do světa. Co se vám rodí v hlavě? Říkáte si, podaří se to, protože ona je to přece jenom sázka do loterie. Člověk nikdy neví, jestli ta pecka bude úspěšná.
2: Bývá tam trošku taková ta nervozita, nebo takovej ty, člověk má takový ty myšlenky, jako co na to ty lidi řeknou, ale naštěstí nakonec ve většině případů prostě ty komentáře, když člověk čte, tak je to většinou jako pozitivní reakce, takže doufejme, že u této písničky to bude taky.
0: Jindro, ono se to láme u těch komentářů, nebo jak se rozpozná hit? Máš nějakou speciální recepturu na to, jak udělat hit, jak udělat tu instrumentaci v té písničce?
3: To se lidi často ptají, jak se dělá ten hit, a my to vůbec netušíme. Nepřišli jsme na žádný recept, prostě my jenom jsme přišli na to, že musíme tu muziku udělat fakt naplno, tak jak ji cítíme, udělat to tak, aby my jsme za tím stáli. A to, co se pak chytí, to, co se nechytí, to, co mají rádi lidi, to, co se bude pouštět v rádích, nebo tak, to už nedokážeme odhadnout ani ovlivnit. Prostě člověk to musí jenom udělat za sebe tak, aby to měl čistý.
0: Ty jsi teď přišel s touhle písničkou, takže je to tvá zodpovědnost. Kdo první poslouchá tuhle pecku, když to uděláte, zmástrujete, nebo když máte nějakou suchou nahrávku zatím?
3: Tak já si myslím, že když neberu ten náš uší tým a kapelu, takže asi naše ženy. To je vždycky takový síto, že to pustíme a když je to dobrý, tak je to dobrý.
0: Za vším hledej naši ženu. Ano, to je geniální myšlenka. Já jsem také slyšel od vás, nebo Pepa naznačil, nebo jsem to někde četl, tuhle skladbu si budou moci zahrát i děti v rámci dílniček na vašich Jelenfestech. Je to tak?
3: No, my hlavně s touhletou písničkou máme spojenou i soutěž, která vlastně probíhá na našich sociálních sítích a je to tak, že lidi můžou nahrávat svoje děti a ratolesti, se kterými přijdou, jaký zpívají s náma s tím videem, tuhletu písničku, ano. Poslat nám to a my vždycky na každou tu zastávku Jelenfestu vybereme jednoho z nich, kdo si s náma zaspívá naživo.
0: Šikovní jste. Dobře, tak víte co, já teď spustím naše povinnosti reklamní a já bych poprosil Jeleny a Adélku, abyste se připravili, protože když už tady jste, máte nástroje, to se vždycky říká v divadle, že když je na jevišti flinta, tak se z ní musí vystřelit. Takže vy máte nástroje, pojďte mi zahrát něco podruhé.
3: Jdeme na to.
0: Příprava, já teď dávám nějakou malinkou reklamku, připomínám, že posloucháte Radio Impuls. Jeleni jsou naším exkluzivním hostem, máme za sebou světovou premiéru skladby Toulaví zpěváci. No a poslouchejte nás i dál.
4: Toto je.
5: Dobravárt, vezeme vám pračku.
4: A co teď?
5: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
4: No, tak to si rozumíme.
6: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Stavebniny Dek přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové pěny pro tepelné izolace Dek Foam MX600 nyní navíc dostanete třetí kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu Dek Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na Dek.cz.
9: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
10: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si Slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
9: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
11: Pracovnice 1/13, z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
9: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Má
12: pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
13: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
12: Co ti tady přináší největší radost?
13: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
12: A co tě na této práci nejvíc baví?
13: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní, taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
12: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka.
0: Máme radost ze života, žijeme českou muzikou a navíc ve studiu máme torzo kapely Jelen. Adéla Orlová, Pepa Málek, Jindra Polák. Žádám vás tímto jménem posluchačů Rádia Impuls o další písničku, jestli budete tak hodní, co máte připraveno?
3: Jdeme na to, dáme si písničku Ještě jednu noc.
0: Je to tam Jelen a tu já miluju! Jdeme na to!
3: Proto ji hrajeme.

0: Děkujeme, prosím, velký potles. Jeleni, Adéla Orlová, Pepa Málek a samozřejmě Jindra Polák. Jsme rádi, že jste dorazili. Já miluji živý hraní tady u sebe ve vysílání, ve studiu. To je přece to nejkrásnější, to je koření vysílání a koření života. Vy jste zvyklí, profíci, ale prosím vás, jdeme na Jelen Festy. 20 koncertů, to jsme si už řekli, budou tam dílničky pro děti. To je program na celé odpoledne?
1: Je to program na celé odpoledne, začneme vlastně ve 3 a budeme mít hned na úvod tam bude speciální koncert akustický pro děti, kde do toho vlastně chceme hodně jako zatáhnout a zapojit. Adéla tam bude mít svůj recital vlastně k nový desce, která jí vyšla teďkon v pátek.
0: K tomu se chci taky vrátit aspoň stručně.
1: A pak vlastně bude přes celý odpoledne, bude nějaký program, budou soutěže, bude i jak budou autogramy a budeme se moc potkávat s lidma. A večer bude napřed vždycky koncert jednoho hudebního hosta a na závěr bude naše velká jelení show, kam chceme přivést trošku takovou jako ochutnávku z té podzimní O2 arény, aby se to dostalo i k lidem, kteří nemohli přijít.
0: Pepo, jací hosté by měli dorazit, kromě Adélky, když Adélka je vlastně domácí, ta je jelení.
2: Tak bude to různý, například...
0: Jestli můžete naznačovat.
2: Zmíním například Kateřina Marie Tichá tam bude tam Tereza Balonová, potom Lipo, bude tam taky Honza Nedvěd, mladší z kapelou Příbuzní, potom tam bude Děda, Mládek Illegal Band, je to tak,
1: Tom Artway, Jura Pavlica s Hradištěnem, ano. Samozřejmě bude
0: to jsou samá skvělá jména.
1: Vždycky na někoho zapomene a se z toho nervózní. Tak kdo nás slyšíte, zapomněli jsme na vás, pardon, moc se omlouváme.
0: Já vždycky, když jsem vás uváděl na těch akcích a že jich bylo spousty, tak vždycky jsem uváděl Kateřinu Marii Tichou. A teď tady máme Adélku Orlovou. Nežádlíte holky na sebe trošku, že teď vlastně ty jsi ta holka od Jelenu, Kateřina, ta jede svou sólovou dráhu?
3: To mě jako popravdě ani nenapadlo. Já si myslím, že to je takový jako přirozený vývoj. Já Kateřině moc přeju jako ten úspěch, který zažívá teďka se svou kapelou. A jsem ráda, že můžu být jako tady u Jelena převzít po ní to místo. A jsem taky ráda, že já jsem popravdě z toho měla trochu obavy, protože přece jenom ti jelení fanoušci byli zvyklí na tu Kateřinu, měli ji rádi, tak jsem měla trochu obavy, jak na mě budou reagovat a přijali mě hrozně. Hezky, takže...
0: Prosím tě, musíš třeba nosit svačinu nebo vařit kafe nebo tak nějak?
3: To naštěstí nemusím, na to máme naši manažerku Markétku.
0: Dobře, Jindro, kdo vybírá zpěvačku k vám? Seš to ty? Přijdeš s nápadem a pak kluci musí zvednout povinně ruku, jasně, dobrý šéf.
1: Ne, já musím říct, že tyhle ty věci vždycky vyplynou všechny ty spolupráce přirozeně, že to musí vyplynout přirozeně a musí to sednout všem a vlastně Adélka poslala do našeho vydavatelství svoje písničky Martinovi Červinkovi. A my jsme v té době hledali zpěvačku a takže Martin nás propojil a my jsme zjistili, že vlastně nám to sedí jak hudebně, tak lidsky, protože Adélka, kromě toho, že je skvělá zpěvačka, tak je taky úplně úžasná lidská bytost. A takže to nějak úplně přirozeně vyplynulo a sednulo si to.
0: Bude to těžké přijmout ten kočovný život, Pepo, aby Adélka vlastně přišla do toho vašeho souznění, protože letos máte 20 koncertů, Jelen Festu, pak O2 Arena, ale v dalších letech to budou koncerty, ježdění, auta. Rodinný život neexistuje. Je to tak, Pepo?
2: Já si myslím, že Adélka se nemá čeho bát, že teda prázdniny bude trávit na festivalech a v dodávkách, ale...
0: A navíc, co jsou slušní kluci, mají svoje manželky.
1: Přesně tak.
0: Dobře, děkujeme, probrali jsme novinky. Jeleni, kluci, Adélko, jo, ještě ta nová deska, teď vyšla nedávno, že jo?
3: 15. v pátek vyšla. Moje první debutová deska, tak mám z toho radost, je to taková klidná akustická deska, jsou tam písničky o vztazích, o lásce a je to takový, můžete si to poslechnout.
0: Můžeme si to poslechnout na Jelen Festech, to zaprvé informace na www.jelen.cz, je to tak?
1: Jelenmusic.cz.
0: Jelenmusic, děkuju pěkně. Tak. A kde ještě asi zřejmě na všech platformách, že jo, sociálních?
3: Jo, určitě.
0: Dobře, to je všechno. Díky, že jste dorazili, díky, že jste hráli, bylo to úžasné, já vás vždycky rád všechny vidím. No a poslední věta na závěr, Adélko. Jako mám vás ráda, přijďte na koncerty a tak dále. Tak jsem to myslel.
3: Já vám
0: jako...
3: říct to poslední.
0: Ne, každý dostane tu větu. Kluci si již teď musí chystat, ale ty jsi první. Máš výhodu, že ty můžeš sebrat spoustu myšlenek a kluci je pak říct je nebudou moc.
3: Dobře, tak my se moc těšíme na ty Jelen Festy, těšíme se na vás, že spolu strávíme třeba víc času než jenom na těch festivalech a bude to super. Těšíme se.
0: Pepo.
2: Určitě doražte, budeme tam celý odpoledne s vámi, budeme chodit po areálu, můžete se prostě vyfotit, my vás rádi uvidíme po té době, takže prostě je se na co těšit.
0: Pepa Málek, no a na závěr Jindra Polák, jak no
1: já bych
0: říkal,
1: hlavně, já bych hlavně chtěl poděkovat za pozvání, za to, že jsme tu dneska mohli být, díky, že jste nás poslouchali, doufám, že se vám líbili toulaví zpěváci a budeme se těšit, že se uvidíme v létě.
0: Byla to necelá půl hodina, stihli jsme toho dost. Děkujeme za návštěvu. Prosím, potlesk pro Jeleny. Jako vždy skvělý. Mějte se skvěle, ať dopadnou dobře Jelen Festy. Ahoj.
2: Děkujeme.
1: Ahoj, děkujeme.
4: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
5: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
4: Všechno najednou?
6: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
7: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Léto se blíží a možná právě plánujete svou dovolenou v zahraničí. Poslechněte si dnes ve 12.40 rozhovor s expertem z Raiffeisen Bank, kde získáte praktické rady a tipy, jak si dovolenou naplánovat bezpečně, výhodně a bez starostí.
9: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
10: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická aréna v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul. Zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Partnery MOL Cupu jsou MOL, Puma, Fortuna, Penny a Guys.
11: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
12: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
13: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
14: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. UniCredit Bank.
15: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
16: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
17: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Ano, přichází čas, abychom zase cestovali po tom širém, krásném světě. Jirko, pokud vím, tak jsi na cestách. Kam jsi opět vyrazil, chlapče můj?
2: Hoj, Vasko, já jsem vyrazil z Brna přes Prahu na západ, ale západ není tak úplně můj cíl. Kdo bude náš pořad sledovat v příštích dnech, tak se dozví, kam jsem se tentokrát vydal fotografovat. Svoji první zastávku jsem absolvoval v Karlových Varech. Konalo se tam první kolo špičkového mezinárodního fotbalového turnaje, které se jmenuje Mini Euro. Je uspořádáno pro hráče do 11 let. A akci pořádá Česko-německá fotbalová škola. Je to největší akce pro tak malé sportovce ve střední Evropě.
1: To zní skvěle, Jirko, po písničce se k tomu vrátíme. Prosím pěkně, chlapče, ty umíš říct.

0: Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
1: Před chvílí si mluvil o prvním kole, no a já soudím, že následovalo kolo druhé.
2: Velmi správně, ano, druhou lokací bylo německé město Rehau. Já jsem tedy přijel do Německa a byl jsem svědkem naprosto skvělé akce. Nadchla mě atmosféra, myslím si, že nadchla hlavně mladé fotbalisty a jejich rodiče. Představ si, že mladí čeští fotbalisté, 11letí kluci, hráli proti vrstevníkům z klubů, které já, fotbalový neznalec, pochopitelně znám. Tak třeba Brezdy Akademie, Bayernu Mnichov, Manchester United, Ajax Amsterdam, FC Porto, Hertie Berlín nebo Brightonu. Představ si, že přijeli také mladí fotbalisté ze Sparty Praha. Nadšení hráčů, organizátorů, rodičů nadchlo i mě. Nejspíš také proto, že v týmu Evropy nastoupil i můj 11letý vnuk Filip. Všechny tyto sportovní akce, které mám občas možnost sledovat, zejména sledují atletiku, kterou jsem dlouhé roky provozoval. Všechny tyto projekty, které jsou uspořádány pro mládež, tak si uvědomuji, jak jsou nesmírně důležité a kolik zanícených, zapálených lidí v tomto případě na straně české i německé kolem takového projektu se pohybuje. Bylo to něco úžasného. Potkat nadšené lidi a já jsem si to nesmírně užil. No nicméně pokračuji dál a zítra se už možná dozvíte, kam jsem tedy na ten západ z České republiky vyrazil. Naslyšenou.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovy.

Ne, asi, ale určitě bude aktuální dopravní zpravodajství už za chvilku, konkrétně za 3 minuty. Kolonu čekejte na hradecké dálnici D11 před Prahou. No a další muzika, já si myslím, že zahraje Bruno Mars anebo kapela Tým, že toho bude dost a že tou muzikou vám uděláme radost. Připomínám, že ladíte Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance, haló.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na dálnici D11 na cestě z Hradce Králové do Prahy před dopravní nehodou na 8. kilometru u Jiren se táhne téměř 8-kilometrová kolona. Na Pražském okruhu čekejte přerušovanou frontu už od D1 přes Zbraslav až k Barandovu. Pomalu se jede i na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Brna od Průhonic. Převážně kolony kamionů blokují pravý pruh na dálnici D2 mezi 11. kilometrem a Brnem na cestě z Bratislavy. A ucpaný je příjezd do Trutnova od Jaroměře po silnici 37. Je tam 2,5-kilometrová fronta. Z Global Assistance, Kuba.
1: Děkuji za hlášení 605 220 2007. Kdybyste měli cokoliv dopravního, co by zajímalo ostatní řidičky a řidiče, ozvěte se nám, my to rádi odvysíláme. Tak to má fungovat.

0: Nevím, možná se mi to zdá, ale slyším svatební zvony. Jestli to není skladba Bruno Marse, Marry You. Já už to mám jednou za sebou. Děkuju, už další nechci. Posloucháte Impuls a stále ještě dopolední vysílání. Bude 11. hodina, já koukám na oblohu. Bude polojasno až oblačno dopoledne a večer hlavně na Moravě a ve Slezsku místy i skoro jasno. Přes den se na některých místech vyskytnou přehánky s menší pravděpodobností i bousky. Teploty 18 až 22. Jiřinka Součková ve studiu, zprávy jsou připraveny. Zase budeme aktuální a vše se dozvíte u nás na Impulzu dřív než ostatní.
1: Jarní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky. Nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Když nám bylo 18. Vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
3: Léto se blíží a možná právě plánujete svou dovolenou v zahraničí. Poslechněte si dnes ve 12.40 rozhovor s expertem z Raiffeisen Bank, kde získáte praktické rady a tipy, jak si dovolenou naplánovat bezpečně, výhodně a bez starostí.
4: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
5: Právě vychází.

0: právě v prodeji.
1: Domácnosti se soláry ušetří na elektřině. V chilských Andách zemřel český diplomat. Agenda k povodním obcí na Jesenicku komplikuje život. U zpráv 11 vás zdraví Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: A začínáme horkou aktualitou z hlavního města. V Praze se odehrála vážná nehoda tramvaje s autobusem. V Chodovské ulici zasahují hasiči. Podle prvních informací je na místě 10 až 15 zraněných. Jednoho z řidičů hasiči vyprošťují. Podrobnosti zjišťujeme a přineseme je v dalších zprávách. ČES zlevnil elektřinu domácnostem se solární elektrárnou. Odběratelů s fotovoltaikou je kolem 50 tisíc. Energetická společnost jim od května cenu v tarifu snížila o 300 korun za megawatt hodinu. Elektřina v tarifu pro soláry tak bude nově stát bez 10 korun 4 tisíce. Služba umožňuje domácnostem pracovat s přetoky z jejich solárních panelů. Za každou kilowatt hodinu, kterou dodají do sítě, dostávají necelé 3 tisíce korun. V chilských Andách zemřel diplomat z české ambasády, informuje o tom zpravodajský web iDnes.cz. Muž se zranil v horách, ještě stačil zavolat manželce, předat jí svou polohu. Ta poslala na místo záchranáře. Ti pomůže začali pátrat, vyslali vrtulníky a zapojili i zvláštní jednotky. Objevili ho už ale mrtvého. Podle informací chilských médií muž vyrazil na výlet na horu Punta Damas v pohoří Sierra de Ramón. Diplomat působil v Chile jako ataše od jara 2022. Starostové z Jesenicka se zlobí. Představitelům Jeseníku, Mikulovic a České Vsi po povodních ze září 2024 komplikuje život složité dotační, administrativní a legislativní procesy. Ty i víc než rok a půl po záplavách brzdí obnovu obcí. Třeba v Jeseníku se plánované investice vyšplhaly na téměř 2 miliardy. Stát může u většiny projektů pokrýt až 90% nákladů. Vyřizování dotací je ale podle jesenické starostky Zdeňky Blišťanové zlouhavé.
3: Určitě by nám hodně pomohlo, kdyby se sjednotily ty dotační tituly, které jsou teď vypsány, tak aby město žádalo třeba v jednom dotačním titulu a ten se dál členil. Určitě by nám pomohlo, kdyby ty finanční prostředky mohly být zasílány už v průběhu té přípravy, protože i ta nás stojí velké peníze.
1: Podle starostky Jeseníku by obcím také pomohlo poskytnutí projektantů nebo dopravních inženýrů. Ministerstvo financí Klempířovi vrátilo zákon o médiích veřejné služby. Finance po ministrovi kultury chtějí přepracování návrhu. Jak ministerstvo uvádí v připomínkách, návrh má velké nedostatky a vytváří mnoho nových problémů. Zásadní připomínky k návrhu vzneslo už dříve i ministerstvo vnitra. To upozornilo, že zrušení koncesionářských poplatků způsobí výpadek příjmů České pošty. Ta tak přijde o 275 milionů korun ročně. Pošta totiž výběr poplatků zajišťuje. Bezva Fest míří na východ Čech. Šestý ročník rodinného festivalu se už tuto sobotu uskuteční v Hradci Králové. Program akce začne v Šimkových sadech po 10. dopolední, potrvá do 8. do večera. Adéla Marková za pořadatele Bezva Festu říká, že všechny atrakce a vystoupení jsou v ceně vstupenky.
4: Od autodromu, kolotočů, skákací hradu máme zde 100-metrovou nejdelší nafukovací drahu v České republice. Děti se mohou těšit například na Káju a Bambuláčka, Smejku a Tanculinku, Čiperkové. Máme různé youtubery jako Taryho, Moon a koncerty odehrají vlastně pro rodiče, ale obecně i pro celé rodiny i Sebastian nebo Tobias Freier.
1: Doplním, že výhodnější předprodejové vstupenky a další informace o programu najdete na webu bezvafest.cz. No a na Impulzu pokračuje dopoledne s Dobrým Korcem.
5: Ano, jedeme dál. Ještě mám hodinu dopoledního vysílání před sebou, Aleš Růžička dostane prostor za 30 minut a půjde do místa narození dnešní jubilantky Ivy Janžurové.
2: S Dobrým Korcem na Rádiu Impuls.

Já mám rád hory a taky moře a taky nížiny a taky údolí a taky cesty a úplně všechno. Já mám rád život. Doufám, že to máte podobně. Za chvilku doprava, nehoda autobusu a tramvaje blokuje provoz v pražských Záběhlicích, v Chodovské ulici. Další muzika.

0: Modern Talking, anebo třeba také Lucka Vondráčková a Stevie Wonder, na to se těším nejvíc.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řezpičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Rodina je na prvním místě, stejně jako volba pro nový rodinný vůz od Auto ESA.
3: Auto ESA, to je záruka skvělé ceny, obrovského výběru i garance pro věření vozu.
2: Auto ESA, to je jistota prvního a jediného českého certifikovaného prodejce ojetých vozů.
4: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Smrková palubka Classic tlouštky 15 mm v kvalitě AB, metr čtvereční nyní za skvělých 245 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro smrkové palubky Classic za super cenu. Více na DEK.cz.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi?

0: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
3: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu. Jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
4: Je nebojácný.
3: Já se začal taky bát trošku.
5: Ježiš, Aleši.
3: Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
6: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
3: Teď to duplo, i plusový.
6: Vidím to, pozdleskej.
3: Aha, tak to je pošli, to je tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu. Na koncertě vás rozeskáčou, za mikrofonem rozesmějou. Bráchové Polákovi z Opět a Radeček. Milionoví moderátoři, kteří ví, jak chutná česká muzika. Sobota a neděle večer po 8. jen na Impulzu.
7: Rádio Impuls. Doprava 007.
8: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda autobusu a tramvaje zaměstnává hasiče v pražských Záběhlicích. V Korovské ulici u jižní spojky silnice je v místě nehody uzavřená. Další nehoda komplikuje dopravu na Hradecké D11 u Nehvist na 8. kilometru směrem do Prahy. Kolony se táhnou od 16. kilometru D11. A velké problémy nám hlásíte z trasy od Trokovice u Uherské Hradiště. Na místě máme svého zpravodaje. Co se tam stalo a kde konkrétně? Haló?
9: U Spytí Hněvy tragická nehoda motorkáře s kamionem, úplně zavřená cesta mezi Uherským Hradištěm a Napajedlama. Vůbec sem nejezděte. Zdravíme dvě palů.
8: Děkuju za zprávu, tohle neslyším vůbec rád, ale bohužel děje se to, dávejte na sebe prosím pozor. Číslo k nám do dopravy 605 222 007.

0: to say I love you. Tak třeba se mi to taky ještě jednou stane. Ale co se dnes stalo? Dana zvedla sluchátko ráno ve hře Halo tady Impulzovi. No a pak řekla, chci zatočit kolem. No víte co, poslechněte si to.
1: Super!
2: Děkuju!
3: My děkujem! Máte 10 000.
2: Ano, jo, děkuju moc.
3: Je to bomba. Tak a uděláme z toho víc?
2: Můžete, můžete.
3: A co když tam padne smolík jako včera?
2: No, tak to nevadí.
3: Nevadí
2: Nedá
3: to?
2: Nedá se ani vzdělat, je to hra.
1: Trojnásobek, je to dobrý.
2: Je, děkuju.
1: Dani, 30 000.
3: Dani, šťastný Daněk za 30 tisíc, to by šlo, ne?
0: Krásně to dopadlo, Dana se vytočila trojnásobek. Moc, moc, moc gratuluji. Třeba zítra to bude 100 000 korun. Co pro to musíte udělat? Registrovat se na www.impuls nebo přes naší aplikaci do hry Halo tady Impulzovi. Ráno hlídat sluchátko, přihlásit se výherním sloganem a bude ruka v rukávu. Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardní hrách zakázána.
5: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká Hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Partnery jsou Penny, Fortuna, Puma, Hyundai, Staropramen, Coca-Cola, Check-in Hotels.
6: Právě teď v Planeu. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
7: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
8: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
9: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
10: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafone.
11: Allegro Smart Weeks už běží. Užij si festival Ultra Slev až 50%. Vstup do světa Smart s dopravou zdarma a objevuj každý den tisíce značkových produktů za skvělé ceny. Když něco, tak Allegro.
12: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
13: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
16: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
6: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
17: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: Dnes se slaví významné životní jubileum česká herecká legenda Iva Janžurová. Do jejího rodiště se zajel podívat náš zuřivý reportér Aleš Růžička.
1: Krásný den z Žirovnice, města nedaleko Pelhřimova, asi 15 kilometrů od Jindřichova Hradce. Tady se před 85 lety narodila Iva Janžurová přímo ve Smetanově ulici, kde právě teď jsem. Věděl byste, kdo tady v Žirovnici a vlastně přímo tady v té ulici se narodil jako slavná osobnost?
2: Teď jsi mě zaskočil. Janžurová, Iva Janžurová,
1: přesně tak. Taky máte pocit, že s vámi je celý život?
2: No, tak... Koukal jsem na její filmy, protože jsem vyrůstal vlastně s ní, no.
1: Věděli byste, kdo je slavná rodačka z tohoto města a z této ulice přímo?
3: Ano, Iva Janžurová.
1: Vy taky jste věděla, jo. Dobře, co byste jí popřáli k jejím narozeninám?
3: Zdraví, ať jí to chodí.
4: Taky určitě, ať ještě má nějaký léta před sebou.
1: Co to pro vás jako znamená, že takováhle jako slavná osobnost herečka patří sem do tohoto města?
3: Chodila do školy s mým otcem.
1: Jo, co říkal?
3: Že byla skvělá, její táta maloval obrázky, tak mám doma jeden obrázek od ní, takže vzpomínáme rádi.
1: Takže jste přímo propojené takhle ničím. Co vy?
4: Ano. Já furt vzpomínám, ona bydlela tady kousek od nás v ulici, když jdu okolo, takže že tam určitě byla, že jsme pyšní na to. No.
1: A my paní Ivě Janžurové přejeme hlavně hodně zdraví, hodně energie a dlouhý život. Krásný den, Aleš Růžička, Rádio Impuls.
5: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ní

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu.

0: Jirko, je to tak, je to pravda, my to potáhneme dál do odpoledního vysílání, o které se postará skvěle Honza Benešovský.
1: Dobrý den, hele, jednou hůř, jednou líp. Nevím, která píseň by přiléhavěji se dělá k vývoji hokejového šampionátu.
0: Naprosto přesně.
1: Se Slovinskem, včera to hezky glosovala Renata Kuková, to bylo trapné, ale včera se Švédskem... 4-3, pokud říkám správně ten výsledek.
0: Ano, 4-3, na závěr 3-0 jsme vedli, 5-minutová přesilovka, 2 góly, já to sledoval, já byl přilepený u té obrazovky.
1: 3-0 na začátku, já jsem si říkal, koukám se špatně, to vedou ti Švédové asi, a ono ne, vedli jsme my, no tak my to samozřejmě rozebereme, podíváme se na další perspektivu, jak to bude komentovat, jsem na to velmi zvědav, velká hokejová osobnost, Pavel Richter, mistr světa z roku 1985, budu ho pozdravovat, chci předejít své narážce.
0: Ano, je to tak, Čombe je můj velký kamarád, tak ho moc pozdravuj, to my máme jako rituál. Dobře, děkuji moc, já se jdu věnovat dopravě. Vážná nehoda uzavřela trasu Otrokovice, Uherské Hradiště, u Spytihněvy, posouváme to dál.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistant, haló.
2: Ahoj Vlasto, hezké dopoledne. Po vážné nehodě motorkáře s nákladňákem je uzavřená silnice 55 mezi Uherským Hradištěm a Otrokovicemi před Spytihněví. Problémová zůstává cesta po dálnici D11 od Hradce Králové do Prahy. Na 8. kilometru se likvidují následky dopravní nehody a kolona tam má přes 8 kilometrů. Kamiony ale už zpomalují u exitu 18. Přerušovaná fronta vás zdrží stále na příjezdu do Prahy po dálnici D1 od Brna od Průhonic. Navíc na 2. kilometru boural osobák a nákladák. V obou směrech blokuje provoz nehoda autobusu a tramvaje na Chodovské ulici v Praze u jižní spojky. Ucpané je okolí místa nehody, čekejte tam komplikace a kolony. A hlavně fronty kamionů blokují částečně provoz na Pražském okruhu od D1 až po Barrandov směr letiště. Z Globa.
1: Děkuji, ještě okraj Prahy. Dění na místě sleduje naše dopravní agentka. Halo, co se tam děje?
3: Při výjezdu z Prahy na Divoký Šárce pod Mekáčem, velká rána. Stojí tam policajti, hasiči, záchranka, tvoří se velký kolony. Pokud můžete, oběďte to a nenechte si zkazit den nikým a ničím a hlavně jděte opatrně. Čau.
1: Naprosto přesně, proč by mi někdo nebo něco mělo kazit den? Já si ho nenechám pokazit. Na světě je přece krásný, jak se to zpívá v té písničce. Šalala. 605 222 007, ozvěte se.
4: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré poledne, právě dokončujeme zpravodajskou relaci na 12. hodinu. Začínáme u počasí. Už tady máme předpověď na zítřek, čekáme oblačno až zataženo. Odpoledne přeháňky, výjimečně se objeví bouřky, později večer bude srážek i oblačností ubývat. Teploty přes den od 18 do 22 stupňů Celsia.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pár.
5: A rodina umí podržet.
6: Mohli bychom vám pomoct my?
7: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
5: A dost už, ne?
3: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady to.
1: A poslat vám i nevratnou půjčku.
7: Jo!
3: Je libo 100 tisíc?
6: Máte tam 100 tisíc!
7: Jo! To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
7: Ježišmarja, pak jste Honza Daně. Pak jste Honza Daně.
5: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
7: Dobrý den, ano, fakt jo.
1: Nebo oba?
5: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
8: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
9: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu dvou kompletních dioptrických brýlí získáte druhý pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
11: Záchranáři v Praze kvůli nehodě vyhlásili traumaplán. O dluhopisy je podle Schillerové obrovský zájem. Iva Janžurová dnes slaví 85. U poledních zpráv vás vítá Jiřina Součková.
12: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: V pražských Záběhlicích se srazili elektrobus s tramvají. Zranilo se 15 lidí. Záchranáři kvůli tomu aktivovali traumaplán, aby zásah mohl být co nejrychlejší. Uvedli to na síti X. Nehoda se stala v Chodovské ulici. Podle zveřejněných fotografií se autobus s tramvají srazili čelně. Policisté upozorňují řidiče, že kvůli zásahu záchranářů je v ulici Chodovská na Praze 10 výrazně omezený provoz. Šoféři by se místu měli ideálně vyhnout. Případně musí počítat se zdržením. Silnice je zavřená z obou stran. Kvůli nehodě nejezdí ani tramvajové linky mezi náměstím Bratří Synků a Spořilovem. Místo nich dopravní podnik nasadil náhradní autobusy. Češi berou dluhopisy republiky útokem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je o tento typ investice obrovský zájem. Šéfka státní kasy to řekla v pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDnes.cz. Podle Schillerové si lidé ke včerejšku zarezervovali dluhopisy za víc než 13 miliard korun. Emise se tak rychle blíží k 20 miliardovému limitu.
13: Tak jestli to bude touhle rychlostí, tak my samozřejmě chystáme další emise. Mm-hmm. To není první a poslední, ale toto přečilo moje očekávání a pokud to takhle bude pokračovat, tak já se kloním k tomuto navýšit, protože já jsem moje nadšená.
11: Prostřednictvím dluhopisů republiky půjčují občané peníze státu. K zakoupení jsou tři varianty. Schillerová na iDnesu řekla, že nejvíc na dračku jdou fixní pětileté dluhopisy s průměrným úrokem 4,5% ročně. Pavel Bém jako národní protidrogový koordinátor končí. Po necelém půl roce. Na konci června se jeho agenda z úřadu vlády přesune na ministerstvo zdravotnictví. Zjistila to ČTK. V pozici ho od července nahradí Dita Protopopová. Zároveň zůstane dosavadní šéfkou vládního oddělení politiky duševního zdraví. Obě agendy chce kabinet Andreje Babiše spojit. Vláda o tom rozhodla včera. Podle ČTK se Bém o svém konci dozvěděl SMS-kou od vedoucí úřadu vlády Tindebarty. Na další ministerstva se pak přemístí odbor lidských práv, rovnosti žen a mužů nebo oddělení romských záležitostí. To už včera kritizovala Klára Šimáčková-Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva za minulé Fialovy vlády. Podle ní se jedná o rezignaci na ochranu lidských práv. Kritizuje také, že ke změně dochází bez širší odborné debaty a že o chystané změně neměly informace předem ani ředitelé dotčených oborů. Iva Janžurová slaví půlkulatiny. Herecké legendě je právě dnes 85 let. Dvojnásobná držitelka českého lva rozesmívá ve svých komediálních rolích už několik generací.
14: Hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
15: Tak na neděli ráno nechci, abych jel na zítra, teda na pátek večer.
14: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
16: Takhle legendárně nahrávala v ikonické scénce Felixu Holzmanovi. Iva Janžurová se před kamery postavila s herci, kteří se taky nesmazatelně zapsali do historie. Namátkou třeba vedle Vladimíra Menšíka, Miloše Kopeckého nebo Jiřího Sováka. Na svém kontě má například seriál Nemocnice na kraji města nebo legendární snímky Marečku, podejte mi pero nebo Pane, vy jste vdova.
17: Uzavři oči, brouku.
18: Ale, nikdo to...
15: Neříkal jsem, že ta ženská je blázen. Podřízla ho jako slepici.
16: Vedle herečky je Iva Janžurová taky několikanásobnou babičkou. Před lety v našem vysílání zmínila něco, co by si mohli poslechnout třeba i její pravnuci.
19: Dobrá a zlá je pořád stejně. Bylo to vždycky tak, jenom to nebylo tak známo.
16: Všechno nejlepší k 85 nám přeje Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Přidáváme se, ano. Posloucháte Radio Impuls, jak platit na dovolené v cizině. Naše další téma, kdy je lepší hotovost, kdy debetní a kdy naopak kreditní karta. Vyjasníme si základní pojmy. A teď další muzika. Kristýna, Chris Norman nebo Marek Ztracený.
12: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Honza Benešovský za mikrofonem. Pěkné poledne.

Jsou vaši kolegové v práci opravdu milionoví? Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek po 9. věnujeme právě jim. Milionoví

0: posloucháte Radio Impuls. Dnes tedy úterý. Ještě to bude muset Marek chvilku vydržet. Nicméně na trnité, mnohdy třeba složité cestě týdnem jsme tady jako pomocníci my, jako poskytovatelé dopravního zpravodajství, mimo jiné promakaného dopravního zpravodajství, další vydání za 3 minuty. Po vážné nehodě zůstává uzavřená trasa Uherské Hradiště Otrokovice, budeme upřesňovat a z muziky chystáme Elány, odpolední impuls.
1: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
2: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Jiřina Součková. Co přesně děláš?
7: Já dělám zprávašku, takže připravuju a čtu zprávy.
4: Co ti tady přináší největší radost?
7: Mě to obzvlášť baví, když nám to v redakci jede jako dobře promazaný stroj, kdy na sebe slyšíme a máme společný tah na branku.
4: A co tě na této práci nejvíc baví?
7: Všechno. Baví mě v agenturách hledat podnětné informace, pak z nich vytáhnout to nejdůležitější, zpracovat tak, aby byly pro posluchače srozumitelné a přínosné, případně aby pobavili. No a nakonec je poslat do éteru, to mám fakt ráda.
4: Rádio Impuls a Jiřina Součková. Děláme zprávy. Důležité pro život.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dopoledne, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po vážné nehodě zůstává uzavřená trasa Uherské Hradiště Otrokovice. Na silnici 55 u Spytihněvy tvoří se kolony v obou směrech. V pražských Záběhlicích je po nehodě autobusu a tramvaje uzavřená Chodovská ulice. Směr centrum a v návaznosti na to vázne doprava na příjezdu do Prahy po brněnské D1. Pokud máte něco vy z terénu, hned se ozvěte, budeme rádi. 605 222 007, telefonní číslo stále platí do dopravní centrály, anebo vstupte přes naši žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, Impuls!

0: Posloucháte Radio Impuls, žijeme českou muzikou, to když říkáme, tak do toho balíku samozřejmě počítáme taky slovenské kolegy. Za chvilku, ale už skutečně čistě česky, kapela Krištof. Ráno jsme volali Daně, posluchačce a zároveň hráčce, registrované v haloteli Impulzovi. A dopadlo to dobře, klaplo to, Dana si vytočila dokonce trojnásobek.
1: Super!
2: My děkujeme. Máte 10 000.
1: Ano, jo, děkuju moc.
2: Je to bomba. Tak a uděláme z toho víc?
1: Můžete, můžete.
2: A co když tam padne smolík jako včera?
1: No, tak to nevadí.
2: Nevadí
1: to?
2: Nedá
1: se ani vzdělat, je to hra.
3: Trojnásobek, je to dobrý.
1: Je, děkuju.
3: Dani, 30 000.
2: Dani, šťastnej Daněk za 30 000, to vyšlo, ne?
0: To je sportovní přístup, který se vyplácí, jak jsme slyšeli, hezky. Registrovat se můžete taky, třeba to klapne, cesta do hry vede z naší žluté rádiové aplikace, nebo si pošlete prémiovou SMSku za 9 korun na číslo 906 1109 nebo www.impuls.cz. Všechny tři cesty platí. Držíme palce a do telefonu říkejte halo, tady Impulzovi Vlastíku.
4: Vtip Vlastikorce.
5: Pepičku, proč jsi nebyl včera ve škole? Ptá se učitel na vesnici.
6: No, já jsem musel odvést krávu k Bíkovi.
5: Prosím tě, a to nemohl udělat tvůj otec?
6: Ne, ne, ne. To musel udělat ten Bík.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Léto se blíží a možná právě plánujete svou dovolenou v zahraničí. Poslechněte si dnes ve 12.40 rozhovor s expertem z Raiffeisen Bank, kde získáte praktické rady a tipy, jak si dovolenou naplánovat bezpečně, výhodně a bez starostí.
12: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická arena v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul. Zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici OnePlay. Generálním partnerem MOL Cupu je společnost MOL.

0: přináší mega akci. Nejprodávanější karesítka H20 do základové desky nyní za skvělých 436 korun včetně DPH. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 29. května. Tak si přijďte pro karesít za super cenu. Více na Dek.cz.
1: Jaro je tady a s ním i sezóna výletů.
2: Tak rychle do Auto Esa pro ojetý vůz za skvělou cenu.
1: Využijte v Auto Esa akční slevy, odložené splátky i další výhody.
2: A co si ještě přibalit až 40 tisíc na ruku?
1: Hurá na cesty s autem a superfinancováním od Auto Esa. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v Kik. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Sháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
8: Než si dáme Krištofa, tak bleskově do provozu. Nehoda právě uzavřela D48 směrem od hranic na Frýdek místek mezi exity 3 a 8. Jestli máte bližší podrobnosti, ozvěte se na 605 222 007 nebo přes naší žlutou rádiovou aplikaci. Díky moc, Impuls.

0: posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne, za chvilku bude zpívat Marie Rotrová, českou klasiku z Impulsové krabičky. Pokud se chystáte na dovolenou do zahraničí, je dobré mít u sebe tu správnou platební kartu. Teď si o tom promluvíme se specialistou platebních karet, Romanem Přeučilem z Raiffeisen Bank. Dobré odpoledne, zdravíme vás. Tak si pojďme vyjasnit základní pojmy. Kdy je lepší použít hotovost, kdy debetní a kdy kreditní kartu?
1: Dobrý den. Vždy je dobré mít k dispozici nějakou hotovost pro menší výdaje, kde nelze platit kartou. Díky debetní kartě a v celku široké bankomatové síti si potřebnou hotovost můžete jednoduše vybrat i v zahraničí. Navíc díky placení debetní kartou v kombinaci se zapnutým výhodným směnným kurzem můžete ušetřit zajímavé peníze. Kreditní karta je pak ideální pro rezervace, ubytování nebo autopůjčovny. Taková blokace vám nesníží disponibilní zůstatek na vašem účtu. Vybrané debetní a kreditní karty pak mají navíc například cestovní pojištění, asistenční služby a další benefity.
0: Další důležitá věc, jaké chyby děláme při platbách kartou v zahraničí a jak se jim vyhnout?
1: Nejčastěji se setkáváme s potvrzením volby dynamické konverze měny, takzvané DCC, na bankomatu nebo při platbě v obchodě. Peníze jsou pak přepočítané nevýhodným kurzem provozovatele bankomatu nebo platebního terminálu. Naši klienti si mohou mobilní aplikaci službu DCC pro výběry z bankomatu zakázat a takové transakce pak automaticky zamítáme. Při placení kartou v obchodě je třeba věnovat pozornost, co je na terminálu uvedeno, a vždy zvolit platbu v místní měně. A pokud si potřebujete vybrat z bankomatu, vybírejte z debetní karty a dejte si pozor na poplatky, které může účtovat jak vaše banka, tak provozovatel bankomatu. V Raiffce nabízíme výběry z bankomatu v zahraničí zdarma, kromě poplatků účtovaných třetími stranami.
0: A ještě poslední věc, co dělat při ztrátě nebo krádeži karty?
1: Kartu si ihned zablokujte přes mobilní aplikaci. Následně si v apce požádejte o kartu novou, kterou si během pár sekund můžete vložit do mobilní peněženky a okamžitě používat.
0: Tak děkujeme za rady a tipy. Specialista platebních karet Roman Přeučil z Raiffeisen Bank. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuji a naslyšenou.
0: Ještě nezapomeňte také využít výhody věrnostního programu RB Club, kde navíc právě probíhá soutěž o 30 000 korun na dovolenou. Víc informací najdete na webu rb.cz/cestování.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic krabičky.

klasika. Jednou za hodinu písnička Simple Zoli z krabičky za malou chvíli Xin Lakes, ale ještě předtím zkontrolujeme dopravní situaci. Po nehodě je stále přerušený provoz na silnici 55 u Spytihněvy. Detaily doručíme za 3 minuty v dopravě 007. Jeďte opatrně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšár se hlásí z Global Asistanc jako profík parťák.
2: Ahoj Honzo, pěkné odpoledne. Připomínám uzavřenou silnici 55 obousměrně mezi Uherským Hradištěm a Otrokovicemi před Spytihněvý po vážné nehodě motorkáře s nákladním autem. Místu se raději vyhněte, jsou tam dlouhé kolony. Na dálnici D48 od D1 směr Nový Jičín na 7,5 kilometru byl po nehodě provoz obnoven a kolona se tam bude postupně rozjíždět. Čelní srážka autobusu s tramvají blokuje oba směry na Chodovské ulici v Praze u jižní spojky. Kolony jsou tam ze všech stran. Pomalu se jde také na příjezdu do Prahy od Brna po dálnici D1. Momentálně od exitu 6 na Průhonice. A kvůli zužení se zdržíte pár minut v obou směrech na silnici 37 před Trutnovem od Jaroměře. Z Globásistán z Kuba.
1: Děkujeme, vy nás klidně doplňte. 605 222 007. Stále platné číslo do naší dopravní centrály, anebo tam můžete vstoupit přes žlutou rádiovou aplikaci. Impuls přeje šťastnou cestu a dobré odpoledne.

sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Macuty. Ve vysílání Rádia Impuls, za chvilku další zprávy. Teď jdeme na počasí, zítra bude oblačno až zataženo, přeháňky, sem tam i bouřka, později večer bude srážek i oblačnosti ubývat. Zítřejší teploty 18 až 22 stupňů.
1: Jarní slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál. Šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz. Cestovatel Rádia Impuls Jirka Kolbaba.
2: Když jsem byla poslední v Japonsku, tak jsem si v hotelu před spaním četl. V tom jsem se začal houpat a po chvíli si člověk uvědomí, že je to zemětřesení.
1: Bere batoh, vyráží na cesty a když se vrátí, všechno nám poví.
2: Ta místní kuchyně je tady pochopitelně také zastoupena a ta bude teď tady na pobřeží nejvíce reprezentována určitě dary moře. Čerstvé ryby, krevety, kraby, kalamáry, mořské plody, to je to, co si tady užívám měrou vrchovatou.
1: Cestovatel Jirka Kolbaba, každé dopoledne po 10:00 na rádiu Impuls.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes 2 desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v Epet aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Generálním partnerem reprezentace je Penny.
5: Vyšetření na mamografu bude nově bez žádanky. Přemošná si kvůli opravě mostu stěžuje na hluk. Kapela Jelen nám představila svůj nový song. U zpráv v jednu vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Vyšetření na mamografu se zjednoduší. Od července se ženy můžou objednat přímo. Na preventivní screening rakoviny prsu nebudou potřebovat žádanku od gynekologa nebo praktika. Informovala o tom VZP. Vyšetření pojišťovny platí jednou za 2 roky ženám nad 45 let. Pojišťovny od určitého věku hradí třeba i preventivní vyšetření kvůli rakovině tlustého střeva nebo rakovině plic. Kdy lidé potřebné vyšetření absolvovali naposledy, můžou zjistit v mobilní aplikaci EZ-karta, provozované Ministerstvem zdravotnictví. Do budoucna by aplikace měla umožnit i notifikaci, že uplynula lhůta, kdy vzniká nárok na opakování vyšetření. Ministerstvo zdravotnictví slibuje také možnost objednání na screeningy online. 18 lidí rozvezli pražští záchranáři do nemocnic po srážce autobusu a tramvaje. 2 z nich jsou vážně zranění, 4 mají středně vážná poranění. Traumaplán záchranáři už ukončili. Nehoda se stala v Chodovské ulici v pražských Záběhlicích. Kvůli havárii dál nejezdí místem tramvaje. Dopravní podnik nasadil náhradní autobusy. Podle pražského dopravního podniku zprovoznění MHD v místě nějakou dobu potrvá. Příčinu srážky policie vyšetřuje, nevyloučila zdravotní problémy řidiče autobusu. Třemošná na Plzeňsku čelí extrémnímu náporu aut. Od pondělí je totiž kvůli opravě mostu zavřený obchvat města. Obyvatelé si podle naší zpravodajky Kláry Fajstové stěžují na hluk. Hezké odpoledne, Kláro.
6: Hezký den. Přes Třemošnou na hlavním tahu z Plzně na Žatec a Most se 15 let po zprovoznění obchvatu opět valí had tisíců aut, včetně kamionů. Městečko se snažilo připravit. U přechodu přibyly značky snižující maximální rychlost na 30 km/h, zvýrazněné stejně jako přechody reflexním podkladem. Nárazově se ale tvoří kolony a lidé si stěžují na hluk. Oprava mostu za více než 30 milionů korun bez DPH má být hotova do konce prázdnin. Klára Fajstová, Rádio Impuls Třemošná.
5: Rádio Impuls má za sebou další hudební premiéru. Kapela Jelen v našem dopoledním vysílání představila píseň Toulaví zpěváci. Jde o novou verzi skladby Jiřího Suchého, který ji v divadle Semafor zaspíval už v 60. letech. Frontman Jelenů Jindra Polák si ji rád pobrukoval v dětství se svou babičkou.
7: Dokonce jsme i psali panu Suchýmu, jestli mu nevadilo, když jsme mu ji hráli, a on nám k tomu dal svoje svolení, popřál nám hodně štěstí, tak to nám udalo velkou radost.
5: Kapela Jelena naspívala svou verzi se zpěvačkou Adélou Orlovou. Ta nedávno vydala svou úplně první desku. V létě spolu pak odjedou společně na turné.
0: Orlová a Jeleni, ale to byl hezký kousek, Jiřinko, to se mi líbilo.
5: Taky se mi to
0: možná líbilo. Bychom mohli prokládat ty zprávy písněmi častěji. Co říkáš?
5: Vyřídím v redakci.
0: Výborně. Posloucháte Radio Impuls, my se taky rozebereme včerejší hokej, kdy naše reprezentace na mistrovství světa porazila Švédsko 4-3. Výkon okomentuje slavný hokejista, mistr světa z roku 1985, Pavel Richter. No a teď jdeme na muziku.
8: Radio Impuls. Radost ze života.
0: Kabáti, Roxette, Poetika. Honza Benešovský za mikrofonem, hezké odpoledne.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Posloucháte Rádio Impuls, už se chystá Petr Nať s velkým hitem Láska je tu s vámi. Ještě předtím dopravní zpravodajství, pořád je uzavřená trasa Uherské hradiště Otrokovice u Spytihněvy. Doplníme, upřesníme za 3 minuty. Impuls.
1: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Tak já pořád poslouchám, jak si každý si slí zásoby. Já se jmenuju si Slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na raní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Krasavnice 1/13, Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrkvičkou, parádní symfonie a chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastuhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Kurňa, tolik recepisu na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strik a milion dalších názvů.
4: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Na koncertě vás rozeskáčou. Za mikrofonem rozesmějou. Bráchové Polákovi z Opět a Radeček. Milionoví moderátoři, kteří ví, jak chutná česká muzika. Sobota a neděle večer po 8. jen na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejbližší dopravní informace z celého Česka. Pořád je uzavřená trasa Uherské hradiště Otrokovice. Na silnici 55 u Spytihněvy hasiči tady likvidují následky vážné nehody. Krokem to jede na Pražském okruhu za Jesenicí směrem od D1 k D5. A pozitivní zpráva přichází z tahu hranice Frýdek Místek. Kolona po nehodě na 7. kilometru dálnice D48 už se rozjela. Budeme rádi, když to potvrdíte, ozvěte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Rádio Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku zavoláme mistra světa z roku 1985 Pavla Richtera a budeme od něj chtít, aby okomentoval výkonnost našich hokejistů, kteří si po fiasku se Slovinskem včera napravili reputaci, když na mistrovství světa porazili Švédsko. Z muziky ještě předtím kapela Miraj a dopoledne jsme přivítali Jeleny, pořád něco, přišli živě do studia Jindra Polák a Pepa Málek, společně pozor se zpěvačkou Adélou Orlovou a přinesli sebou novou písničku Toulaví zpěváci Čistá krása.
1: To se lidi často ptají, jak se dělá ten hit a my to vůbec netušíme. Nepřišli jsme na žádný recept, prostě my jenom jsme přišli na to, že musíme tu muziku dát fakt naplno, tak jak ji cítíme, udělat to tak, aby my jsme zatím stáli. A to, co se pak chytí, to, co se nechytí, to, co mají rádi lidi, to, co se bude pouštět v rádích, nebo tak, to už nedokážeme odhadnout ani ovlivnit. Prostě člověk to musí jenom udělat za sebe tak, aby to měl čistý.
0: Říkají Jeleni na Impulzu.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt? A kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.
5: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
6: Toto je.
7: Dobravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No, tak to si rozumíme.
8: Zapomeňte na vrtání a šroubování. Vaši novou televizi zdarma přivezeme a pověsíme na zeď. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
10: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem? Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
11: Myslím, že to bude za C. Gumák.
10: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
12: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.
13: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
14: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
15: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
16: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
17: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
18: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: Naši hokejisté odčinili na mistrovství světa sobotní zaváhání proti Slovinsku. Národní tým ve včerejším třetím utkání základní skupiny porazil Švédsko 4-3. Dosavadní vystoupení reprezentace na šampionátu zhodnotíme s bývalým hokejistou a mistrem světa z roku 1985 Pavlem Richterem. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Hezký dobrý den všem divákům na Impulzu.
1: Dvě výhry, jedna porážka v prodloužení od Slovinců. Jak se vám zatím zamlouvá vystoupení našich hokejistů?
2: No, jako musím říct, že nebyla dudy takzvaně, protože ten výkon proti Slovincům nebyl až tak dobrý. My jsme tam měli hrozně moc šancí, nedali jsme góly a oni tady ty mužstva, které prostě jsou v té horší polovině, tak se cuknou a udělají všechno pro to, aby udělali nějaký výsledek, což se Slovincům podařilo, ale kluci to odčinili parádním výkonem ve včerejší bitvě se Švédama a musím normálně smeknout, protože to byl neskutečný hokej. Mi to připomínalo zápas na těch s Kanadou na olympiádě a tam akorát Kanada vyrovnala a pak jsme prohráli, ale tady Švédi, kteří nás neskutečně tlačili. Bylo dobře, že jsme neudělali nějaký blbý faul závěru nebo něco, že to kluci ustáli a tím jsme to dotáhli do vítězného konce.
1: To znamená, jako by se snad probrali, tak byste to hodnotil po včerejším výkonu?
2: No tak oni si uvědomili, že prostě musí hrát daleko líp, musí víc daleko bruslit, musí napadat, nesmí dělat kvůli. A si vemte, že Švédi hráli pár přesilovek a dali tři góly z přesilovek, jo. Takže to bude čím dál tím horší, to jako přesilovky, které nám až tak moc nejdou, tak ti soupeři to využívají, Slovenci tak vyrovnali vlastně z přesilovky. Takže musíme si dávat pozor na fauly, ale jinak bych jenom vyzvednul jako výkon toho mužstva ve včerejším utkání.
1: Pak se hodně debatuje o výkonu rozhodčích. Jedna neuznaná, zřejmě regulární branka, potom další po videu uznaná. Zkoumala se různá vyloučení. Co říkáte na to, jak pracují rozhodčí na šampionátu?
2: Mají to těžký. Jako třeba ten gól, který nebyl uznaný, no tak nebyl uznaný. To jako ty rozhodčí musí se rozhodnout a nejde to kolikrát jednoduchý. Já jsem si původně myslel, že neuznají ani tu druhou branku, která byla na tom videu. Ale pak našli naštěstí záběr, kdy ten puk byl za brankovou čarou. Já bych to přirovnal k tomu, kdyby taková technika byla v 78., tak jsme byli mistři světa, protože jsme s Rusákama zažili úplně stejný moment, kdy Treťák zajel s pukem až za brankovou čáru a tenkrát rozhodčí se ptal, jako to, tam byl ještě člověk, který byl za plexim, jestli viděl puk za brankou a on říká, že neví. A byl to Čech, jo, tak ten nám vzal vlastně prakticky mistra světa. A teď to bylo úplně stejný a akorát ta technika objevila ten puk, jak mu spadnul paždí do lapačky a ta lapačka byla za brankovou čarou a já jsem si myslel, že jako v tu chvíli to bude klíčový moment celého utkání a opravdu to bylo. No.
1: Kdybychom se teď zaměřili na konkrétní hráče, tak kdo se vám zatím líbí nejvíc na turnaji, od koho jste naopak třeba víc očekával a zatím se to nedaří?
2: No tak já to vím od golmana. Takže jako Kořenář chytal perfektně a myslím si, že už by měl být na čase, aby se už ty golmani neměnili, protože vždycky bylo zcela jasný, kdo je v týmu jednička, kdo je dvojka. Takže uvidíme, kdo bude chytat proti Italům. A já bych vyzvedl opravdu po té švédské bitvě vyzvednul všechny. Možná, že bych mladýho Galva se trošičku jako vyzvedl víc, protože jako v jeho letech jako takhle obstát. Samozřejmě v útoku se mi líbí Voženile, který bojuje úplně neuvěřitelně. Má neskutečnou formu a samozřejmě ty Stálice, Sedlák, Červus a i ten Blimel, který nehrá to druhý utkání, tak se zvednul a ta lajna hrála dobře. Ale jako musím říct, že klobouk dolů před výkonem všech čtyřech trojek a tentokrát už jenom šesti beků.
1: Když už jste naťuknul zítřejší utkání s Itálií, outsider skupiny, bude to povinná výhra, anebo, jak se říká, není slabých soupeřů, což vlastně ukázali i ti Slovinci. Nemůžou nepříjemně překvapit Italové?
2: Takhle. Já si myslím, že když dáme třeba v první třetině dva góly, tak už to bude pohoda, jo. Ale musíte ty dva góly dát a vemte si, budeme mít nějaký blbý vyloučení, dostaneme gól z přesilovky a už to zase bude těžký zápas. Ale to je pro naše národní, protože naše národní mužstvo typický, že s těma slabšíma soupeřema máme problémy do závěrečné sirény a někdy se stane, jako se dostalo proti Slovincům, že prohrajete poprvé v historii. Nám se to stalo s národním mužstvem, jsme prohráli s Německem 3-1 nebo 4-2 a taky jako bylo tady úplně neskutečná bouře proti nám, ale to je jako věc, že ty mužstva neustále se zlepšují a dohánějí tu světovou špičku a prostě ty zápasy jsou vyrovnanější, že jako říkám, když dáte 2-3 góly první třetině, pak je to otázka 6-1, pak už ani nemusíte hrát na 100%, jenom si držet obranu, neudat nějaký blbý faul a ten zápas dotáhnout do vítězného konce, protože ve skupině se hraje 7 zápasů a, a pak teprve čtvrtfinále a pak se tam teprve rozhoduje o to, jestli pojde do čtvrtfinále. A já si myslím, že ten výsledek s těma Švédama, když to dobře dopadne, takže bychom mohli na prvním a druhém místě, že bychom mohli dostat nějakého lehkého soupeře z druhé skupiny. No ale kdo je lehčí, že jo?
1: No tak uvidíme. Budeme rádi, když nám zůstanete věrný a když se třeba připojíte znovu do našeho vysílání. Bývalý hokejista a mistr světa z roku 1985 Pavel Richter. Děkujeme za rozhovor, mějte se pěkně, naslyšenou.
2: Mějte se všichni fajn, naschle.
1: Ještě tip na závěr, streamy všech zápasů šampionátu můžete sledovat živě na tipsport.cz a přitom si vsadit na webu nebo v mobilní aplikaci. U Tipsportu, oficiálního sponzora mistrovství světa IIHF v ledním hokeji, se také můžete zúčastnit soutěží Fantazy a typovačka celkem o 10 milionů korun.
0: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let. Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.

Radio Impuls, nekonečný příběh. Já za chvilku už len 22 dní. Taky Birka v programu Impulzu, ještě předtím do provozu, kolonu vidíme na příjezdu do Prahy od Chomutova. U ruzyňského letiště podrobnosti připojíme za 3 minuty v dopravě 007.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Zdravíme Lenku Roštokovou do Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Po vážné nehodě nákladního auta s motorkou je stále neprůjezdná obou směrně silnice 55 mezi Uherským Hradištěm a Otrokovicemi před Pitihněví. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz.

0: auto s osobním. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Chomutova na 1,5 kilometru bouralo nákladní auto s osobním koloné od 3. kilometru. A nehoda autobusu s tramvají blokuje dopravu v Praze v Chodovské ulici u jižní spojky ve směru do centra. V návaznosti na to se vleče doprava na příjezdu k jižní spojce od dálnice D1. Global Assistance, Lenka.
1: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z moře last minute zájezdů od Invia a místo Blinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.
2: Koření dopravního zpravodajství jsou vaše postřehy, tak se ozvěte přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, krásné odpoledne, jdeme na zprávy. Začínáme u počasí, bude oblačno až zataženo, přeháníky výjimečně bouřky, mluvíme tedy o zítřku. Večer bude srážek i oblačností ubývat. Teploty od 18 do 22 stupňů.
1: Diagnoza je jasná. Akutní hokejová horečka, švýcarská mutace. Předepisujeme Impuls. Češi na toho! Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. Máme pro vás výsledky dřív než ostatní a k tomu hromadu zajímavostí. S námi budete v obraze každý den na rádiu Impuls.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
3: Na základky se vrací dílny. V Dlouhé Vsi roste nový most. Časovka na Giro dnes zamíchá pořadím. U zpráv ve dvě vás zdraví Jiřina Součková.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Stát chce v dětech vzbudit zájem o řemeslo. Na základní školy se tak do dvou let postupně vrátí dílny. Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s ministerstvem školství připravují nový rámcový vzdělávací program. Ten vedle praktické činnosti do základní škol zavede i povinnou polytechnickou výchovu. Nově by se školáci v rámci praktické výuky měli učit třeba i 3D tisk nebo práci s laserem. Dílny se na základky vrátí po 20 letech. Policie hledá seniora z Loun, ztraceného i s autem. 72letý Viktor Kozák včera odjel svým lahvově zeleným Renaultem Clio a nikomu se neozval. Doma nechal telefon, peněženku z doklady a trochou peněz má u sebe. Policisté prohledali široké okolí, hlavně kolem Lenešice nedaleko Loun. Do pátrání se zapojila i letecká služba. Muže se ale zatím najít nepodařilo. Podobu ztraceného důchodce a jeho auta, včetně SPZ, policisté zveřejnili na webu. Veřejnost prosí o spolupráci. Informace můžou podávat na lince 158. V Dlouhé Vsi na Klatovsku vyroste nový most. Přes řeku Otavu ho příští týden začne stavět Plzeňský kraj. Stavba nahradí současné tři mosty. Jeden z nich je v havarijním, zbylé dva ve velmi špatném stavu. Doprava v Dlouhé Vsi bude převedena do jednoho jízdního pruhu. Náměstek plzeňského hejtmana Pavel Čížek říká, že stav mostů kontrolují v regionu pravidelně.
5: Přeřazují se do kategorií podle toho stavu. Dokonce Suska má vlastní četu oprav mostů. To znamená, že provádí průběžné opravy, hlavně třeba izolace mostu nebo svodidel, zábradlí, případně všech trhlin, takže snažíme se udržet ty mosty co nejdéle v nějaké přijatelném stavu.
3: Na místě v Dlouhé Vsi začaly přípravné práce, stavět se začne 29. května. Sovětská vlajka vyvolala pozdvižení na radnici v Brně. S rudým praporem, se srpem a kladivem dorazila na jednání jedna ze zastupitelek. Patří k odpůrkyním sjezdu sudeckých Němců. Ženu už vyšetřuje státní policie. Prověří, jestli nejde o propagaci komunismu. Trestní zákoník v pasáži o postihování propagace hnutí potlačujících lidská práva totiž od ledna zahrnuje právě i zmínku o komunismu. Nevšední přírůstek hlásí zlínská zoo. Nejde o žádné zvíře. Jednu technologickou novinku zaznamenal náš zpravodaj Jan Čada. Hezké odpoledne.
6: Dobrý den přeji, nikoli v sloni, žirafy, tygři nebo třeba rejnoci. Dnešní novinka je z úplně jiného soudku. Zoologická zahrada ve Zlíně totiž předpolednem představila svoji unikátně zbrusunovou fotovoltaickou elektrárnu. Její panely přikrývají jedno z četných parkovišť, vyrostlo tu na zastřešení celkem 1360 panelů. Zajímavé určitě je, že sluneční energie pokryje značnou spotřebu v mimořádně navštěvované zoo z celé jedné třetiny. Jan Čada, Radio Impuls Zlín.
3: Cyklisté na Giro d'Italia dnes zase šlápli do pedálů. Podní volna závod pokračuje 10. etapou. Závodníci absolvují 42 kilometrů dlouhou rovinatou trať z Viareggi do Massy. Podle očekávání by časovka jednotlivců měla zamíchat průběžným pořadím.
0: Posloucháte Radio Impuls, už týden můžeme kupovat státní dluhopisy. Co to vlastně je? Dává to smysl? Je to výhodné? Budeme o tom mluvit krátce po půl třetí. Teď jdeme na muziku, posíláme Činasky, Honze Benešovský za mikrofonem. Hezké odpoledne.
7: Radio Impuls. Radost ze života. Radio.

0: Sliv. To vše nejdřív zase dopravní postřehy. Po nehodě zůstává uzavřená trasa Otrokovice Uherské Hradiště, tady žádná změna. Uvidíme za 3 minuty v dopravě 007.
1: Stavebniny Dek přináší mega akci. Při zapůjčení akukladi v Hilti Nuron vám nyní půjčíme 2 baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 29. května včetně rezervací. Tak si půjčte akukladiva Hilti Nuron se 2 bateriemi zdarma. Více na dek.cz.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Prémiový týden přichází do Fokusu. Právě teď získáte slevu 30% na všechna dioptrická skla a 40% na skla multifokální. Sleva platí i na skla do vlastní obruby. Využijte tuto výjimečnou příležitost a dopřejte si brýle, které vám zajistí pohodlí při čtení, práci i řízení. Fokus. Pro zdravý pohled na svět.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi?

Posloucháte Radio Impuls, za chvilku další muzika, ať už česká nebo světová. Z té první množiny zahrajeme Zemi vzdálenou, Baláš, Střihavka, Pavlíček a za světové superhvězdy bude kopat

0: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
3: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu. Jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
4: Je nebojácný.
3: Já se začal taky bát trošku.
5: Ježiši, Aleši.
3: Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
6: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
3: Teď to duplo, i plusový.
6: Vidím to, pozdravím.
3: A tak to je počítej, tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
1: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Laskově do provozu, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Přes 3 kilometry měří teď kolona na tahu z Náchoda do Hradce Králové před nájezdem na D11 Jaroměře. A po vážné nehodě zůstává stále uzavřená trasa Otrokovice Uherské Hradiště na silnici číslo 55 u Spytihněvy. Další informace klidně dodejte, budeme rádi, připojte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci a nebo můžete kdykoliv zavolat na 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: posloucháte Radio Impuls. Chvilku si dáme Plamen, což je fantastická písnička Kateřiny Marie Tiché. Ale teď ještě jednou radost dnešního rána, kdy jsme zavolali Daně. A Dana udělala přesně to, co má člověk registrovaný v Halo tady Impulzovi udělat. To znamená říct výherní heslo, což se stalo, a potom už byl prostor pro hráčskou odvahu.
1: Super! Děkuju!
2: My děkujeme! Máte 10 tisíc.
1: Ano, jo, děkuju moc.
2: Je to bomba. Tak a uděláme z toho víc?
1: Můžete, můžete.
2: A co když tam padne smolík jako včera?
1: No, tak to nevadí.
2: Nevadí
1: to?
2: Já
1: se ani vzdělá, je to hra.
3: Trojnásobek, je to dobrý.
1: Je, děkuju.
3: Dani, 30 tisíc.
2: Dani, šťastnej Daněk za 30 tisíc, to by šlo, ne?
0: No a tohle může potkat i vás, když se registrujete do hry, což se dělá v naší žluté rádiové aplikaci přes SMS-ku na čísle 906 1109. No a nebo na www.impuls.cz na našich webových stránkách. Halo, tady Impulzovi se říká do telefonu. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
5: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
6: Fakt? A kam pojedeme?
5: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
6: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
7: Již 35 let potkáváte na silnicích nejenom v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Super, tak ještě hypotéku na benzín, jo?
10: Nemusíš, v Auto Esa to zaplatíme za tebe.
9: Fakt?
10: Jo, rozdíl za dražší benzín ti vrátíme.
9: Tak jedeme.
10: Auto Esa, ceny paliva u nás řešit nemusíte.
9: Kdo na to jde od lesa, koupí auto od Esa.
11: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Zajistil elektřinu a plyn i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době. Volejte zdarma 800 575 575. Centropol.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní Senkor tyčový vysavač 4 v 1 jen za 5599 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6999 korun. Když něco, tak Allegro.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
17: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: Radio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Dobré odpoledne, posloucháte Radio Impuls, čas na klasiku. Za malou chvíli z Impulsové krabičky kapela Olympic.
1: Svět kolem nás.
0: Už téměř týden si můžou lidé koupit státní dluhopisy. Ministryně financí Alena Schillerová v pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDnes.cz řekla, že už jsou z velké části dluhopisy pryč. Celkem si chce stát od lidí půjčit zhruba 20 miliard korun.
2: Lidé si zatím dluhopisy jen rezervují, a to až do 28. června. Poslat státu peníze pak musí do první červencové neděle. Ministryně financí Alena Schillerová řekla v iDnesu exkluzivně přesná čísla, jak jdou dluhopisy na dračku.
3: Zarezervováno. Dnešnímu dopolední, co mi dávali kolegové, ta čísla je za 13,4 miliardy.
2: Jeden typ státních dluhopisů nabízí, že za 5 let z jedné tisícovky vydělá zhruba 250 korun navíc. Výdělky lidem zůstanou, protože jsou osvobozené od daní z příjmů, ale Schillerová pak na iDnesu přidala ještě jednu výhodu státních cenin.
3: Nikdy se nestane, že by stát zkrachoval nebo že by o tyto peníze přišli, garantujeme, že nikoliv.
2: Detaily ke státním dluhopisům najdete na stránkách Ministerstva financí na adrese dluhopisy.gov.cz a nikde jinde. Dávejte si pozor na podvodníky. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

česká klasika z Impulzovy krabičky. Za chvilku slovenská konkurence kapela Ela, ještě předtím ale míříme do provozu. Nehoda před malou chvílí uzavřela pražský okruh za exitem číslo 3. Směrem od D1 k D5 se podrobnosti za 3 minuty v dopravě 007.

0: zemi?
1: Tak to nacházím úplně všude, protože já bydlím v Brně ve Slatině a tam je pro mě ten první ráj a pak jsou to další ráje. Já miluji oblasti, které jsou v Pacifiku, zejména na ostrovech, takže třeba na Havaji, anebo i v Indickém oceánu. Kdekoliv na světě se cítím rajsky, protože on se ten svět ke mně zatím takto příznivě staví.
0: Cestovatel Jirka Kolbaba. Každé dopoledne po 10. Na rádiu Impuls. Radio Impuls. Doprava 007.
2: Pojedeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková.
3: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Kvůli nehodě je neprůjezdný Pražský okruh ve směru od dálnice D1 na Růzeň za nájezdem od Vesce na 4. kilometru. Kolona popojíždí od sjezdu na Jesenici.

0: příjezdu do Prahy od Brna, od Česlic, od 8. kilometru až na jižní spojku ve směru do Štěrboholku a Novému mostu. Po vážné nehodě nákladního auta s motorkou už je průjezdná Kyvadlově silnice 55 mezi Uherským Hradištěm a Otrokovicemi před Spytihněví. A na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře je kolona od konce dálnice na sjezd na silnici 33 ve směru do Náchoda.
1: Děkujeme, teď máme podrobnosti k nehodě na pražském okruhu za Jesenicí směr Ruzině. Přímo z místa se hlásí jeden z našich parťáků. Haló, haló, dobré odpoledne.
2: No, dobré, já Gendlišák, takže před tunelem má směr Plzeň, bouračka, protože už tam jeli 4 sanitky, 3 hasiči a dokonce tam přistávala helikoptéra.
1: Nic moc, tak se případně ještě ozvěte, čekáme na vás. 605 222 007, telefonní číslo do naší dopravní centrály, nebo to berte přes žlutou rádiovou aplikaci. Petr a Renata už jsou tady, hezké odpoledne, vítám vás.
3: Krásné odpoledne.
4: Hezké odpoledne, ahoj. Dneska opět se vydáváme za osmnáctníky, tentokrát z roku 1969.
3: Je.
4: 79.
3: Jo, teď, jsem
1: si to, teď si to zjednodušili ještě víc.
3: Takže ne, takže když
1: tak znovu,
3: roce...
1: počkej, vycouváme z toho. Dobré odpoledne.
3: Ahoj.
4: Dneska se vydáváme za osmnáctníky z roku 1979.
1: Tak
3: to budou jakoby veliký vzpomínky do hloubky, takže ano. Už teď začněte přemýšlet, co jste dělali v roce 1979, když vám bylo 18, ale nejenom vy, přihlašte se i vy, pokud vám bylo víc nebo míň, protože těch zážitků z roku 79 určitě máme všichni spousta.
4: No a navíc máme i poukaz na 3000, všechno v odpoledním vysílání Impulzu, buďte u toho.
1: Je to tady, hezký poslech, Impuls, ahoj.
3: Ahoj.

0: Rádio Impulsu, tedy odpoledne 2 minuty před 15. hodinou. Zprávy připravila Jiřinka Součková. I ve zprávách se bude řešit aktuální nehoda na Pražském okruhu. Hned pak třeba Lucie Vondráčková, Láska umí víc. A co počasí předvede?
1: Tak středa bude s oblačnou až polojasnou oblohou, sem tam svrchne, ale teploty příjemné, 18 až 23 stupňů Celsia.
2: Jarní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál, šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
0: S rodinou máte jistotu.
3: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
4: Rodina je milá.
5: Jede poštovský pán.
0: Rodina umí podržet.
6: Mohli bychom vám pomoct my?
7: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
4: Pobavit se.
0: A dost už, ne?
4: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No, pak máte tady toho prostě.
0: A poslat vám i nevratnou půjčku.
7: Jo!
4: Je libo 100 tisíc?
6: Máte tam 100 tisíc!
7: Jo! To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
4: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
7: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
0: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
7: Dobrý den, ano, fakt jo.
4: Nebo oba?
0: Mějte se.
4: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé přední ráno od 5 do 9.

0: právě v prodeji.
1: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
2: Poděbrady vyčlení pro mladé startovací byty. Hradec Králové o víkendu chystá Bezva Fest. Havárie na Pražském okruhu komplikuje dopravu na letiště. U zpráv ve tři vás zdraví Jiřina Součková.
3: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Poděbrady myslí na mladé. Z bytového fondu města pro ně vyčlení startovací byty. Nájemné by mělo dělat 110 korun za metr čtvereční. To je o čtvrtinu méně než v městských bytech a zhruba o polovinu méně než je běžné komerční nájemné v Poděbradech. O zvýhodněné bydlení můžou žádat lidé ve věku od 18 do 36 let s trvalým bydlištěm ve městě. Paliva budou zítra zase o něco dražší. Litr benzínu v Česku oproti dnešku může zdražit až o 28 haléřů na 44 koruny 70. Naftu pak budou moci čerpací stanice zítra prodávat nejvýš o 15 haléřů dráž než dnes, a to za 42 koruny 17 haléřů. Vyplývá to z cenového věstníku ministerstva financí. Včera vláda schválila nové nařízení, kterým se nově regulace cen pohonných hmot řídí. Norma nahradila předchozí regulaci vydanou ministerstvem financí. Změna je pouze formální. Nemění se způsob výpočtu cen ani doba trvání regulace. A ta momentálně je do konce května. Iva Janžurová dnes slaví narozeniny. Známé české herečce je 85 let. Původně umělkyně chtěla své výročí oslavit v Pražském národním divadle. V inscenaci Erbenovy balady Štědrý den ze sbírky Kytice. To ale není úplně jisté, protože herečku trápí viróza. Své profesi ale Iva Janžurová dala celý život, jak nás přesvědčila přímo ve vysílání.
4: Jsem ráda, že natáčím životy, které nejsou mými vlastními, i když do těch postav vždycky herec, chce nebo nechce, ze sebe promítne spoustu věcí.
2: Hana ve Štědrém dnu není jedinou rolí Ivy Janžurové, ve které ji můžou diváci na pódiu vidět. Stále hraje třeba ve Stavovském divadle v audienci u Královny. V létě se Iva Janžurová objeví na letní scéně pod Žižkovskou televizní věží. Vnitro zpřísní podmínky pro ukrajinské uprchlíky. Držitelé takzvané dočasné ochrany žádající o humanitární dávku budou muset být zaměstnaní, podnikat nebo být v evidenci úřadu práce. Budou se také zřejmě muset zdržovat na našem území, a to alespoň 16 dnů v měsíci. Se změnami počítá novela, kterou v legislativní knihovně zveřejnilo ministerstvo vnitra. Podle Organizace pro pomoc uprchlíkům je novela zbytečná. Ukrajinští uprchlíci v podstatě už nyní živí svými daněmi a odvody všechny české nezaměstnané, zdravotně postižené a podle statistik nepředstavují žádné větší bezpečnostní riziko než Češi. Bezva Fest míří na východ Čech. Šestý ročník rodinného festivalu se už tuto sobotu uskuteční v Hradci Králové. Adela Marková za pořadatele Bezva Festu říká, že všechny atrakce a vystoupení jsou v ceně vstupenky.
5: Od autodromu, kolotočů, skákací hradu máme zde 100-metrovou nejdelší nafukovací drahu v České republice. Děti se mohou těšit například na Káju a Bambuláčka, Smejku a Tanculinku, Čiperkové. Máme různé youtubery jako Tariho, Moon, a koncerty odehrají vlastně pro rodiče, ale obecně i pro celé rodiny, Sebastian nebo Tobias Frajer.
2: Program Bezva Festu začne v Šimkových sadech v Hradci Králové v sobotu po 10. dopolední a potrvá do 8. do večera. Srážka kamionu a dodávky omezila provoz na Pražském okruhu u sjezdu na Vestec ve směru na letiště. Tvoří se tam kolony. Podle policie počítejte se zdržením.
6: A 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou. Další za hodinu s vámi od teď Petr Brožík
7: a Renata Kuková. A za chvíli s vámi budeme vzpomínat na rok 1979.
6: Teď už Lucie Vondráčková. Láska umí víc na Impulzu.
3: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Odpolední impuls 8 minut po 15. hodině.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Taky dneska nás čeká vzpomínání a jdeme za vámi 18-letými z roku 1979. Rychlým spočtem máme zjištěno, že právě letos máte 65. narozeniny. Pojďte dát vzpomínky na tu dobu, co jste dělali, čím jste žili, jaká byla první práce nebo láska. Napište nám to na WhatsApp nebo namluvte svoji vzpomínku stručnou 605-222-007.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: No, vzpomínáme na rok 1979, to znamená socialistické Československo. A tak nepřekvapí, že tehdy měl premiéru i seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla. Je to seriál, tedy byl to, oni ho občas reprízují, takže možná i ten přítomný čas je na místě. Seriál je o dobových problémech členů kombajnové brigády. No jo, samé žně, jezdilo se tu a tam traktory, kombajny, jak jsem říkala. Zahrál si tam i Vladimír Menšík.
3: Nepřijeli?
4: Ne.
3: Na nádraží jste byl?
4: Ano, byl. Včera mě slíbili, že určitě dorazí.
3: Kolik posádek se stavíte?
5: No tak 4. Konečně někteří by mohli vyjet bez pomocníků, abych si za více časko dělal opravy, ne?
3: Jak to opravář tu taky není?
4: A to víte, musel za snoubenkou. Příroda volá.
3: Pole je taky příroda. Neměl byste zavolat na podnik, aby je trošku popohnali?
5: Hele, Vítku, to bych radši nedělal. Ono to trochu smrdí žalování, víš?
0: No, jak jsi říkal, to občas reprízují, samozřejmě z pohledu tehdejší doby to byla taková jako zemědělská propaganda, ale dneska to působí tak jako milé a úsměvně. Jo,
2: usmíváme se, usmíváme.
0: Plechová kavalerie, proč ne? Poprvé se v roce 1979 jel taky závod Rally Paříž-Dakar.
2: A ten funguje dodnes. No a zatímco jsme tady muziku v tom 79. poslouchali na kotoučovém magnetofonu, firmy Sony a Philips už vyvinuli kompaktní disk, takže CDčko.
0: No a dnešní mladí zase CDčko už neznají, to jsou samé MP3, Spotify a tak dále.
2: Jasně.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
2: Ale muzika ta žila pořád. V tom roce 1979 třeba Karel Gott přišel s hitem Jen se hádej.
6: Jen se hádej, jen se klidně hádej.
2: Ale převzatá písnička,
0: jo, jo,
2: že?
0: Ale měli jsme to rádi, moc jiných možností jsme neměli. V té době tak informace Buggles naspíla Video Killed the Radio Star. Píseň o tom, že vlastně video a obraz začal zabíjet rozhlasové hvězdy, něco jako jsme my třeba, jo, tak ti lidé se dozvěděli, jak ve skutečnosti vypadají třeba moderátoři.
2: A byli s vámi.
0: No a vlastně

0: A vrátíme se k tomu za chvíli. Teď tohle je přímo z roku 1979. Švédská formace ABBA. To Švédsko máme po včerejšku rap.
1: To je pravda. A tohle je hit hitů.
0: ABBA, Gimme, Gimme, Gimme. Rok 1979.

0: úterní odpoledne, opět a Radeček, všechno je v pořádku, další česká muzika už za chvilku. Sledujeme i silnice, nehoda kamionu a dodávky uzavřela právě teď Pražský okruh. Doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Má smysl hromadit věci? Majetky? Z výletů magnetky? Možná. Ale zážitky, ty vám nikdo nevezme. Tak co chcete zažít? Bydlet v pětihvězdě? Vznést se do oblak? Nebo si labužnicky pochutnat? Ať už chcete zažít cestování, gurmánství nebo adrenalin, běžte na Slevomat. To musíte zažít.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v

0: květnu.
1: Mega akce pokračuje. Více na aa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Má pod palcem celou republiku. O našich silnicích ví úplně všechno. Filip Martínek. Co přesně děláš?
6: Připravuji dopravní relaci nejméně dvakrát do hodiny, jak s pomocí našich agentů, expertů na dopravu a také s nejnovějšími aplikacemi. Při výjimečných situacích přicházím s informacemi do vysílání několikrát do hodiny, abychom mohli naše řidiče informovat o nejnovějších dopravních zprávách, jak se zrovna vyvíjejí.
3: Co ti tady přináší největší radost?
6: Určitě to, když se veškeré nehody odstraní a kolony, co byly na silnicích, se rozjedou a řidiči se dostanou do svého cíle živí a zdraví.
3: A co tě na této práci nejvíc baví?
6: To, že se dopravní situace mění z minuty na minutu a není stereotypní. Taky mě baví originální přezdívky některých našich agentů.
3: Rádio Impuls a Filip Martínek. Připravujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Jsme s vámi i na Instagramu. Sledujte Rádio Impuls. Rádio se 4A.
7: Rádio Impuls, doprava 007.
8: S vámi i na silnicích a přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda kamionu a dodávky uzavřela Pražský okruh u Vesce za exitem číslo 3 směrem od Modletic na Ruzyni. Kolony se táhnou v úseku od Modletic od sjezdu z brněnské D1 směr Ruzyně. Kolony taky sledujeme i na objížďce přes Jesenici směrem od Modletic. A další fronty jsou třeba na trase Hradec Králové Náchod. U Jaroměře, tady je kolona z obou stran. Pevné nervy, cokoliv přidejte i vy, buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem, teď taky s Radečky, všechno je v pořádku.

0: Rules a další muzika už za chvíli.
1: První lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
2: No, dneska vzpomínáme s vámi plnoletými z roku 1979.
3: Napsal nám třeba Stanislav, hitem tehdy byly takzvané plísňové džíny.
2: Plísňáky.
3: Měl jsem je jako první z vesnice. Stály v Tuzexu 75 bonů a táta sehnal bony za 3 koruny. Holky šílely, když jsem v nich šel ven.
2: No jo, krása. Ahoj Impulzáci, nahrávala jsem si tehdy z rakouského nebo mnichovského rádia na kazeťák písničky a modlila se, aby do nich moderátor nepromluvil, Marie Schebu napsala.
3: No, zajímavý, byl to super rok, ozvala se Iva. Byly uhelné prázdniny plné sněhu v Krkonoších a její 6. třída. Což vlastně potvrzujeme, rok 79, to jsou ty velké mrazy, které přišly po Silvestru.
2: Přeskuté. A velikánská věc přišla na filmové plátno, protože v roce 1979 měl premiéru film Smrt stopařek, ve kterém si zahráli třeba Dagmar Patrasová a Jana Naďová.
4: Jedete na břízu?
5: Ne, na naftu.
4: A můžete mě vzít sebou?
5: Tak pojďte. To se nebojíte?
4: Ne, proč?
6: Víc jsme dvě.
7: Ta blondýna byla také zadrušená a navíc ještě znásilněna.
8: Přece mi nechcete tvrdit, že se ten chlap ztratil.
9: Otisk pravého palce jako by chyběl.
10: Že by neměl palec? Hledám pana Charváta.
4: Není doma.
11: Míšo!
12: Odvozu, nebo to do něj napálím!
2: Pro mě drama.
3: Horor strašný to byl, když to tam ještě bylo jako naturální, že si viděl, jak je tam škrtí ty stopařky.
2: Na tu dobu skvěle natočeno, já to mám na DVDčko, mám to hrozně rád.
3: Si to pouštím,
2: no, to je jako fakticky bezvadná věc. No a jaké byly vaše zážitky z roku 1979? Na co třeba dodnes vzpomínáte? Napište nám na náš WhatsApp nebo namluvte hlasovku 605 222 007. Ozvala se nám i posluchačka Lenka, která se v tom roce narodila, takže si z něj logicky nic nepamatuje.
3: No, no. Vy ostatní určitě ano, takže vyzýváme i vás, kteří jste se narodili, jestli v roce 79 nebo později, ale každopádně, jestli máte jakoukoliv vzpomínku, jsem s ní.
1: Když nám bylo 18.

0: Odpolední impuls, 2 minuty před 15:30, za chvíli vzpomínáme, nebo dokončíme to vzpomínání na roce 1979. No a taky máme bezvadnou muziku, třeba dobrý kafe, Lucie Bílá, už za chvilku tady na Impulzu.
1: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o 5% levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
2: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická arena v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul. Zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Generálním partnerem MOL Cupu je společnost MOL.
3: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
4: Podívejte se lásce do očí. U nás ve Focus Optik nezáleží na tom, koho milujete. My totiž dobře víme, že láska má skutečně mnoho podob. Přijďte se o tom společně přesvědčit do jedné z našich optik. Při nákupu 2 kompletních dioptrických brýlí získáte 2. pár zcela zdarma. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
5: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
6: Máte penzíko? Převeďte si ho k NN a získejte možnost vyšších výnosů. Je vaše penzíko nové nebo pořád to staré? S novým penzíkem si sami zvolíte strategii spoření. Převod k NN zvládnete online za pár minut, třeba během pauzy na kafe. Více na nn.cz/penzíko.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Rádio Impuls. Žijeme muzikou.

0: Impuls v úterý odpoledne a za chvíli taky poslední song pro dnešek z roku 1979.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
0: Za 18letými z roku 1979 jsme se dneska vrátili a vlastně i za těmi, kteří mají nějakou vzpomínku z té doby.
2: Jana například v té době maturovala a vzpomíná na tu strašnou zimu, kterou jsme taky konec konců vzpomínali, která přišla po Silvestru na uhelné prázdniny, jak nebylo čím topit. Doma i ve škole prý měli 7 až 10 stupňů maximálně, spali oblečení a maminka jí dala 10 korun se slovy, až půjdeš ze školy, stav se v hospodě na grok, abys mi po cestě nezmrzla. No, ale ona to neříkala jako jen tak. Její bratr, tedy té malé Jany, byl totiž ve vojenském přijímači a omrzli mu tehdy uši a obličej. Strašně.
0: Krásná doba, cestou ze školy se stav na grok. Mirek nám napsal, v roce 1979 jsem přišel z vojny a běžela mi naproti rok a půl stará dcerka Andrejka. Začal mi rodinný život, stavba, další dvě děti a teď jsem s manželkou 49 let.
2: No, máme tady několik držáků. Luboš tehdy maturoval, udělal přijímačky na ČVUT, řidičák a blázni se v roce 79 zamiloval do krásné slečny, ze které se stala jeho manželka a jsou spolu taky dodnes.
0: No tak to je krása. Nezapomenutelnou historku z té doby přidává Ondra.
3: To my jsme byli od učiliště na dovolený, na výletě na Šumavě. No a ještě s dvouma klukama jsme zrovna v téhle době se pokusili emigrovat do Německa. No, že se nám to bohužel nepovedlo. Tak asi víte, jak to dopadlo. Střílečka, facky, nadávky, no prostě paráda.
2: No tak Ondro, strašidelný, ještě že Ondra
0: nesmí projít ještě za žádnou cenu.
2: Ještě že nám ten příběh mohl převyprávět, aspoň víme, že to aspoň dobře dopadlo v tom smyslu, že Ondra žije. Napsala nám ještě Hana, v roce 79 jsem nastoupila do první třídy a vypukla žloutenková epidemie, takže nemocnice a zase nemocnice. A pozor, v tom samém roce si můj tatínek koupil novou Škodu 110R, která nám doposud v pojízdném stavu stojí v garáži.
0: Tak to už je veterán za velký peníze teda.
2: Tak neříkejte, no, kde stojí, jo? Aby si tam pro ně někdo nepřišel.
0: Tak pozor ani na to.
1: Když nám bylo 18 na rádiu Impuls.
0: To byl ten dnešní návrat do roku 1979 a nakonec tedy ještě jedna packa z té doby. Je to skupina Katapult, jejich Až v Impulzovic krabičce právě teď.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky. Rádio Impuls.
0: Tam se zpívalo v tom roce 79, až se bude psát rok 2006 mimochodem.
2: Je.
0: No a ten už je 20 let za námi zase.
2: Kdyby tak věděli, že?
0: kdyby

0: Puls, za chvíli třeba Petr Nať, Chráň své bláznostva. Sledujeme i aktuální dopravu, silný provoz na D1, ale máme dobrou zprávu z Pražského okruhu. Za 2,5 minuty je tady doprava 007.
1: My jsme v téhle hodince vzpomínali na rok 1979, ale teď už pojďme do současnosti. Dopolední vysílání na Impulzu dnes totiž zpříjemnila další vzácná návštěva. Kdo přišel?
0: No, do studia přišli Jindra Polák a Pepa Málek, co jsou členové skupiny Jelen. Společně dorazili se zpěvačkou Adélou Orlovou a nepřišli jenom na kus řeči. Přinesli sebou i novou písničku Toulaví zpěváci.
1: No a pokud jste to náhodou nestihli, tak tady je malá ochutnávka.
2: To se lidi často ptají, jak se dělá ten hit, a my to vůbec netušíme. Nepřišli jsme na žádný recept, prostě my jenom jsme přišli na to, že musíme tu muziku dát fakt naplno, tak jak ji cítíme, udělat to tak, aby my jsme zatím stáli. A to, co se pak chytí, to, co se nechytí, to, co mají rádi lidi, to, co se bude pouštět v rádích, nebo tak, to už nedokážeme odhadnout ani ovlivnit. Prostě člověk to musí jenom udělat za sebe tak, aby to měl čistý.
0: Tak to byly dnešní Jeleni na Impulzu. Mně se vždycky líbí u těch kapel, které sází bezvadnou muziku a písničky, které si zpívají všichni. Říkají, no my nevíme, jak se to dělá.
1: No, oni to asi fakt neví, že jo, ty uděláš písničku a najednou je hit, pak ti přijde třeba dobrá a hit to není. No, asi ne, no, asi no, to nejde asi na první
0: rádi, že ty Jeleny máme.
1: Přesně.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: No a teď za vámi taky letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na příjezdu do Brna od Prahy čekejte silný provoz a nárazové kolony kamionů mezi kilometry 178 a 196. Profíci z Global Assistance hlásí silný provoz na příjezdu do Prahy po brněnské dálnici D1. Další kolony sledujeme na pražské jižní spojce v obou směrech a pomalu to jede taky na štěrbohorské spojce směr Barrandov. Dobrá zpráva ale přichází z pražského okruhu. Trasa Modletice-Ruzeně je po nehodě u Vesce už průjezdná jedním pruhem, tvoří se ale kolony v úseku od Modletic a od D1. Takže pevné nervy, když tak i z těch míst se zapojte, dejte vědět, jak to aktuálně vypadá. Zavolejte buď 605 222 007, nebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem.
2: Kolona na D1? Radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: 18 minuta a půl před 16. hodinou. Jiřinka Součková připravila zprávy, co nového můžete potkat třeba u Trati, to se dozvíte za chvilku. Pak budou Ksindle X a Mirka Miškechová, Cudzinka v tvojej zemi a venku. Bude
1: no,
0: co?
1: Zítra oblačná až polojasná obloha, sem tam jde ještě na Moravě a ve Slezsku. Možná večer i bouřky a teploty 18 až 23.
2: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betano jackpot.
3: Je to Betano jackpot 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
2: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
7: Pro tenhle moment jsme všichni fandili. Přes dvě desetiletí dlouhé čekání je u konce. Česká fotbalová reprezentace se po 20 letech vrací na mistrovství světa. Před odletem za oceán čeká hrdé lvy poslední domácí zkouška. Přijďte podpořit nároďák 31. května od 16 v EPET aréně na Letné proti Kosovu. Zaregistruj se v FC Repre, ověř si svůj účet a zajisti si místo na stadionu. Vstupenky v síti Ticketportal. Premium partnerem reprezentace je TCL.
8: U Trati se objeví krizové cedule. Kapela Jelen u nás představila novou píseň. Čeští hokejisté si se Švédy spravili reputaci. U zpráv ve čtyři vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Správa železnic chce pomáhat lidem v nouzi. Podél tratí instaluje cedule s kontaktem na krizovou pomoc lidem v těžké životní situaci. Organizace doufá, že tím předejde sebevraždám na kolejích. Zároveň zahajuje kampaň na podporu duševního zdraví na nádražích a sociálních sítích. Správa železnic se inspirovala ve Velké Británii, Kanadě nebo na Slovensku. Spolupracovala s odborníky z Národního ústavu duševního zdraví a neziskovky Cesta z krize. Právě ta linku první psychické pomoci provozuje. Funguje non-stop, je zdarma a mohou ji využít i ti, kteří mají starosti o své blízké. Až 100-kilometrovou rychlostí ujížděl policistům na elektrokoloběžce muž na Zlínsku. Po jeho dopadení se ukázalo, že jde o recidivistu s 9 záznamy v rejstříku. Muž navíc už v minulosti přišel o řidičský průkaz a má soudem zakázané řízení až do roku 2030. Kvůli maření výkonu úředního rozhodnutí mu hrozí v případě odsouzení až 2leté vězení. Kapela Jelen si v našem vysílání užila premiéru. Dopoledne u Vlasty Korce představila novou píseň Toulaví zpěváci. Tu Jeleni naspívali společně s Adélou Orlovou.
9: To, co v roce 1966 spatřilo světlo světa v divadle Semafor s hlasy Jiřího Suchého a tehdy malé Magdy Křížkové.

0: jsme chtěli udělat nějakou písničku, kterou bychom se s dětma mohli zaspívat. Já jsem si vzpomněl na tuhle tu pecku, protože když jsem byl malej, tak jsme ji často zpívali s mojí babičkou.
1: Vysvětlil v našem vysílání frontman Jelenů Jindra Polák. Na pomoc si vzali zpěvačku Adélu Orlovou, která před pár dny vydala své úplně první album. Jeleni se zkrátka nebojí objevovat nové tváře.
2: Když člověk vidí Adélku, tak si říká, proč by se bál.
3: Když jsme měli ten úplně první koncert, tak já jsem byla strašně nervózní a hrozně si to sedlo a my jsme na sebe koukali a tak to by asi šlo.
1: Nakonec to dopadne nejen společnou nahrávkou, ale také létem stráveným v jedné dodávce. O prázdninách čeká Jeleny a Adélu Orlovou společná koncertní šňůra. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
4: Díky. Španělská policie zatkla nejstaršího syna zakladatele módního impéria Mango. Podezřívá ho z otcovy smrti. Jonathan Andek byl před 2 roky se svým 71-letým otcem na túře poblíž Barcelony, kde Isaac Andek zemřel po pádu ze skály. Vyšetřovatelé to původně považovali za nehodu. Před 30 lety ale soud případ znovu otevřel. Potom, co se objevily nesrovnalosti ve výpovědi syna. List El País také uvedl, že vztahy mezi otcem a synem byly napjaté a že se rozcházeli v otázce řízení společnosti Mango. Syn trvá na své nevině.
5: S Impulzem na hokej.
4: Pavla Richtera potěšil výkon našich hokejistů. Bývalý reprezentační útočník v Impulze Honzy Benešovského pochválil národní tým za včerejší výhru 4-3 nad favorizovaným Švédskem. Reprezentace tak podle něj napravila sobotní ostudnou porážku se Slovinci. Další outsider skupiny čeká naše hokejisty zítra, utkají se s Itálií. Richter upozorňuje, že nemusí jít o úplně lehký úkol.
6: Já si myslím, že když dáme třeba v první třetině 2 góly, tak už to bude pohoda, jo. Ale musíte ty 2 góly dát a vemte si, budeme mít nějaký blbý vyloučení, dostaneme gól z přesilovky a už to zase bude těžký zápas.
4: Zítřejší zápas našich hokejistů proti Itálii začíná ve švýcarském Freiburgu v 16:20. V případě výhry si Češi prakticky zajistí postup do čtvrtfinále.
7: No a teď jsou 4 minuty po 16. hodině s vámi na Rádiu Impulse dál Petr Brožík.
8: A Renata Kuková a už chystáme soutěžní otázku o poukázku od Teskomy.
7: Maxindlo X a Mirka Miškechová, Cudzinka v tvoji zemi, právě teď na Impulse.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: prodejnách i na e-shopu na www.teskoma.cz.
1: Nové styly pro vaše léto. Právě teď v KIK. Šortky už od 99 korun. Jednoduše kombinujte pro skvělý pocit. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Poznejte vrchol emocí v Hochkönigu. Louky voní bylinkami a na salaších ochutnáte místní speciality. Region nabízí stovky kilometrů turistických i cyklistických tras pro elektrokola. S letní kartou máte zdarma 6 lanovek i koupaliště. Dopřejte si královskou dovolenou v Hochkönigu. Léto v Salzbursku, proto žijeme.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnost výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
5: Tak já pořád poslouchám, jak si každej si slí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sel si na zimu zásoby nedělá. Ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
4: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na raní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Pracovnice 1/13, z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
4: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepty samozřejmě povýšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
4: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Herman Gazda.
7: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, tmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
4: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Ne úplně radostné, to je někdy na silnicích, ale od toho jsme tady my, Rádio Impuls, a taky nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz sledujeme na příjezdech do Brna, a to na D1 směrem od Prahy a současně na D2 směrem od Bratislavy. Další kolony vidíme na D1 v úseku Modletice Praha směrem z Brna, nebo taky za Modleticemi směrem od D1 k D5. Pražský okruh se ucpává ještě mezi Zličínem a Ořechem na trase Ruzyně Modletice. Přímo v Praze máme hlášené kolony z Jižní a Štěrbolské spojky, řidiči v Praze ale čekají kolony na více místech. Tak pevné nervy. A když tak se ozvěte, jak se to vyvíjí, rozjíždí a tak dále, případně nějaké nové problémy, buď zavolejte 605 222 007, nebo svůj vzkaz nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a taky s Krištofem. Život je krásný.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová

0: Odpolední impuls, za chvíli zase česká muzika v podání Teresky Maškové. Bude to hořkosladký valčík, tak určitě dál poslouchejte. I proto, že dneska soutěžíme o poukázku na nákup zboží Tescoma v hodnotě 3000 korun a každý může do 1. června využít slevové akce Týden s Tescomou s 20% slevami na kuchyňské a domácí potřeby značky Tescoma. A to buď v prodejnách i na e-shopu na www.tescoma.cz.
1: Na dnešní soutěžní otázce probereme takovou běžnou záležitost, jakou je příborový nůž. Mm-hmm. Jo, ten každý známe, doma ho máme, jenomže on má až od 17. století teprve ten typický zaoblený tvar a já se ptám, proč?
2: Za
1: A? No, tak schválně, jo, ty možnosti, jo, možnosti, schválně. Ty budeš typovat Ačko, si myslím. Aby se s ním dalo dobře roztírat máslo.
0: Nebo za B, aby se o ostrou špičku nože neporanil ten, kdo mil nádobí.
1: A nebo za C, aby se při hostinách snížil počet potyček a vražd. No, protože do té doby, do toho 17. století, byl ten nůž, s kterým jedli, byl prostě špičatý. Jo,
0: někomu to nechotnalo, tak se naštvala, začala
1: tam
0: vraždit.
1: Tak to nevíme, nemůže se stát všechno, hele, nevíš, co se stane takhle při hostině. Dejte nám vědět, co si myslíte vy, 605-222-007.
3: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
4: Fakt, a kam pojedeme?
3: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
4: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
5: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany Škod.

0: televize právě v prodeji.
1: Léto. Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Když ultravýhodné nabídky se slevou až 50%, tak Allegro Smart Weeks. Nyní zubní kartáček Philips Sonicare se Sense IQ jen za 5524 korun. Nejnižší cena za posledních 30 dní před slevou 6499 korun. Když něco, tak Allegro.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být navěky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Za volant jedině s úsměvem. Na OMV se letos opravdu vyplatí zastavit. Někdo odjede s benzínem na celý rok, někdo s kávou Viva na celý měsíc a někdo s překvapením, které nečekal. Stačí poslouchat Impuls a mít připravenou aplikaci OMV MyStation. Jezdíme s úsměvem jedině na Impulsu a na OMV s aplikací MyStation.
9: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český

0: Dopolední impuls 16.35, aktuální čas. Hned po nás impulzovec krabička a v ní připravená Lenka Filipová, ať žije show. No a taky dneska jsme soutěžili o poukázku na nákup zboží Tescoma v hodnotě 3000 korun.
1: Ptali jsme se vás, proč má příborový nůž od 17. století ten zaoblený tvar. Nabízeli jsme tradičně tři možnosti, aby se s ním dalo dobře roztírat máslo, nebo aby se o tu ostrou špičku nože neporanil ten, kdo ml nádobí, nebo aby se při hostinách snížil počet potyček a vražd. Tak na telefonu Aneška. Hezké odpoledne, Aneško.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak co vy typujete, jak to je s tím příborovým nožem?
2: Odpověď C, aby se předešlo vraždám.
1: Přesně tak.
0: Aneško, jak jste na to přišla?
2: No. To, jak to říct, bavili jsme se o tom s manželem a přišlo nám to z toho všeho tak jako nejvíc.
1: Nejvíc morbidní.
2: Tak. A přece jenom historie byla zvláštní, tak.
1: Jasně, přesně tak. Takhle v té době, o které se bavíme, tak prostě přišli chlapi ke stolu, tam ta velká porce masa, vytáhli nůž, který měli vedle pasu, jo, nebo u pasu, a normálně začali takhle napichovat, jedli, jo, to nebyla žádná, kdo ví, jaká kultura. No. A to aby, je ono.
0: Aby se, to je pak vznikla hádka, aby se nepovraždili, tak to
1: pak
0: je jasný.
1: Pak tě někdo naštval. A Petr si pamatuje jméno toho kardinála, který to
0: zavěl.
1: Tenhle tento řek, no. Řekl, upilovat špičky. No a takhle se to dělo, takže opravdu, co je správně a vaše je 3000 poukázka od Tescomy.
2: Děkuju moc.
0: No skvělý.
1: Bude se hodit nějaká výbava do domácnosti?
2: No určitě, toho není nikdy dost při tom množství vaření.
0: No, jejda náčku. Vlastně ještě od té doby, nebo i v současné době platí taková ta poučka, co se týká těch nožů, že jo? Nikdy se ženou nehádej v kuchyni.
1: Jo, takhle. Ježiš.
0: Hrozí.
1: No, tak maximálně u stolu, protože tam je to pak ten kulatej.
0: Jo, tam máš,
1: jo?
0: Ten, tam máš ten tupák.
1: Tam by to šlo.
0: Dobrá, Aneško, gratulujeme, mějte se dobře a zase příště třeba naslyšenou, jo?
2: Moc krát děkuji, všem hezké odpoledne.
0: Díky, taky naslyšenou, tak to byla dneska Aneška. Jestli jste nevyhráli, můžete do 1. června využít slevové akce Týden s Tescomou s 20% slevami na kuchyňské a domácí potřeby značky Tescoma, a to v prodejnách i na e-shopu www.tescoma.cz. A my budeme hrát zase zítra.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Puls, za chvíli další muzika, třeba Miroš Birka, Len s ňou, my jsme s vámi i na silnicích a dálnicích, teď je třeba doprava drahne typicky na D1 na příjezdu do Brna od Prahy, doprava 007 je tady za 2,5 minuty. Dneska tady máme 19. května, měsíc a kousek zbývá do konce letošního školního roku, takže žáci a studenti si ty mozkové závity budou namáhat stále méně, jak to ubývá ta aktivita před těmi prázdninami, ale my dospěláci bychom měli si závity mozkové namáhat stále více, protože říká se, čím víc toho víš, že ten mozek je takový jako mladší a máš snahu žít déle. A proto tomu jdeme naproti ráno u impulzových s panem profesorem.
1: Přesně tak. Máme svého pana profesora, každé ráno si nás vyzkouší, jak nám to jde, co všechno víme. Je přísný, to musím říct. Je ale taky chytrý, má neuvěřitelný záběr znalostí. Pochválu, no tak tu dává jen tak zřídka, ale budete ho mít určitě rádi. Jen co si ho poslechnete, takže zpátky do lavic, každé všední ráno na impulzu.
0: Něco nového se můžete dozvědět a potom v úzovkách zamachrovat před svými dětmi, anebo si jenom uvěříte, co všechno jste od školy zapomněli.
1: Asi tak.
0: Takže třeba zítra ráno zase.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 16:45 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda blokuje provoz na trase mezi Slaným a Řevničovem na silnici 16 u Tuřan. Kvůli tomu je zácpa na obchvatu Slaného směrem od Mělníka na Karlovy Vary. Silnice číslo 16 je zasekaná ještě před nájezdem na D8 u Nové Vsi směrem od Mělníka. A profíci z Global Assistance hlásí kolony na Pražském okruhu, typicky před Ořechem směrem na Modletice i na Ruzini. V Praze kvůli nehodě vázne doprava ve Kbelské i Novopatské ulici směr Letňany. Krokem to jede na D1 na příjezdu do Prahy od Brna mezi Průhonicemi a Spořilovem. A doprava na D1 drhne typicky na příjezdu do Brna od Prahy mezi kilometry 178 a 196. Ucpává se hlavně pravý jízdní pruh kamiony a nákladní auta se štosují také na dálnici D2 před Brnem směrem od Bratislavy. Jsou určitě i další místa, kdy se můžete zapojit do dopravy, buď zavolejte 605 222 007, anebo to nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A, kterou jistě máte ve svém chytrém telefonu. Šťastnou cestu s rádiem Impuls.

0: Hodně Impuls, minuta a půl před 17. hodinou. Jiřinka Součková má zprávy připravené, jsou tady za chvilku. Máme rádi takové zvláštní nákupy, více ve zprávách. Potom třeba Petr Muk, Láska tě spoutá. A co nás čeká venku, to ví Renča.
1: No tak středa bude s oblačnou až polojasnou oblohou, sen tam sice sprchne, na Moravě a ve Slezsku mohou být večer i bouřky, ale teploty příjemné, vystoupají na 18 až 23 stupňů.
0: Tričková móda je tady, sláva rozdár.
2: Jarní slunce ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan originál, šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
3: Každé ráno, když ve školách zazvoní, začíná výuka i na rádiu Impuls.
4: A běží vám čas na správnou odpověď.
3: Pan profesor, přísný, chytrý, pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Zpátky do lavic, každý všední den ráno na rádiu Impuls.
5: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
6: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
7: Dluhopisy je podle Schillerové zájem. Jednotné hlášení schytalo kritiku podnikatelů. Fotbalové Dynamo má potíže s licencí. U zpráv 5 vás zdraví Jiřina Součková.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Češi berou dluhopisy republiky útokem. Podle ministryně financí Aleny Schillerové je o tento typ investice obrovský zájem. Šéfka státní kasy to řekla v pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDnes.cz. Podle Schillerové si lidé ke včerejšku zarezervovali dluhopisy za víc než 13 miliard korun. Emise se tak rychle blíží k 20 miliardovému limitu.
9: Tak jestli to bude touhle rychlostí, tak my samozřejmě chystáme další emise. To není první a poslední, ale toto přečilo moje očekávání a pokud to takhle bude pokračovat, tak já se kloním k tomuto navýšit, protože já jsem moje nadšená.
7: Prostřednictvím dluhopisů republiky půjčují občané peníze státu. K zakoupení jsou tři varianty. Schillerová na iDnesu řekla, že nejvíc na dražku jdou fixní pětileté dluhopisy s průměrným úrokem 4,5% ročně. Podnikatelé mají jasno. Nejhorším byrokratickým předpisem roku je nově zavedené jednotné měsíční hlášení zaměstnavatelů. Rozhodla o tom v anketě Absurdita roku veřejnost. Naopak ocenila novelizaci zákona osvobozující odpovědnosti auditu tisíce malých a středních firem. Podle hlasujících jde o normu, která nejvíc podnikatelům život usnadnila. Absurdita roku je populární anketa, která se snaží upozornit na nejnesmyslnější byrokratické povinnosti uložené podnikatelům. Za dobu své existence přispěla k odstranění řady zbytečných zákonů a vyhlášek. Nemocnice v Bohumíně na Karvinsku budou mít novou administrativní budovu. Dvoupatrový objekt vzniká ve 250 kilometrů vzdáleném Havlíčkově Brodě. Jak je to možné, zjistila moravskoslezská zpravodajka Eva Panošová. Hezké odpoledne.
10: Hezký den přeji. Jedná se o modulární sestavu, pro kterou se město rozhodlo hlavně z důvodu časové úspory. Dvoupatrový nemocniční objekt ve tvaru L bude stát 40 milionů korun a realizuje ho firma, která s modulárními stavbami má zkušenosti, ale zatím jen s přízemními, takže se jedná o pilotní projekt. Kompletní dům s podlahami, stěnami i okny se v létě rozebere na 28 dílů, převeze do Bohumína a tam zkompletuje. Novou budovu nemocnice nestaví kvůli kancelářím samotným, ale proto, aby se u vstupu do areálu uvolnili prostory pro ordinace specialistů. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bohumín.
7: Ruský vůdce Vladimír Putin dnes dorazí do Pekingu. Dvoudenní návštěva Číny šéfa Kremlu následuje krátce po návštěvě amerického prezidenta Trumpa. Podle Moskvy spolu cesty nesouvisejí a načasování je náhodné. Přetahovaná mezi Českými Budějovicemi a Dynamem pokračuje. Podle médií fotbalový klub nedostal licenci nezbytnou proto, aby mohl i v příští sezóně hrát druhou fotbalovou ligu. Fotbalová asociace ani klub to zatím nepotvrdili. Dynamo řeší problémy se stadionem. Aktuálně mu od města běží výpovědní lhůta ze smlouvy na užívání Střeleckého ostrova. Očekává se, že Dynamo se proti neudělení licence odvolá. Čas má do 28. května.
0: No a 3,5 minuty po 17. hodině jsou za námi zprávy s Jiřinkou Soukovou. Další za hodinu s vámi Petr Brožík,
1: Renata Kuková a naši hokejisté, kteří mají na mistrovství světa volno, ale pořád se tam něco děje, tak tam mrkneme.
0: A další muzika Petr Muk právě teď.
11: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Plus, 4 minuty před 17:45, za chvíli Eva Farná a Miraj. Vzpomeneš si, myslíme i na vás na silnicích za volantem. Pořád husté doprava na D1 před Brnem. Doprava 007 je tady za necelé 4 minuty. No a celé odpoledne se mnou sportačka Renča, tak co... koho dneska máš?
1: No tak já bych probrala stejně ten hokej, protože jsme se dlouho těšili na nějaký pořádný vítězný zápas. Včera jsme porazili na mistrovství světa Švédsko a už se těšíme, co naši zítra předvedou na šampionátu proti Itálii. Já k tomu mám jenom jedinou větu, žádné druhé Slovinsko, prosím.
0: No to je jída, to jako druhá ostuda už by byla méně zkousnutelná než ta první, to se stát může.
1: Nic takového, takže... Kratince se dotkneme ještě toho Švédska. Sociální sítě totiž řeší, ne že naši vyhráli, jasně, ale komentování toho zápasu. Aha. Protože Česká televize si zjevně řekla, že Švédi by měli znít švédsky, mám na mysli jejich jména, a tak jsme od Roberta Záruby slyšeli, že hraje Larsson, Persson nebo Pettersson.
0: Šampon a
1: já musím
0: dále
1: říct, že mě to teda tahalo za uši taky. Jo? A je spousta fanoušků, kteří tohle to kritizují. Ty si nemyslíš, že to je špatně?
0: No, protože dlouhá léta jsme to slyšeli tak jako syrově, že jo, Larsson, Pettersson a tak dále.

0: náš brankář Josef Kořenář chytá. Jo?
1: Kořenář,
0: jo, prosím.
1: U Černoch a tak
0: vyloučený, jo, obránce Jan Ščotka. Ščotka, chápeš to? Na střídačce, on byl náhradník, útočník Michal Kovařčík.
1: No, pro mě je to nevyslovitelný, to je pravda, jako prostě.
0: No, prosím, takže tady si vůbec nemyslím, že Laršon, Peršon ani Peteršon, že dosahují stejné úrovně jako Kovařčík, Ščotka nebo Kořenář.
1: Jo, no? Tak je to, samozřejmě klidně nám napište svůj názor na náš WhatsApp, to jako můžeme probrat i nadále, ale když jsme u toho hokeje, tak já zůstanu u zimních sportů, moje oblíbená biatlonistka italská Lisa Vitozzi, no. Tak ta se píše také Vito a dvě Z, že jo, tak taky neříkáme Vitozzi, ale Vitozzi, tak jak se to vyslovuje italsky.
0: Dobře, ale celou dobu to tady říkáš nějak, jo, na zádech stejně mají Larson, tak si budeš googlit, jestli náhodou se to neříká Seš, nebo, jo, nevím, byl nějaký zvyk, já nevím, v NHL se nad tím asi jako nepohorší, že hraje Larson Person a tady už nám to nějak jaksi skřípe. No tak, nechme to být, porazili jsme Švédsko i s Laršonem a Peršonem a to je důležité.
1: Právě asi by nás mrzelo víc, kdyby prostě nám Laršon, Peteršon a nevím kdo dali o gol víc a prohráli jsme. Takhle je to vlastně jedno.
0: Jasně, přesně vlastně je to jedno, dobrý.
2: Tankování je teď docela rodeo. To Centropol drží ceny energií pěkně na uzdě. Má dost elektřiny a plynu i pro vás, tak přejděte k Centropolu. Zafixujte si ceny až na 3 roky a získejte jistotu v nejisté době na centropol.cz nebo ve vašem zákaznickém centru. Centropol.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Stavebniny DEK přináší mega akci 2 plus 1. Ke každým 2 kusům pistolové pěny pro tepelné izolace DEK Foam MX600 nyní navíc dostanete 3. kus zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 29. května. Tak si přijďte pro pěnu DEK Foam pro tepelné izolace zdarma. Více na DEK.cz.
5: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
6: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
5: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
7: Ve směru z Pouřiněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková 7-tuna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
5: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Naše zpravodajské relace tvoří celý tým lidí. Vy ale slyšíte jeden hlas. Jiřina Součková. Co přesně děláš?
8: Já dělám zprávařku, takže připravuju a čtu zprávy.
5: Co ti tady přináší největší radost?
8: Mě to obzvlášť baví, když nám to v redakci jede jako dobře promazaný stroj, kde na sebe slyšíme a máme společný tak na branku.
5: A co tě na této práci nejvíc baví?
8: Všechno. Baví mě v agenturách hledat podnětné informace, pak z nich vytáhnout to nejdůležitější, zpracovat tak, aby byly pro posluchače srozumitelné a přínosné, případně aby pobavili. No a nakonec je poslat do éteru, to mám fakt ráda.
5: Rádio Impuls a Jiřina Součková. Děláme zprávy. Důležité pro život.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A i teď za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pořád houstne doprava na D1 před Brnem směrem z Prahy, stejně jako na příjezdu do Brna po bratislavské D2. Krokem to jede taky na trase Mělník Krušovice na silnici 16 před nájezdem na D8 a pak ještě u Slaného kvůli nehodě. Na Pražském okruhu se to vleče před Ořechem směrem k D1 i k D5. A silný provoz čekejte taky na příjezdu do Prahy od Brna mezi Průhonicemi

a pražským Spořilovem. Přímo v hlavním městě sledujeme větší počet dopravních kolon. Inu, odpolední špička. Cokoliv dejte do vysílání i vy, dopravu s námi můžete vysílat buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace. Teď už šťastnou další cestu s Impulzem a taky s Evou Farnou a Miraj. Vzpomeneš si právě teď?

0: Impuls, 5 minut před půl šestou, další česká muzika, bude za chvíli Marek Ztracený, ta bílá ti sluší. Taky naši radostní velvyslanci, ti, kteří se pohybují mezi vámi a zjišťují ty vaše malé každodenní radosti. Dneska to bude o trhání, ne o trhání zubů, ale o situaci, kdy někomu někdo vytrhne doslova transpaty, jak se říká.
1: Jasně. Jo, tak teď přemýšlím v takové rychlosti, vždycky u mě je to třeba kamarádka, fakt, jo, ale je to takový to, že od těch malých drobností, typu děláš bábovku, takže už tam mám mouka, cukr, já dělám takovou tu všechno do jedné mísy, takže mouka, cukr, prášek do pečiva, teď bereš ty vajíčka a teď si říkáš, ty jo, nemám vajíčka, takže sousedka, Kačí, potřebuju dvě vajíčka, jo, tak to je taky transpaty, protože na bábovku mají všichni chuť. Takovýhle drobnosti, to je ono.
0: Drobnosti. A další vaše budou za pár minut tady na Impulzu.
2: Baru, dovolenou máme vyřešenou.
3: Fakt, a kam pojedeme?
2: Na zahradu. V Baumaxu mají do konce května slevy až 25% na bazény, grily, zahradní nábytek a nejen to.
3: Takže pětihvězdičkový rezort u nás na zahradě.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Právě

0: právě v prodeji.
1: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
2: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
3: Pouze v UniCredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 tisíc korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 tisíc korun. UniCredit Bank.
4: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž pro vybrané vozy zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
6: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
7: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Impuls za chvíli. Česká muzika bude impulzovat Krabička a v ní Marie Rotrová. Štěstí. Pravda je, že v životě potřebujeme mít i štěstí na lidi kolem sebe.
1: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.
2: A my máme na Impulzu rozhodně štěstí, že máme experty na radost, kteří prostě hledají mezi vámi radosti v maličkostech. Opravdu to může být jenom drobnost. Dnes třeba Michal Ransdorf pátral po tom, kdo vám v životě dokázal vytrhnout trn z paty.
3: Kdo vám v životě nejvíc pomohl a kdy?
4: Když jsem byl mladší, jsem byl blbej v tom, že jsem si myslel, jak jsem typář a fotbalista. A vlastně jsem pak potřeboval půjčit od kamaráda, co už jako pracoval, v pohodě mi půjčil a zachránil mi zadek.
5: Já tam největším dně při mě stála moje maminka.
3: Kdo vám v životě nejvíc pomohl a kdy?
6: Moje dcera, když jsem měla nějaký horečky a malý nějaký bolesti. Kdybych neposlechla svou dceru, která na mě opravdu nebyla úplně milá, tak bych tady možná ani dnes nebyla. Jsem moc ráda, že ten můj nejbližší člověk na mě byl docela drsnej.
1: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic krabičky.

0: Radio Impuls, další česká muzika, no za chvíli bude Jiří Korn, té, co snídá, studujeme také aktuální dopravu, problém je na D1 na příjezdu do Brna od Prahy a problém se vytvořil i na plzeňské D5, více v dopravě 007 už za necelé 3 minuty.
1: My jsme rádi, že vám na Impulzu můžeme dělat malé radosti, ale pak taky větší radosti. A taková radost tady byla dneska ráno. Protože každé všední ráno u nás u Impulzových můžete vyhrát až 100 000 korun. A ne vždycky se to podaří. Stačí se přihlásit, to musíte. Když vám zazvoní telefon, musíte ho zvednout a říct to jediné správné heslo. Haló, tady Impulzovi. A když se to podaří, tak to může vypadat jako dneska, když si Dana vytočila trojnásobek.
2: Super!
3: Děkuju!
0: My děkujeme! Máte 10 tisíc.
3: Ano, jo, děkuju moc.
0: Je to bomba. Tak a uděláme z toho víc?
3: Můžete, můžete.
0: A co když tam padne smolík jako včera?
3: No, tak to nevadí.
0: Nevadí
3: dělá
0: to?
3: Se ani vzdělá. Je to hra.
1: Trojnásobek, je to dobrý.
3: Je, děkuju.
1: Dani, 30 tisíc.
0: Dani, šťastnej Daněk za 30 tisíc, to by šlo, ne? Krásný Dana dneska ráno trojnásobek, ale i tady platí, bez práce nejsou koláče, tedy bez práce nejsou ty peníze. Musíte tomu jít na projekti a udělat takovou maličkatou práci. Registrovat se, buď v naší žluté mobilní aplikaci, SMS-kou na čísle 906 1109 nebo na našem webu impuls.cz, poslouchat ráno Impulzovi. Když vám zazvoní telefon, tak ho zvednout a říct v ten moment jediné správné heslo. Halo, tady Impulzovi. No a pak už můžete být třeba o 100 000 bohatší. Takže zase zítra ráno. A partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 17.45 a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy očekávejte silný provoz mezi exity 178 a 196. Profíci z Global Assistance hlásí podobnou situaci na dálnici D2 z Bratislavy do Brna od 11. kilometru. Další kolona se sune na plzeňské D5 na příjezdu do Prahy od 5. kilometru a pokračuje na Pražský okruh k Ořechu směrem od D5 na Modletice. V opačném směru od D1 na Ruzyň je nesouvislá kolona od Modletic k Ořechu až na 18. kilometr. A v Praze regulují provoz v tunelu Blanka ve směru do Dejvic. Kolona je v Dobřížské, v Radlické a v Duškově ulici. Možná i jinde vidíte potíže, tak dopravu vysílejte s námi, ať ostatní ví více. Buď můžete zavolat na 605 222 007 a nebo to nahrát do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s rádiem Impuls.
2: Dopravní komplikace? To chce změnu destinace. Vybírejte z Moža Last Minute zájezdů od Invia a místo Brinkru zapněte režim dovolená. Rezervujte hned na invia.cz.
1: No a dneska od nás všechno, loučí se Petr s Renatou a přichází Vláďa Jaroš.
3: Ahoj.
4: Ahoj, krásné odpoledne, tak já pro vás po 18. hodině budu mít naprosto skvělou věc, myslím pro všechny z nás, co plánujeme nějakou tu dovolenou, pro ty, co to ještě nemají za sebou, jako já, tu zimní dovolenou v květnu, kterou jsem si vybral, tam nebylo úplně moc teplo, ale o to nejde, jde o to, že při plánování dovolené taky můžeme ušetřit, tak si řekneme přesně jaká, tak to bude taková rada po 18. hodině.
3: No, takže Brožík si zacpe uši, protože na dovolený nejezdí.
4: Jasně, ale my to potřebujeme, že jo?
3: Ale my jo, Vláďo, takže já se rozhodně těším a budu poslouchat.
4: Tak jsem rád, že budete poslouchat. Mějte se krásně, díky.
3: Taky, ahoj.
4: Ahoj. Ahoj.

0: Před 18. hodinou posloucháte Radio Impuls. Vláďa Jaroš za mikrofonem, společně s vámi odhalíme počasí právě teď, jak to bude vypadat zítra. Čekáme oblačno, polojasno, v Čechách může být přechodně až zataženo. Ráno ještě pozor, pokud pojedete na silnicích, na velké mlhy, které se můžou vyskytovat. Teploty okolo 23 stupňů, tam jsme velmi příjemně, a na horách bude kolem 14.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
1: A dost už, ne?
3: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. Pak máte tady to.
1: A pak vám i nevratnou půjčku.
2: Jo!
3: Je libo 100 tisíc?
5: Máte tam 100 tisíc!
2: Jo!
5: To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte, ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daně.
1: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
2: Dobrý den, ano, fakt jo.
3: Nebo oba?
1: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů, za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
7: Domácnosti se soláry ušetří na elektřině. Západočeská Třemošná si stěžuje na hluk. Iva Janžurová slaví 85. U zpráv 6 vás vítá Jiřina Součková.
8: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: ČES zlevnil elektřinu domácnostem se solární elektrárnou. Odběratelů s fotovoltaikou je kolem 50 tisíc. Energetická společnost jim od května cenu v tarifu snížila o 300 korun za megawatt hodinu. Elektřina v tarifu pro soláry tak bude nově stát bez 10 korun 4 tisíce. Služba umožňuje domácnostem pracovat s přetoky z jejich solárních panelů. Za každou kilowatt hodinu, kterou dodají do sítě, dostávají necelé 3 tisíce korun. Experti kritizují náhlé přesuny odborných agend pod ministerstva. Babišova vláda včera rozhodla o přesunu problematiky závislostí, lidských práv, rovnosti žen a mužů nebo práv postižených pod ministerstva. Odborníkům na daná témata vadí změny bez širší odborné debaty a také fakt, že o chystané změně neměly informace předem ani ředitelé dotčených oborů. To už včera kritizovala Klára Šimáčková-Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva za minulé vlády. Dnes se ke kritice přidali například ochránce práv i dětský ombudsman nebo předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Zdůrazňují, že jde o multioborová témata. Třemošná na Plzeňsku čelí extrémnímu náporu aut. Od pondělí je kvůli opravě mostu zavřený obchvat města. Obyvatelé si stěžují na hluk.
9: Přes Třemošnou na hlavním tahu z Plzně na Žatec a Mostce 15 let po zprovoznění obchvatu opět valí had tisíců aut, včetně kamionů. Městečko se snažilo připravit. U přechodu přibyly značky snižující maximální rychlost na 30 km v hodině, zvýrazněné stejně jako přechody reflexním podkladem. Nárazově se ale tvoří kolony a lidé si stěžují na hluk. Oprava mostu za více než 30 milionů korun bez DPH má být hotova do konce prázdnin. Klára Fajstová, Radio Impuls, Třemošná.
7: Skleněná džungle na letišti v Singapuru ponese českou stopu. Rozpohybují ji skláři novoborské společnosti Lasvit ve spolupráci s konstruktéry Libereckého výzkumného a vývojového centra. Novou zakázku získala sklářská firma minulý týden. Na její přípravě budou obě společnosti pracovat zhruba rok. Pro letiště Changi Airport připravují dvě 10-metrové skleněné instalace, které znázorní rozkvetlou zahradu a tropickou džungli s květinami, které se díky motorům a příslušenství budou postupně rozvíjet. Letištěm v Singapuru procházejí miliony cestujících. Ti by mohli unikátní expozici z české dílny obdivovat někdy koncem příštího roku. Iva Janžurová slaví půlku latiny. Herecké legendě je právě dnes 85 let. Dvojnásobná držitelka českého lva rozesmívá ve svých komediálních rolích už několik generací.
10: Hrajeme právě v sobotu večer a v neděli ráno.
11: Tak na neděli ráno nechci, abych chtěl na zítra, teda na pátek večer.
10: Ano, a to hrajeme právě film v sobotu večer a v neděli ráno.
12: Takhle legendárně nahrávala v ikonické scénce Felixu Holzmanovi. Iva Janžurová se před kamery postavila s herci, kteří se taky nesmazatelně zapsali do historie. Namátkou třeba vedle Vladimíra Menšíka, Miloše Kopeckého nebo Jiřího Sováka. Na svém kontě má například seriál Nemocnice na kraji města nebo legendární snímky Marečku, podejte mi pero nebo Pane, vy jste vdova.
13: Uzavři oči, brouku.
14: Ale, proměkele to.
15: Neříkal jsem, že ta ženská je blázen. Podřízla ho jako slepici.
12: Vedle herečky je Iva Janžurová taky několikanásobnou babičkou. Před lety v našem vysílání zmínila něco, co by si mohli poslechnout třeba i její pravnuci.
16: Dobrá a zlá je pořád stejně. Bylo to vždycky tak, jenom to nebylo tak známo.
12: Všechno nejlepší k 85 nám přeje Michael Ransdorf, Radio Impuls.
0: Míšovi děkujeme, Vládě Jaroš za mikrofonem, zdravím vás, přeju dobrý večer, pokud plánujete aktuálně dovolenou, mám tady pro vás nějakou tu radu, jak ušetřit, řekneme si za 35 minut, teď Daniel Landa.
8: Radio Impuls, radost ze života. Radio.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na rádiu Impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls, dobrý večer.
1: V křesle svět zůstal jako dřív.
0: Tohle je skupina Jelen, která tady dnes s námi osobně dopoledne byla živě. Dorazil konkrétně Jindra Polák, Pepa Málek a taky společně se zpěvačkou Adelou Orlovou a nepřišli jenom tak na kus řeči, kdo k nám přijde, tak vždycky sebou má nějaké to překvapení a přinesli sebou i novou písničku Toulaví zpěváci. Pokud vám utekla v dnešním exkluzivním živáku se čtyřmi Ačky, tak poslouchejte, tady je další ochutnávka.
2: To se lidi často ptají, jak se dělá ten hit, a my to vůbec netušíme. Nepřišli jsme na žádný recept, prostě my jenom jsme přišli na to, že musíme tu muziku dát fakt naplno, tak jak ji cítíme, udělat to tak, aby my jsme zatím stáli. A to, co se pak chytí, to, co se nechytí, to, co mají rádi lidi, to, co se bude pouštět v rádích, nebo tak, to už nedokážeme odhadnout ani ovlivnit. Prostě člověk to musí jenom udělat za sebe tak, aby to měl čistý.
0: Jelenům děkujeme za dnešní krásnou milou návštěvu a těšíme se zase příště. Pokud vám něco uteklo, tak i okem to můžete zkouknout u nás na sociálních sítích. Za 3 minuty doprava 007.
3: Chcete zažít na dovolené něco extra? Využijte extra slevy na Slevomatu. Ano, na Slevomatu najdete nejvíc výhodných cestovatelských zážitků na jednom místě. Tak co chcete zažít? Bydlet v 5 hvězdě? Toulat se Evropou? Nebo jít pěšky na vrchol Sněžky? Začněte odškrtávat. Slevomat. To musíte zažít.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb a využijte business paket za příplatek pouze 19 500 korun. V rámci tohoto balíčku získáte mimo jiné řadu asistenčních systémů či vyhřívání sedadel pro celou vaši posádku. Podpořte svůj firmní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Zuřivý reportér Aleš Růžička je znalý.
9: A já jdu po hřebeni teďka nádherného kopcovitého masivu. Jmenuje se to Veřovické vrchy. Pár metrů za mnou je vrchol, tady jeden z těch vrcholů, který jsem přicházel, takzvaná Krátká, 756 metrů nad mořem.
10: Je nebojácný.
9: Já se začal taky bát trošku.
11: Ježiši, odkudu, Aleši.
9: Ten malíček se snažím dát trošku pryč.
12: A pokud ale to budeme publikovat na našich sociálních sítích.
9: Teď to duplo, Impulzovi.
12: Vidím to, pozor tleskej mu.
9: Aha, tak to je pišejte, tleskej. To je jenom ta první fáze, on to má několik.
6: On je totiž jediný svého druhu. Zuřivý reportér vysílá od pondělí do pátku jedině na Impulzu.

0: Rádio se 4A. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, přivážíme i večerní. Silný provoz pozorujeme na D1, typicky v úseku Kývalka Brno na tahu z Prahy do Vyškova. Ucpává se hlavně pravý pruh kamiony. Krokem to jede

Také na Pražském okruhu na trase Modlatice Ruzyně před Ořechem, a to v obou směrech. A na závěr dopravy ještě pozitivní zpráva. Provoz v metropoli i na okruhu polevuje, kolony se postupně rozjíždějí. Tak se nám hlaste, jak to jede u vás. Žlutá mobilní aplikace jako první stahujte do svých mobilních telefonů. Má to úžasný zvuk, pro vás lehké nahrávání, pro všechny naprosté sympatie, anebo případně dopravní centrála 605 222 00.

0: skupina Turbo na Rádio Impuls, žijeme českou muzikou, další důkazy přineseme, a to velmi rádi, už za pár minut. Živák z hudebního klubu Doupě, bude to rok 2021, kdy tam pro nás exkluzivně vystoupil Petr Kolář, tak si připomeneme jeho hit právě z Doupě, té Jednou nebe zavolá, za chviličku uslyšíte. No a jestli chcete potěšit taky své kolegy z práce, tak je můžete potěšit v dopoledním čase, tedy své milionové kolegy odkázat na 7 pecek bez reklam. Přihlásíte je jednoduše přes náš web impuls.cz, tam těch 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce a každý den v 9 hodin dopoledne můžete hrát pro vás, pro vaše milionové kolegy, pro koho budete si jenom přát, exkluzivně a jedině na Rádiu Impuls. Přihlášky čekáme www.impuls.cz.
1: Vtip Vlasty Korce.
2: Pepičku, proč jsi nebyl včera ve škole? Ptá se učitel na vesnici. No, já jsem musel odvést krávu k Bíkovi. Prosím tě, a to nemohl udělat tvůj otec? Ne, ne, ne. To musel udělat ten Bík.
3: Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
4: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
3: I teď?
5: Ano.
3: A teď?
5: Jo, včera, dnes i zítra.
4: Prostě pořád.
6: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Finále MOL Cupu je tady. Už ve středu 20. května od 18 hodin uvidí Malšovická arena v Hradci Králové bitvu o všechno. FK Jablonec po letech 1998 a 2013 útočí na svůj třetí pohárový titul. Zatímco MFK Karviná hraje své vůbec první finále v historii. Kdo získá prestižní trofej a vstupenku do evropských pohárů? Přijďte na stadion nebo sledujte přímý přenos na stanici One Play. Partnery MOL Cupu jsou MOL, Puma, Fortuna, Penny a Guys.
8: Právě vychází.

0: prodeji.
1: Již 35 let potkáváte na silnicích nejen v naší republice přívěsy Agados. Tradiční český výrobce nabízí přívěsné vozíky pro profesionály v různých odvětvích i pro domácí kutily. Kvalitní zpracování, důraz na detaily, dostupnost náhradních dílů. Agados. Přívěsy skutečně vyrobené v České republice. Agados.cz.
2: Máte projekt a chystáte se stavět? Cihly Poroterm jsou jasná volba pro každý pořádný dům. Nyní navíc můžete vyhrát nejen cihly Poroterm, ale i střešní tašky, dlažbu, fasádu i podlahové topení celkem za víc než 1 000 000 korun. Zapojte se do soutěže o pořádný dům zdarma ještě dnes na Poroterm.cz. Poroterm od Wienerbergeru. Stavte pořádně.
3: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 km. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
4: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
5: Myslím, že to bude za C. Gumák.
4: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditek, čili G jako guma.
6: Aditek, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditek, těsní hned.
7: Léto volá, voda, hory, lesy. Sbírejte body v Albertu od 13.5. do 28.7. a vydejte se do přírody se značkovou výbavou Jaté se slevou až 61%. Stany, karimatky, nepromokavé vaky a spousta dalších vychytávek pro pohodový čas v přírodě. Albert.
8: Žijeme českou muzikou, žijeme koncerty. Živák Rádia Impuls.

0: kdo tě líbá.
1: Jsem se smrl, ale to je taky krásná věc, krásná.

0: Náhrobní kámen, Petr Novák, za chvíli v Impulzovic krabičce. Děkujeme, že posloucháte Radio Impuls i takhle večer. Na telefonu je teď se mnou segmentový manažer Lukáš Svoboda, a to z Raiffeisen Bank. Pobavíme se o tom, jak ušetřit při plánování letní dovolené. Dobrý den, proč by měli cestovatelé zvolit Raiffku jako svého partnera na cestách?
1: Já vás taky zdravím. Za mě je to určitě komplexní nabídka služeb, kterou Raiffka pro cestovatele má. Jednoduše si vyřídíte cestovní pojištění nebo pojištění platební karty a vašich věcí. Nastavíte si snadno cizí měnu, kterou potřebujete pro danou zemi, a můžete využít dokonce naší směnárnu s výhodnějšími kurzy. No, aby toho nebylo málo, tak máme ještě slevový program RB Club, díky kterému můžete i výrazně ušetřit.
0: Jaké konkrétní slevy na cestování můžu jako váš klient získat?
1: U cest do zahraničí jsou to například slevy na zájezdy u cestovních kanceláří, levnější parkování u letiště nebo výhodnější jízdenky. A pro domácí cestovatele pak máme celou řadu slev třeba na ubytování, restaurace nebo zážitky.
0: Řekněte nám prosím, kde vlastně RB Club najdu a jak slevy využít?
1: RB Club najdete hned na úvodní stránce našeho mobilního bankovnictví pod názvem Slevy RB Club. Stačí kliknout a zobrazí se vám kompletní nabídka rozdělená do přehledných kategorií, třeba právě cestování a ubytování. Slevu pak většinou využijete zadáním vašeho slevového kódu přímo při nákupu.
0: A máte nějaké konkrétní tipy, jak RB Club využít na maximum?
1: Ten tip je jednoduchý, pravidelně ho navštěvujte. A to nejen pokud plánujete nějakou cestu nebo jakýkoliv nákup. Každý měsíc tam najdete nové časově omezené akce s ještě vyššími slevami a také soutěže o zajímavé ceny. Právě teď si určitě nenechte ujít soutěž o 3 poukazy na dovolenou v hodnotě 30 000 korun. Ta probíhá až do konce července. Do soutěže se automaticky zapojí každý, kdo v tomto období využije některou ze slev RB Clubu.
0: Zní to úžasně, děkujeme za rady.
1: Já děkuji za rozhovor a přeju všem posluchačům spoustu hezkých cestovatelských zážitků.
0: To byl segmentový manažer Lukáš Svoboda z Raiffeisen Bank. Více informací o cestování s Raiffkou najdete na webu rb.cz/cestování.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impuls.

Večerní Radio Impuls, Helena Bondráčková za malý moment, sladké mámení verze rok 2001 a taky silnice pořád vázne doprava na Pražském okruhu před Ořechem. Podrobnosti z dopravy 007 za 2,5 minuty.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobrý večer, jsou tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková je tady s námi ve vysílání. Leni, vítej.
2: Ahoj Vláďo, hezký podvečer. Krátká kolona popojíždí na silnici 33 na příjezdu do Náchoda od Polska. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 je kolona mezi plzeňskou D5 a Ořechem. Na Pražském okruhu ve směru z dálnici D1 na Ruzyně nesouvislá kolona od Jesenice k Ořechu na 12. kilometr. A v Praze na jižní spojce ve směru do Štěrbohol je fronta mezi Spořilovem a Záběhem.
1: Další propojení už proběhne s vámi přes žlutou mobilní aplikaci nebo linku 605 222 007. Spojte se, vysílejte, dobrý večer a šťastnou cestu.

0: Za minutu bude 7, posloucháte Radio Impuls, po celé nabídneme Redy Kirken Černý brejle. Čekáme zítra oblačno, polojasno, v Čechách přechodně zataženo, ráno potom se můžou vyskytovat mlhy, tak opatrně hlavně na silnicích. Nejvyšší teploty okolo 23 stupňů, na horách bude kolem 14.
1: Jarní vítr ve vlasech přináší Kapilan. Kapilan Originál, šetrná vlasová péče s tradicí. www.kapilan.cz.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na Rádiu Impuls.
3: Slevová akce Týden s Teskomou běží od 18. května do 1. června. Nakupte značkové zboží od jedničky na trhu v kuchyňských a domácích potřebách o pětinu levněji. Využijte slevu 20% v prodejnách i e-shopu na www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
4: Právě teď v Planeo. Prémiové elektrodny se slevovými kupóny až 40%. Spěcháte? Nebojte. Zboží vám na prodejně připravíme už do 15 minut od rezervace. Planeo.
5: Policie hledá svědky nehody v Záběhlicích. Češi vnímají manželství čím dál volněji. Zlínská zoo se těší z technologické novinky. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
6: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Policie prosí o pomoc veřejnost kvůli dopolední nehodě v Záběhlicích. Hledá všechny, kdo viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají. Případně mají kamerové záznamy z palubních kamer. Prosí, aby se ozvali na linku 158. Policie to v podvečer uvedla na síti X. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho dva měli závažná poranění. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu policie vyšetřuje, zatím nevyloučila ani problémy u řidiče autobusu. Češi berou uzavírání manželství s rezervou. Podle nového průzkumu Centra pro výzkum veřejného mínění je pro víc než 2/3 dotazovaných v pořádku, když spolu lidé žijí bez toho, aby plánovali sňatek. Přes 3/5 souhlasí s tím, že pokud žijí oba rodiče se svými dětmi ve společné domácnosti, není manželství nutné. Většina Čechů má za to, že pokud rodina nefunguje, rozvod je přijatelným řešením. S tímto výrokem souhlasili dokonce 4/5 lidí. Necelá 1/10 respondentů souhlasí s tím, že manželství je zbytečnou institucí. Velmi nevšední přírůstek hlásí zlínská zoologická zahrada. Nejde ovšem o žádné zvíře, jde o jednu velkou technologickou novinku.
7: Nikoliv sloni, žirafy, tygři nebo třeba rejnoci. Dnešní novinka je z úplně jiného soudku. Zoologická zahrada ve Zlíně totiž předpolednem představila svoji unikátně zbrusunovou fotovoltaickou elektrárnu. Její panely přikrývají jedno z četných parkovišť. Vyrostlo tu na zastřešení celkem 1360 panelů. Zajímavé určitě je, že sluneční energie pokryje značnou spotřebu v mimořádně navštěvované zoo z celé 1/3. Jan Čada, Radio Impuls, Zlín.
5: Radio Impuls má za sebou další hudební premiéru. Kapela Jelen v našem dopoledním vysílání představila píseň Toulaví zpěváci. Vytvořili tak novou verzi skladby Jiřího Suchého, který v divadle Semafor zaspíval už v 60. letech. Frontman Jelenu Jendra Polák si ji prý pobrukoval už v dětství se svou babičkou.
8: My jsme jen.
9: Dokonce jsme i psali panu Suchýmu, jestli mu nevadilo, kdybychom mu ji hráli, a on nám k tomu dal svoje svolení, popřál nám hodně štěstí, tak to nám udalo velkou radost.
10: Co máme na práci, to každý Moula ví.
5: Kapela Jelen naspívala svou verzi se zpěvačkou Adélou Orlovou, ta nedávno vydala svou úplně první desku. V létě spolu pak také odjedou společné turné. Druhý tenista světového žebříčku Carlos Alcaraz přichází o další velkou akci. Španělský hráč vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open také Wimbledon. Vítěz londýnského Grand Slamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích. Sedminásobný Grand Slamový šampion hrál naposledy před měsícem v Barceloně, kde odstoupil před zápasem druhého kola s Tomášem Macháčem. Krátce poté Alcaraz oznámil, že nebude obhajovat titul na Roland Garros.
0: Už téměř týden si můžeme koupit státní dluhopisy. Jaký je o ně zájem, probereme zhruba za 35 minut v našem vysílání. Teď už za českou muzikou Slza bouře a jako první Reddy Kirken Černý brejle. Dobrý večer.
8: Radio Impuls. Radost ze života.

impulzem na hokej. Šampionát ve Švýcarsku sledujeme dnem i nocí. S námi budete v obraze. Každý den na rádiu.

0: Asfalt Auto vždy otevřené.
1: Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasweltauto.cz. Dasfalt Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Večerní nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Provoz pomaluje na pražském okruhu mezi Lochkovem a Ořechem na trase Modletice Ruzině a krokem to jede také na pražské jižní spojce u Záběhlic a to směrem od Barandova na Štěrboholi. I tady se zdržíte jenom pár minut, ale přesto oči na šťopkách kdekoliv po republice. Hlaste se nám přes žlutou mobilní aplikaci nebo 605 222 007. Přejeme šťastnou cestu. Kylie Minogue.

0: Dobrý večer všem. Za malý moment Eláni, znova sama dotkni, nebo Václav Neckář z Impulzovic krabičky. Impuls má taky svého pana profesora, každé všední ráno prověří vaše znalosti. Přísný, chytrý pochval nedá jen tak, tak s ním pojďte zpátky do lavic. Každý všední den ráno u Impulzových.
1: Stačí jeden drink a reakce jsou o vteřiny pomalejší. A právě ty vteřiny mohou rozhodnout. Alkohol byl loni u téměř 30% nehod na elektrokoloběžkách. Ohrožujete sebe i ostatní. Nepijte alkohol před jízdou. Projekt Bezpečně na elektrokoloběžce, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Víte, jak se pozná ohleduplný a spokojený řidič? Jezdí s úsměvem a zastaví tam, kde se to vyplatí. Na čerpacích stanicích OMV hrajeme o radost. Někdo si odveze benzín na rok, někdo kávu Viva na celý měsíc. Odměn máme hromadu. Mějte připravenou aplikaci OMV MyStation a poslouchejte Impuls. Jezdíme s úsměvem i do vašeho regionu. Jedině na Impulzu a na OMV s aplikací MyStation.
3: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Český.

0: Co jsme s Václavem Neckářem navařili, uslyšíte za chvíli v Impulzovic krabičce. Teď už se budeme věnovat tomu, co můžeme dělat více než týden, a to kupovat si státní dluhopisy. Ministryně financí Alena Schillerová v pořadu Rozstřel na zpravodajském portálu iDnes.cz řekla, že už jsou z velké části pryč. Celkem si chce stát od lidí půjčit zhruba 20 miliard korun.
1: Lidé si zatím dluhopisy jen rezervují, a to až do 28. června. Poslat státu peníze pak musí do první červencové neděle. Ministryně financí Alena Schillerová řekla v iDnesu exkluzivně přesná čísla, jak jdou dluhopisy na dračku.
2: Zarezervováno dnešnímu dopolední, co mi dávali kolegové, ta čísla je za 13,4 miliardy.
1: Jeden typ státních dluhopisů nabízí, že za 5 let z jedné tisícovky vydělá zhruba 250 korun navíc. Výdělky lidem zůstanou, protože jsou osvobozené od daní z příjmů. Alena Schillerová pak na iDnesu přidala ještě jednu výhodu státních cenin.
2: Nikdy se nestane, že by stát zkrachoval nebo že by o tyto peníze přišli, garantujeme, že nikoliv.
1: Detaily ke státním dluhopisům najdete na stránkách Ministerstva financí na adrese dluhopisy.gov.cz a nikde jinde. Dávejte si pozor na podvodníky. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsu.

0: Radio Impuls, dobrý večer, Michala Davida s non-stop hitem. Čekejte za chviličku, pořád vázne doprava, taky na pražské jižní spojce. Máme to u Záběhlic, směr Štěrboholy. Aktuální dopravní informace tady budou za necelou minutu a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi?

0: tak já pořád poslouchám, jak si každý si svý zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože si sil si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Kreselnici 1/13, z Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Politická aréna, vzpomínky, ale také překvapení. Rozhovory o našich každodenních životech. To jsou Impulzy Honzy Benešovského. Na Impulzu. Rádio Impuls. Doprava 007.
3: Jsou tady pro vás nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, propojení s globálem. Lenka Roštoková.
4: Ahoj Vláďo, hezký večer. Na silnici 2 z Prahy do Kutné Hory před Kozojedy se projíždí Kyvadlově, po nehodě doprava tam zpomaluje. V Praze na jižní spojce ve směru do Štěrbohol za sjezdem na Zahradní město je dopravní omezení, připravte se tam na krátké zdržení. A na Pražském okruhu ve směru z Modletic na Ruzyň zpomalíte mezi Lochkovem a Ořechem. Z Global Assistant Lenka.
3: Kdykoliv s námi pojedete, používejte žlutou mobilní aplikaci, my vám přejeme šťastnou cestu.
5: Kolona na D1, radši piňa koláda u moře. Vybírejte z tisíců last minute zájezdů od Invia a vyměňte dopravní zácpy za lehátko. Rezervujte hned na invia.cz.

0: 20. hodina. Za chvíli to bude už jenom česky a slovensky, až do 5. ranní, než přijdou impulzovy. Zítra čekáme oblačno, polojasno, v Čechách může být přechodně zataženo. Ráno taky pozor na mlhy, hlavně na silnicích, teploty budou okolo 23.
1: S rodinou máte jistotu.
2: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
3: Rodina je milá.
4: Jede poštovský pán.
1: A rodina umí podržet.
5: Mohli bychom vám pomoct my?
2: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
3: Pobavit se.
1: A dost už, ne?
3: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. Pak máte tady to.
1: A pak vám i nevratnou půjčku.
2: Jo!
3: Je libo 100 tisíc?
5: Máte tam 100 tisíc!
2: Jo! To není možný.
1: Máte rádi Kláru?
3: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
2: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk.
1: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
2: Dobrý den, ano, fakt jo.
3: Nebo oba?
1: Mějte se.
3: Šťastnou cestu.
1: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Zpráva dá šanci napravit některé omily. Část Spojených států vyhlíží bouře a tornáda. Čeští hokejisté si brousí brusle na Itálii. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
7: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
6: Finanční správa upozorní tisíce možných hříšníků na chyby. Víc než 2700 lidí podle ní mohlo pochybit při uplatnění daňové slevy na manželku nebo manžela v daňovém přiznání za rok 2023. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za daňové nedoplatky. Dnes o tom finanční správa píše na svém webu. Očekává se, že kontrolní akce může do veřejných rozpočtů přinést asi 57 milionů korun. Daňové echo pustil úřad už dřív. Předchozí fáze se týkaly chyb při uplatnění daňového odpočtu za penzijní spoření nebo třeba chybného zdanění výher v hazardních hrách. Knihovna Václava Havla přijde o finanční oporu. Od příštího roku ji přestane sponzorovat podnikatel Zdeněk Bakala. Nesouhlasí totiž s tím, jak knihovnu řídí ekonom Tomáš Sedláček. Skončit chce k začátku září i celý 17členný tým instituce. Píše o tom server Seznam zprávy. Sedláček vede knihovnu od loňského března. Situaci podrobněji komentovat nechtěl. Ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů Ladislav Kudrna dnes agentuře ČTK sdělil, že jde o nezastupitelnou instituci a vývoj v ní sleduje se znepokojením. Policie otevřela v Praze nové náborové a kariérní centrum. Můžou ho navštívit jak zájemci o práci, tak i stávající policisté, kteří se chtějí poradit o kariérním růstu. K dispozici je také lidem, kteří se o policii jen zajímají. Jak říká policejní prezident Martin Vondrášek, nábory probíhají i na internetu.
8: Na sociálních sítích máme mobilní aplikaci náborovou. Před dvouma rokama jsme spustili virtuální náborové centrum. A teďka tu mozaiku doplňujeme otevřením kariérního a náborového centra a slibujem si od toho, že kdo bude mít zájem o osobní kontakt a o zodpovězení otázek, na které mu třeba neodpověděl náš web nebo naše sociální sítě, takže nás navštíví.
6: Největší problém získat zaměstnance a policisty je podle Vondráška ve větších městech a jejich okolí. Důvodem je větší konkurence na trhu práce i vyšší platy. Americkému středozápadu hrozí silné bouře a tornáda. Meteorologové tam vydali druhý nejvyšší stupeň varování před extrémním počasím. V ohrožení se ocitly desítky milionů obyvatel.
9: Nejvyšší pohotovost platí pro státy Kansas, Nebraska a Missouri, kde je riziko vzniku silných tornád nejhorší. Podle meteorologů mohou rotující supercely v této oblasti přinést také kroupy o velikosti baseballových míčků a bleskové povodně. Bouřková fronta se pak rozšíří také ke státům Iowa nebo Illinois. Směrem k Velkým jezerům. Tam je hustě obylená oblast kolem města Chicago. Úřady vyzývají k maximální opatrnosti. Počet tornád se zvyšuje v USA každým rokem. Loni této bouře zabili 67 lidí. Ze Spojených států Hedvika Meller, Radio Impuls.
6: Naši hokejisté mohou zítra udělat další krok ke čtvrtfinále. Na světovém šampionátu ve Friburgu by je k možnosti postupu mohlo přiblížit, kdyby porazili Itálii. Ta bude už čtvrtým soupeřem českého týmu, který si zatím připsal 2 výhry, ale také jednu překvapivou porážku od Slovinska, které na naše hráče nikdy předtím nestačilo. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další takový šok. Na kontě mají 7 bodů z 9 možných. Čechy poprvé na turnaji čeká odpolední duel. Dosud hráli vždy až po 8. večer. Zítřejší souboj s Italy tak začne ve 4 hodiny a 20 minut.
7: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu filet z lososa s kůží v ceně 29,90 za 100 gramů. Řetkvičky jeden svazek za 6,90. A máslo 250 gramů za 22,90. Lidl, to se vyplatí.
1: A opět je tu soutěž Chcete být gumařem. Pane Jiří, jak se jmenuje nejlepší český výrobce gumového těsnění, profilů, desek a dalších gumových výrobků? Vyberte možnost A, B nebo C.
2: Myslím, že to bude za C. Gumák.
1: To byl chyták, pane Jiří. Správná odpověď je za G. Aditec G, čili G jako guma.
3: Aditec, to je český výrobce gumového těsnění, profilů a dalších gumových výrobků. Aditec, těsní hned.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Až do rána, česky a slovensky.

Budík vypnutý, kafe hotový a rádio Impuls? No jo, zase ho hledáte. Tak si nás přidejte do oblíbených a máte klid. Jedno ťuknutí a hraje rádio plné dobré nálady. Rádio Impuls.

0: Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jeden hit za druhým. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. I v noci. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Stát chce v dětech probudit zájem o řemeslo. Na základní školy se tak do 2 let postupně vrátí dílny. Ministerstvo průmyslu a obchodu spolu s ministerstvem školství připravuje nový rámcový vzdělávací program. Ten vedle praktické činnosti do základních škol zavede i povinnou polytechnickou výchovu. Nově by se školáci v rámci praktické výuky měli učit třeba i 3D tisk nebo práci s laserem. Dílny se na základní školy vrátí po 20 letech. Karlovarské hejtmanství nabídne filmařům až 30 milionů. Zatímco dřív kraj vyplácel podporu hlavně podle žádostí, teď nastavuje jasná pravidla pro všechny.
2: Hlavní podmínka je jednoduchá, točit především v Karlovarském kraji a využívat místní firmy. Zda jde o celovečerní film, seriál nebo dokument, přitom není zas tak důležité. Peníze, o které mohou produkce požádat, pokryjí až 90% nákladů a posílá je Evropská unie. Jde o kompenzaci za útlum těžby uhlí. Jeden projekt může dostat až 2 miliony. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Lídři koaličních stran dnes jednali o spolupráci v letošních senátních volbách. Předseda sněmovny Tomio Okamura poté novinářům řekl, že si strany vyměnily své pozice a rozhovory budou pokračovat. Preferoval by nasadit společné kandidáty ANO, SPD a motoristů tak, aby se strany pokusily díky letošním volbám a volbám za 2 roky získat v horní komoře parlamentu většinu. Předseda motoristů Petr Macinka agentuře ČTK sdělil, že by společný postup mohl přinést výhody a posílení názorové proudu, který zastává vláda. Společné americko-nigerijské vzdušné údery zabily od soboty 175 členů Islámského státu. Dnes to podle tiskových agentur sdělila nigerijská armáda. Při vojenských operacích se podařilo také zničit skrýše zbraní, kontrolní stanoviště, logistická střediska a sítě pro financování aktivit džihadistů. Podle agentury Reuters operace zahrnovaly i pozemní akce, není ale jasné, jestli se i těch zúčastnili američtí vojáci. Pavla Richtra potěšil výkon našich hokejistů. Bývalý reprezentační útočník v Impulze Honzy Benešovského pochválil národní tým za včerejší výhru 4-3 nad favorizovaným Švédskem. Reprezentace tak podle něho napravila sobotní ostudnou porážku se Slovinci. Další outsider skupiny čeká naše hokejisty zítra, kdy se utkají s Itálií. Richtr upozorňuje, že nemusí jít o úplně lehký úkol.
3: Já si myslím, že když dáme třeba v první třetině 2 góly, tak už to bude pohoda, jo. Ale musíte ty 2 góly dát a vemte si, budeme mít nějaký blbý vyloučení, dostaneme gól z přesilovky a už to zase bude těžký zápas.
1: Zítřejší zápas našich hokejistů proti Itálii začíná ve švýcarském Friburgu v 16:20. V případě výhry si reprezentace prakticky jistě zajistí postup do čtvrtfinále. Zítřejší obloha nabídne mraky, ty budou postupně na většině území i přehánkové nebo dešťové. Hlavně na Moravu a do Slezska přinesou později i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 18 a 23 stupni. Ze zpráv je to teď všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

zpívají o tom vrabci na rokytě, že učenec je horší než lidítě. Se žábami hraje si pan Galvany, Archimedes potápí se do vany a nepoučen událostmi ráje, Isaac Newton s jabkama si hraje.

Alva, když se žárovkou přišel Thomas Alva, do pochodu vyhrávali kapely, muži pili šampus, ženy šílely, jak když pustíš tygry do arény, a začalo se dělat na tři směny.

kdyby naši předci vstali z ledu, podivili by se, jak jsme vpředu, jak závazky předhánějí úkoly. Einstein by se těžko dostal na školy, Mozart by mohl dneska u klavíru jen těžko dělat do muziky díru. Michelangelo by sebral sochy a chodil by je všecky do macochy. Lumière by zčervenal jak malina, kdybyste ho vzali sebou do kina. Jen u elektrotechnického vesla ještě nějakou dobu mohl by sedět Tesla.

vědecko-technická revoluce uvolňuje lidem obě ruce. Dnes má každý vědátor už od plínky, sunárku a digitální hodinky. S optimismem hledí k stratosféře a brano samo zavírá mu dveře.

kdyby starý tchales nemohl čmárat a kreslit si do pchýsku podle nálad. Mendelejev, kdyby musel vážení periodicky vykazovat hášení a 8 hodin zvedat telefony. Svět by stál za pytlek bikarbony.

kdo z nás by doma neměl Sony. 2x32, 4 ohmy. Lidé by sehnali kam si za hmotou, však regály by nejspíš zely prázdnotou. Neměli bychom šajn o opeře a pálčilo by se u sudoměře. Zem by byla rovná jako deska, nebyla by kulatá jak dneska. Adam se vounem museli z ráje ven, Giordano Bruno by nebyl upálen. Jen temno, jak když vstoupíš do komory,

ze všech zvířat archy Noemovi a ze všeho, co můžem popsat slavy. Jen balvany a lidé mají odvahu urvat se od skály a padat dolů po svahu. A na světě, který se furt mění, překonat, co překonáno není. Zum, zum, zum, zum, protože to, co nejde do kebu, zum, zum, zum, zum, ráda leze na rozum.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Jedna z osob s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka. Podle agentury Reuters to oznámil zástupce amerického střediska pro kontrolu a prevenci nemocí. Německo na žádost Spojených států přijme do péče Američana, který se ebolou nakazil v Kongu. Tento pacient je už na cestě k našim sousedům. Dřívější zprávy médií také uváděly, že Německo se postará i o 6 dalších lidí, se kterými nakažený Američan přišel do styku. Vlak na Novojičínsku srazil člověka. Provoz na koridoru mezi Studénkou a Jistebníkem je přerušený, informuje o tom mluvčí zprávy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. České dráhy v úseku zavedly náhradní autobusovou dopravu. K nehodě došlo asi před hodinou. Mimořádnou událost prověřují vyšetřovatelé. Nemocnice v Bohumíně na Karvinsku bude mít novou administrativní budovu. Dvoupatrový objekt ale vzniká ve 250 kilometrů vzdáleném Havlíčkově Brodě. Nestaví se tedy přímo v nemocničním areálu.
2: Jedná se o modulární sestavu, pro kterou se město rozhodlo hlavně z důvodu časové úspory. Dvoupatrový nemocniční objekt ve tvaru L bude stát 40 milionů korun a realizuje ho firma, která s modulárními stavbami má zkušenosti, ale zatím jen s přízemními, takže se jedná o pilotní projekt. Kompletní dům s podlahami, stěnami i okny se v létě rozebere na 28 dílů, převeze do Bohumína a tam zkompletuje. Novou budovu nemocnice nestaví kvůli kancelářím samotným, ale proto, aby se u vstupu do areálu uvolnili prostory pro ordinace specialistů. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bohumín.
1: Kapela Jelen si ve vysílání Impulzu odbyla světovou premiéru. Dopoledne u Vlasty Korce představila jejich novou píseň Toulaví zpěváci. Tu naspívali společně s vycházející hvězdou Adélou Orlovou.
3: To, co v roce 1966 spatřilo světlo světa v divadle Semafor z hlasy Jiřího Suchého a tehdy malé Magdy Křížkové. Dneska kapela Jelen zabalila do moderního hávu.
4: Jsme chtěli udělat nějakou písničku, kterou bychom si s dětma mohli zaspívat. Já jsem si vzpomněl na tuhle tu pecku, protože když jsem byl malej, tak jsme ji často zpívali s mojí babičkou.
3: Vysvětlil v našem vysílání frontman Jelenů Jindra Polák. Na pomoc si vzali zpěvačku Adélu Orlovou, která před pár dny vydala své úplně první album. Jeleni se zkrátka nebojí objevovat nové tváře.
4: Když člověk vidí Adélku, tak si říká, proč by se bál.
5: Když jsme měli ten úplně první koncert, tak já jsem byla strašně nervózní a hrozně si to sedlo a my jsme na sebe koukali a tak to by asi šlo.
3: Nakonec to dopadne nejen společnou nahrávkou, ale také létem stráveným v jedné dodávce. O prázdninách čeká Jeleny a Adélu Orlovou společná koncertní šňůra. Michael Ransdorf, Radio Impuls.
1: Britskou policii zaměstnává Jeffrey Epstein. Dnes informovala, že na základě dokumentů týkajících se amerického delikventa zahájila vyšetřování dvou podezření ze zneužívání dětí. Případy jsou staré přes 20 let, informovaly o tom tiskové agentury. Dokumenty ze spisů o zesnulém sexuálním predátorovi zveřejnilo americké ministerstvo spravedlnosti na začátku letošního roku. Zítra čekáme sluníčko i mraky, na většinu území dorazí přehánky nebo déšť, na východ republiky i bouřky. Naměříme maximálně kolem 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: muzika. Ta si u nás pauzu nedává ani v noci. Na Impulzu hrajeme každý večer jen česky a slovensky. Od 8 až do rána. Jen písničky, které máte rádi. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Ve dne v noci. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Experti kritizují náhlé přesuny odborných agent pod ministerstva. Vláda včera rozhodla o přesunu problematiky závislostí, lidských práv, rovnosti žen a mužů nebo práv postižených pod ministerstva. Odborníkům na daná témata vadí změny bez širší odborné debaty a fakt, že o chystané změně neměly informace předem ani ředitelé dotčených oborů. To už včera kritizovala Klára Šimáčková-Laurenčíková, zmocněnkyně pro lidská práva za minulé vlády. Dnes se ke kritice přidali například ochránce práv i dětský ombudsman nebo předseda Národní rady osob se zdravotním postižením Václav Krása. Zdůrazňují, že jde o multioborová témata. Karlovy Vary opraví příjezdovou ulici ke krematoriu. Místní Buchenwaldskou ulici poškodil sesuv svahu pod ulicí směrem k Vlakovému nádraží. Náměstek primátorky Karlových Varů Lubomír Kovář dodává, že dílčí práce už proběhly.
2: Nyní už je svah zastabilizován, takže od kremace až po ulici Opletalovu tu část, která je teď zjednosměrněná, můžeme zrekonstruovat.
1: Pokud se vše vydaří, oprava Karlovarské Buchenwaldské by měla být hotová do konce září. Americkému středozápadu hrozí silné bouře a tornáda. Meteorologové tam vydali druhý nejvyšší stupeň varování před extrémním počasím. V ohrožení se ocitly desítky milionů obyvatel.
3: Nejvyšší pohotovost platí pro státy Kansas, Nebraska a Missouri, kde je riziko vzniku silných tornád nejhorší. Podle meteorologů mohou rotující supercely v této oblasti přinést také kroupy o velikosti baseballových míčků a bleskové povodně. Bouřková fronta se pak rozšíří také ke státům Iowa nebo Illinois směrem k Velkým jezerům. Tam je hustě obylená oblast kolem města Chicago. Úřady vyzývají k maximální opatrnosti. Počet tornád se zvyšuje v USA každým rokem. Loni této bouře zabili 67 lidí. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
1: Pákistánský soud potrestal smrt influencerky. Mladému muži uložil pokutu přes 150 tisíc korun a k tomu trest smrti. Informuje o tom agentura AFP. 17-letá dívka odmítala návrhy svého pozdějšího vraha. Vražda vyvolala pobouření po celé zemi a znovu rozproudila debatu o bezpečnosti žen poté, co ji někteří komentující na internetu z její vlastní smrti vinili. Pod jejím posledním videem k oslavě jejich 17. narozenin se vedle kondolencí objevily také vzkazy o tom, že sklidila, co zasela, nebo že si zasloužila zabít, protože poškozovala image islámu. Druhý tenista světového žebříčku Carlos Alcaraz přichází o další velkou akci. Španělský hráč vynechá kvůli zranění zápěstí po French Open také Wimbledon. Vítěz londýnského Grand Slamu z let 2023 a 2024 to oznámil na sociálních sítích. Sedminásobný Grand Slamový šampion hrál naposledy před měsícem v Barceloně, kde odstoupil před zápasem druhého kola s Tomášem Macháčem. Krátce poté Alcaraz oznámil, že nebude obhajovat titul na Roland Garros. Zítra čekáme mraky i sluníčko, může sprchnout a hlavně na Moravě a ve Slezsku se později objeví i bouřky. Nejvyšší teploty budou kolem 20 stupňů. Ze zpráv je to všechno, hezký zbytek večera vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

to noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám výštěle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám výštěle, namaluj temperami.

0: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Správa železnic chce pomáhat lidem v nouzi. Podél tratí instaluje cedule s kontaktem na krizovou pomoc lidem v těžké životní situaci. Organizace doufá, že tím předejde sebevraždám na kolejích. Zároveň na nádražích a sociálních sítích zahajuje kampaň na podporu duševního zdraví. Správa železnic se inspirovala ve Velké Británii, Kanadě nebo na Slovensku. Spolupracovala i s odborníky z Národního ústavu duševního zdraví a neziskové organizace Cesta z krize. Právě ta linku první psychické pomoci provozuje. Funguje non-stop, je zdarma a mohou ji využít i ti, kteří mají starosti o své blízké. Finanční správa upozorní tisíce možných hříšníků na chyby. Víc než 2700 lidí podle ní mohlo pochybit při uplatnění daňové slevy na manželku nebo manžela v daňovém přiznání za rok 2023. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za daňové nedoplatky. Finanční správa to uvedla na svém webu. Očekává se, že kontrolní akce může do veřejných rozpočtů přinést asi 57 milionů korun. Daňové echo spustil úřad už dřív. Předchozí fáze se týkaly chyb při uplatnění daňového odpočtu za penzijní spoření nebo třeba chybného zdanění výher v hazardních hrách. Policie otevřela v Praze nové náborové a kariérní centrum. Můžou ho navštívit jak zájemci o práci, tak i stávající policisté, kteří se chtějí poradit o kariérním růstu. K dispozici je také lidem, kteří se o policii jen zajímají. Jak říká policejní prezident Martin Vondrášek, nábory probíhají i na internetu.
5: Na sociálních sítích máme mobilní aplikaci náborovou. Před 2 rokama jsme spustili virtuální náborové centrum. A teďka tu mozaiku doplňujeme otevřením kariérního a náborového centra a slibujem si od toho, že kdo bude mít zájem o osobní kontakt a o zodpovězení otázek, na které mu třeba neodpověděl náš web nebo naše sociální sítě, takže nás navštíví.
4: Největší problém získat zaměstnance a policisty je podle Vondráška ve větších městech a jejich okolí. Důvodem je větší konkurence na trhu práce i vyšší platy. V Plzni cvičí aktivní zálohy. Do čtvrtka se budou vojáci v uniformách pohybovat v Křimicích a u Jateční ulice. Velitelství žádá lidi, aby nenarušovali výcvik a nevolali na tísňové linky.
6: Výcvik 171. pěší roty aktivní záloh probíhá za součinnosti složek integrovaného záchranného systému. Je zaměřen na ochranu a střežení vybraných objektů. V úterý a ve středu se vojáci budou pohybovat v okolí třídící pošty v Křimicích. Ve středu odpoledne a ve čtvrtek u železničního mostu přes Berounku v Jateční ulici. Používají i cvičnou munici a dýmovnice. Průjezd po silnicích není omezen, lidé ale nesmí vstupovat do míst, kde se cvičí. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeň.
4: Fotbalová Slávia prozradila plány na oslavy. Po nedělním závěrečném utkání ligové nadstavby z Plzní a převzetí poháru pro mistra se hráči potkají s fanoušky přímo na hřišti. Organizovaná oslava titulu na stadionu začne zhruba hodinu po zápase. Výtěžek ze vstupného věnuje klub na pomoc onkologickým pacientům. Kvůli disciplinárnímu trestu za nedohrané derby se Spartou má Slávia pro utkání uzavřené hlediště. Klub na webu uvedl, že příznivci nicméně budou moci duel sledovat na velkoplošné obrazovce před stadionem. Dnes bude oblačno až polojasno, v Čechách může být mraků víc, přeháňky se postupně rozšíří na celé území, na Moravě a ve Slezsku se mohou přidat i bouřky. Naměříme do 23 stupňů. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

kometu oblohou letěla, chtěl se mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v remísku, v očích mi zbylo jen pár žlutých penízků. Penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem, až příště přiletí.

o zradě, o světě a o všech lidech, co kdy žili na téhle planetě.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je jedna hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Česko se připravuje na přijetí Američana s podezřením na ebolu. Mluvčí ministerstva zdravotnictví večer agentuře ČTK řekla, že ho převezou do fakultní nemocnice Bulovka v Praze. Ta patří mezi specializovaná pracoviště pro vysoce nebezpečné nákazy. Podle ministerstva Američan nepředstavuje pro českou veřejnost riziko. Pro podobné situace jsou postupy jasně nastavené. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch pro Českou televizi uvedl, že muž je bez symptomů. Do Česka by měl dorazit dnes v podvečer. Podle Vojtěcha je pacientem americký lékař, který byl s nakaženými v kontaktu během svého působení v Ugandě. Na Bulovce by měl strávit na pozorování asi 3 týdny. Policie prosí o pomoc veřejnost kvůli včerejší nehodě v Záběhlicích. Hledá všechny, kdo viděli jízdu řidiče autobusu před srážkou i samotný střet s tramvají, případně mají záznamy z palubních kamer. Žádají, aby se ozvali na linku 158. Policie to v podvečer uvedla na síti X. Při nehodě se zranilo 18 lidí, z toho 2 měli závažná poranění. Podle policie autobus vybočil z jízdního pruhu a střetl se s tramvají. Příčinu policie vyšetřuje. Zatím nevyloučila ani zdravotní problémy u řidiče autobusu. Pražský královský letohrádek bude mít nový kabát. Rekonstrukci renesanční stavby zahájila správa Pražského hradu. Národní kulturní památka se dočká obnovy fasády, historických interiérů a sloupových arkád. Šéfka hradního oddělení přípravy a realizace staveb Barbora Feret vysvětluje, že původní záměr počítal jen s vnitřními úpravami.
2: Ale vzhledem tomu, že po konzultaci s odborem památkové péče a vzhledem tomu, že naposledy byl exteriér budovy opravován zhruba 30 let zpátky, bylo rozhodnuto, že se budeme věnovat i kamenným prvkům, ochozům, balustrádám a vůbec fasádě letohrádku i zvenku.
1: Rekonstrukce potrvá 2 roky a vyjde na zhruba 100 milionů korun. Do jara 2028 tak nebude královský letohrádek přístupný veřejnosti. Karlovarské hejtmanství nabídne filmařům až 30 milionů. Zatímco dřív kraj vyplácel podporu hlavně podle žádostí, teď nastavuje jasná pravidla pro všechny.
3: Hlavní podmínka je jednoduchá, točit především v Karlovarském kraji a využívat místní firmy. Zda jde o celovečerní film, seriál nebo dokument, přitom není zas tak důležité. Peníze, o které mohou produkce požádat, pokryjí až 90% nákladů a posílá je Evropská unie. Jde o kompenzaci za útlum těžby uhlí. Jeden projekt může dostat až 2 miliony. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Fotbalisté Arsenalu slaví. Po dlouhých 22 letech vyhráli anglickou ligu, a to i přesto, že včera nehráli. Titul jim v dohrávce předposledního kola zajistila remíza Manchesteru City 1-1 v Bournemouthu. Naši hokejisté mohou dnes udělat další krok ke čtvrtfinále. Na světovém šampionátu ve Friburgu by je k možnosti postupu mohlo přiblížit, kdyby porazili Itálii. Ta bude už čtvrtým soupeřem českého týmu, který se zatím připsal 2 výhry, ale také 1 překvapivou porážku od Slovinska, které na naše hráče na mistrovství světa nikdy předtím nestačilo. Svěřenci kouče Radima Rulíka nechtějí dopustit další takový šok. Na kontě mají 7 bodů z 9 možných. Čechy poprvé na turnaji je čeká odpolední duel. Dosud hráli vždy až po 8. večer. Dnešní souboj s Italy začne ve 4 hodiny a 20 minut. Dnešní obloha nabídne mraky, ty budou postupně na většině území i přehánkové nebo dešťové. Hlavně na Moravu a do Slezska přinesou později i bouřky. Nejvyšší teploty čekáme mezi 18 a 23 stupni. Ze zprávy to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Radio Impuls. Radost ze života.

jsem jednoho kona diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlání, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: s rodinou. Máte jistotu.
1: Od té doby, co jezdím autem, tak vás pořád poslouchám.
2: Rodina je milá.
3: Jede, jede poštovský pán.
0: A rodina umí podržet.
1: Od 4 duši.
4: Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli můžete, pečivo, tak ráda.
2: Pobavit se.
0: A dost už, ne?
2: No já chci mluvit o těch milionových kolezích z práce. Často je to vaše druhá rodina. No pak máte tady to prostě.
0: A poslat vám i nevratnou půjčku.
1: Jo!
2: Je-libo 100 tisíc?
4: Máte tam 100 tisíc!
1: Jo!
5: To není možný.
0: Máte rádi Kláru?
2: Vidíte ještě, že nás máte, jo? Nebo Honzu?
1: Ježišmarja, pak jste Honza Daněk. Jsem.
0: Dobrý den, a vy jste fakt Radka.
1: Dobrý den, ano, fakt jo.
2: Nebo oba?
0: Mějte se.
2: Šťastnou cestu.
0: Impulzovi jsou vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
6: Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
7: Správa železnic chce pomáhat lidem v nouzi. Podél tratí instaluje cedule s kontaktem na krizovou pomoc lidem v těžké životní situaci. Organizace doufá, že tím předejde sebevraždám na kolejích. Zároveň na nádražích a sociálních sítích zahajuje kampaň na podporu duševního zdraví. Správa železnic se inspirovala ve Velké Británii, Kanadě nebo na Slovensku. Spolupracovala i s odborníky z Národního ústavu duševního zdraví a neziskové organizace Cesta z krize. Právě ta linku první psychické pomoci provozuje. Funguje non-stop, je zdarma a mohou ji využít i ti, kteří mají starosti o své blízké. Finanční správa upozorní tisíce možných hříšníků na chyby. Víc než 2700 lidí podle ní mohlo pochybit při uplatnění daňové slevy na manželku nebo manžela v daňovém přiznání za rok 2023. V rámci takzvaného daňového echa jim umožní opravit nesrovnalosti a vyhnout se dodatečným kontrolám a pokutám za daňové nedoplatky. Finanční správa to uvedla na svém webu. Očekává se, že kontrolní akce může do veřejných rozpočtů přinést asi 57 milionů korun. Daňové echo spustil úřad už dřív. Předchozí fáze se týkaly chyb při uplatnění daňového odpočtu za penzijní spoření nebo třeba chybného zdanění výher v hazardních hrách. Policie otevřela v Praze nové náborové a kariérní centrum. Můžou ho navštívit jak zájemci o práci, tak i stávající policisté, kteří se chtějí poradit o kariérním růstu. K dispozici je také lidem, kteří se o policii jen zajímají. Jak říká policejní prezident Martin Vondrášek, nábory probíhají i na internetu.
8: Na sociálních sítích máme mobilní aplikaci náborovou. Před 2 rokama jsme spustili virtuální náborové centrum. A teďka tu mozaiku doplňujeme otevřením kariérního a náborového centra a slibujem si od toho, že kdo bude mít zájem o osobní kontakt a o zodpovězení otázek, na které mu třeba neodpověděl náš web nebo naše sociální sítě, takže nás navštíví.
7: Největší problém získat zaměstnance a policisty je podle Vondráška ve větších městech a jejich okolí. Důvodem je větší konkurence na trhu práce i vyšší platy. V Plzni cvičí aktivní zálohy. Do čtvrtka se budou vojáci v uniformách pohybovat v Křimicích a u Jateční ulice. Velitelství žádá lidi, aby nenarušovali výcvik a nevolali na tísňové linky.
9: Výcvik 171. pěší roty aktivní záloh probíhá za součinnosti